Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

si mi ztratila našel jen otázky. Smyslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

poslední. I kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození.

jenom host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr hlavně.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

You one two describe my

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

rože. Děláme mega hit, sladím se pomocím rože.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelist.
0: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Channel Tress a hudebnice ty naše s trackem Take Your Time teď na vlnách Rádia Wave. Za mikrofonem spolu s nimi také Martina Foldinová. Přeju vám krásné a příjemné vstávání, hezké příjemné nedělní ráno. Před malou chvilkou odbyla dnešní osma. No a jak už zmiňují Channel Tress a ty naše Take Your Time, dejte si na čas, nikam vůbec nespěchejte. Doufám, že nikam spěchat nemusíte, budete mít krásnou a příjemnou neděli. Prosluněnou vypadá napříč celým Českem. No a taky s vysíláním Rádia Wave, výtečná kombinace.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Osmdesátkový synth pop a estetika drag queen, to je ve zkratce řečeno Chapel Roan, teď i konkrétně se skladbou Good Luck Babe v nedělním ránu u nás na Radio Wave. 8 hodin, 8 minut k tomu přesně v tento okamžik. A ještě jednou velké ahoj z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovi. Martina Foldinová za mikrofonem až do dnešní pravé 12. hodiny, do dnešního pravého poledne. Do té doby stihneme spolu tradiční program, ať už to budou skladby starší nebo novější u nás v playlistu, ať už to budou kulturní tipy, ať víte, kam se můžete vypravit, třeba na divadelní představení nebo na výstavu během dnešního dne, nebo třeba i večerního času. Taky nabídnu nějaký ten redakční obsah, tentokrát mezi něj bude patřit ukázka z aktuální epizody naší doprovodné série Buchty čtou o Bibli, tentokrát taky magazín Houpačky a nebo náš podcast Chudáčci, ve kterém pánové tentokrát rozebírají svůj vztah ke zvířatům, takže bude to jako vždy velmi různorodé, ať už to budou zvířátka, humor nebo třeba rodičovství, to vše na vás čeká až do té 12. hodiny. No a teď už zase další muzika, míříme do Zlína za zlínským hudebníkem, který se ukrývá pod pseudonymem Čaba Laciga a tady je jeho aktuální track Long Bitter Faces.

Tolik britský rapper Saint s trackem T Over Henny u nás v nedělním ránu na Waveu v dnešním víkendovém on airu. 8 hodin, 18 minut k tomu a my se společně koukneme vlastně jen nedaleko od místa, kde právě stojím, a to na pražské hlavní nádraží, protože právě to se dostalo mezi světovou elitu. Ano, slyšíte správně. V novém žebříčku britské společnosti All Clear, který hodnotil prémiové služby na 40 významných vlakových stanicích, obsadilo sdílené krásné 12. místo. Se ziskem 61 bodů ze 100 možných se tak zařadilo po bok londýnského St. Pancras International a taky belgického nádraží Antwerpen Central. Informuje o tom aktuálně server pozitivní-zprávy.cz, to je takový ideální server, ze kterého čerpat informace při neděli, podle mě minimálně tedy. No a abych vysvětlila to hodnocení, tak to sledovalo například kvalitu čekáren, nabídku restaurací, množství obchodů, hotely v okolí nebo třeba i samotné recenze cestujících. Praha měla zaujmout tedy hlavně kombinací té historické architektury a moderní odbavovací haly. Cestující mají oceňovat zejména výzdobu interiéru a kontrast mezi tou starou částí budovy a současným pojetím nádraží. Pokud se ptáte na to, kdo skončil na prvním místě v tomto žebříčku, tak to prvenství získal Zürich Hauptbahnhof, a to ve Švýcarsku. Za ním pak následovala japonská nádraží v Osace, Kyotu a Tokiu. Pro Prahu je ale i umístění ve druhé desítce velmi dobrou vizitkou, to rozhodně podtrhuju. Jedná se o největší české nádraží, můžu kouknout do historie. Otevřeno bylo už v roce 1871, no a později doplněné taky o secesní Fantovu budovu. Uvidíme, jak to bude s pražským hlavním nádražím dál, protože je schválený šťastný hlavák, nový hlavák. Pokud jste už zapomněli, tak holandské studio získalo na konci roku 2023 potvrzení, že vyhráli v soutěži dánské studio, pardon, Henning Larsen Architect, a ti získali vlastně prvenství v nové podobě, připravované nové podobě nového hlaváku, a pokud se chcete kouknout, jak by měl vypadat, a start by měl začít, tuším, s realizací v roce 2028, pak by měl probíhat asi 3 roky, tak koukněte na webové stránky, tam můžete najít vizualizaci, je to velmi jednoduché, novýhlavák.com.

0: Nedělních 8 hodin, 31 minut k tomu. Tohle byla výtečná Bíba Dubí na vlnách Rádia Wave. No a my spolu míříme od 8 raní až do 8 večerní, protože každou neděli přesně ve 20 hodin večer pro vás u nás ve vysílání nabízíme novou epizodu našeho podcastu Boys s moderátorem Krištofem Šimkem. No a tentokrát půjde o velmi speciální epizodu, protože hned dopředu Krištof zmiňoval, že je to epizoda, na kterou se snad těšil úplně ze všech nejvíc. Do studia za ním totiž dorazil hudebník Roman Holý. Ten rozhovor začal jeho vztahem k rodné Sušici i vlivu Prahy, ale oba se dostali i k důležitým tématům mužství. Sdílení pocitů, slzy, rozchody s partnery i kamarády. A tahle epizoda má prý všechno, co od Boys čekáte, tak si ji nezapomeňte pustit právě dnes ve 20 hodin večer.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

děláme vlny. Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Energická hudebnice Remy Wolf s trackem Quiet and Set za námi čerstvě v playlistu rádia Wave. Naopak před námi dnešní pozvánky na výstavy. Mám pro vás dva tipy, které se dotýkají dnešního nedělního dne, a jako první nabízím návštěvu brněnského domu Pán z Kunštátu. Tady je k vidění aktuálně výstava s názvem Terapie venkovem. Je to tedy skupinová výstava současných umělkyň a umělců, která se dotýká tématu venkova, a to jako místa, které může mít transformační a léčebný potenciál pro řadu civilizačních výzev, se kterými se v současném světě potýkáme. Ta výstava sleduje téma venkova prostřednictvím sochařských a malířských děl vystavujících, no a vedle tvorby současných umělců umělkyň je na výstavě zastoupeno i vybrané dílo Vladimíra Drápala, tedy malíře, grafika, sochaře a pedagoga, který prožil celý život v Tvarožné u Brna. Dům Pánů z Kunštátu, Terapie venkovem. No a teď je přesun do Prahy. Vybírám pražský Dox, tam se aktuálně můžete vypravit na Jiřího Petrboka a jeho deník pacienta. Ta výstava se zaměřuje na téma autoportrétu a představuje umělcovou tvorbu už od 90. let, tedy až po současnost, jako takový souvislý záznam proměnlivého, neustále zpochybňovaného já. Bude k vidění široké portfolio od raných obrazů tělesné a existenciální proměny přes motivy masek, různých ochranných obleků a taky různých figur, až třeba po práce, ve kterých do autoportrétu stále výrazněji vstupuje jeho rodina, instituce, veřejný prostor i sám jazyk. Deník pacienta Jiří Petrbok, výstava k vidění právě teď v pražském Doxu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Here we go again.

výtečná hudební spolupráce dvou silných ženských hlasů, britská hudebnice Pink Panthers a taky američanka Willow Smith na společném tracku Where You Are. Tak já vím přesně, že stojím ve studiu Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy a vy, ať už jste kdekoliv, tak doufám, že prožíváte velmi příjemné ráno, třeba teprve teď otevíráte své oči a vlastně máte ten příjemný pocit, že se jdete akorát rozhodnout, co si dáte k snídani, protože nemusíte vůbec nic. Pokud máte přesně takovou neděli, tak vám to trošku závidím, ale pustíme si k tomu všichni společně další muziku. Budou to třeba Jugendmord anebo domácí Anička Vaverková.

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Domácí kytarovka Island Mint nebo teď energická Doja Cat s trackem Amen. Tak to byl začátek další hodinky vysílání u nás na Radio Wave. Aktuálně 9 hodin 8 minut, k tomu je neděle 10. května. Ladíte víkendový On Air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. My teď společně otevíráme další hodinku vysílání společně stráveného času, ve kterém už tentokrát nabídnu i nějaký ten redakční obsah Radia Wave. Za pár minutek vám pustím ukázku ze třetí epizody naší série Buchty o Bibli, takže tradiční buchty Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová, no a informace, které jsou spojené s Biblí, tentokrát konkrétně s Noémovou archou. Už za chviličku, no a do té doby teď třeba v playlistu 31-letá americká R&B hvězda Kelani, která se vrátila na scénu po 2 letech a přináší dlouhohrající desku, na které můžete najít celou paletu hudebních spoluprací. My jsme každopádně k nám a do playlistu vybrali track s názvem Another Love, kde vlastně v takové romantické baladě uslyšíte taky rapera Lil Wayna. Tady Kelani.

0: Tolik vzpomínka na 2 roky staré album. Tohle je hudebnice Kelela, ukázka z desky Raven, track s názvem Mist Call, teď v nedělních 9 hodin 20 minut k tomu, ale my společně míříme za slibovanou ukázkou z naší série Buchty o Bibli. Koho vzít a koho nevzít na Noémovu archu? Víte, že jméno Noé znamená v překladu pohodář? Kolik napršelo a proč se nevešli jednorožci? Ivana, Zuzana a Petr z podcastu Hergot probírají další zásadní biblické téma, a to sice potopu a Noémovo plavidlo. Jedna nit nezůstane suchá, no a vy můžete být u toho. Tak poslouchejte Buchty o Bibli, před námi teď krátká ukázka.
1: Mně se líbí, že Noé je v překladu něco jako chill, odpočinutí.
2: Chill?
1: Odpočinek, odpočinutí, chill, to jméno znamená odpočinek.
2: Pěkný.
1: Takže to je už pohodový jméno už od začátku a vypadá to na pohodovýho člověka, který žije ale uprostřed nepohodové doby a uprostřed taky nepohodových lidí, protože ta situace, kdy začíná ten jeho příběh, je, že všechno kolem toho Noého, kromě něj samotného, je v podstatě zkažený. Mm-hmm. Chovají se všichni hrozně, celá země je zkažená tím blbým chováním, jak jsme si říkali v minulém dílu, a všechno jde jenom k horšímu.
3: Já myslím, že řekneš nějaký sprostý slovo, že všechno jde jenom k
2: dokyte.
3: A ty řekl horšímu,
1: správně. Ano.
3: A jediný Noé je teda pohodář.
1: Jediný Noé vypadá, že uprostřed toho blbýho je schopen žít hezky. Což je Bohu sympatický, ale to, co rozebírá ten začátek jeho příběhu, je hlavně to, jak se všechno kolem zkazilo a že to nestojí za nic a že Bůh vůbec lituje, že si něco s tím člověkem začínal, že vůbec tvořil, a začne úplně vážně přemýšlet nad tím, jestli by to celý nesmázl a nezačal nějak jako znova.
3: Vyresetoval si počítač, jo? Nebo vymazal by si Wordový dokumentík.
1: Přesně. A tím začíná ten veliký příběh o potopě, který na rozdíl třeba o příběhu o Kainovi a Abelovi, který se nám vešel tak základně v těch nějakých 16 řádkách, tak tohle zabere 3 kapitoly, celý tenhle ten oblouk. Mm-hmm. A je to jeden z mnoha a mnoha příběhů o potopě. Já jsem se dočet, že po světě v různých kulturách najdeme třeba 270 verzí příběhu o potopě. A to včetně,
2: to je hodně.
1: To je dost hodně. Včetně těch národů, který třeba vůbec nemají moře, což je dost zajímavý. I ty mají nějaký mýty o potopě.
3: Ale že tady ten reset za pomoci vody je takový oblíbený motiv, jo?
1: Je to hodně oblíbený nadkulturní motiv.
4: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hudební projekt Jana Boroše Čáry života se skladbou Děkuju teď v nedělním stále dopoledním čase na Radio Wave 9 hodin 34 minut k tomu. No a my se společně přehoupneme až do pravého poledne, tedy do toho odpoledního čase, tedy času, tedy i na malou chviličku, pouze a jen, abych vás nalákala k poslechu cestovatelské a outdoorové Casablanky, kterou pro vás pravidelně moderuje kolega Pavel Sladký. Tentokrát pro vás totiž vyspovídá Lucii Kohoutovou-Vinickou, která nám povypráví příběhy vlastně o 3,5měsíční nomádské cestě po Asii, v rámci které navštívila Thajsko, Malajzii, Singapur a taky Tajvan. Jaký je rozdíl mezi nomádskou cestou a dovolenou? No a na jaké místní oslavy a slavnosti se Lucie podívala? Tak to musíte poslouchat v aktuální nové Casablance. Startujeme dnes v pravé poledne.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
2: Dnes od 12 hodin
1: na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V předchozí hodince to byly tipy na výstavy, teď se společně podíváme na to, kam se dnes v neděli 10. května můžete zajít do kina. Třeba prostějovské kino Metro 70 už v 15 hodin nabídne francouzský dokument Šepot lesa, který vás vezme vlastně do srdce tichých lesů, kde se v raní mlze ztrácí stopy rysů, medvědů a jelenů. V 17 hodin odpoledne pak černá komedie režisérky Mary Bronstein Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Prostějov, kino Metro 70. Jindřichův Hradec, kino Střelnice, tady ve 3 můžete zajít na československou animovanou pohádku z roku 1984. Malá čarodějnice s dabingem Jiřiny Bohdalové k vidění právě ve 3. No a v 17.30 pak B-tým na stopě, tedy vtipné, novátorské, řekněme spíš detektivka s Hugh Jackmanem v hlavní roli, takže B-tým v odpoledním čase též Jindřichův Hradec a kino Střelnice. Most, kino Kosmos, tady se sází na muziku. V 15 a 17.30 můžete zažít projekci snímku Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour, což je snímek, ano, z koncertního turné hudebnice Billie Eilish, který ale tenhle film natočil režisér James Cameron. V 18 hodin pak nový horor Hokum. Most, kino Kosmos. A na závěr jedna pozvánka na komorní kino Evald v Praze. Tady ve 3 odpoledne nabízí opět francouzský dokumentární snímek Šepot lesa. No a v 19.15 pak americké sci-fi s Ryanem Goslingem ve vesmíru Spasitel. Kino Evald, Praha.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Hudebnice Sweden Archive se trackem My Type teď v nedělním dopolední na Radio Wave. Pár posledních minutek nás dělí od 10. hodiny dopolední. No a já mám pro vás ještě jeden kulturní tip, který se tedy nedotýká dnešního dne, ne této neděle, ale spíš týdne následujícího, protože mezi 14. a 17. květnem můžete v Praze navštívit už 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha. Opět se uskuteční ve všech nově zrekonstruovaných křížíkových pavilonech a v pavilonu na Bruselské cestě, tedy na výstavišti Praha. Ta programová část proběhne právě v areálu výstaviště, včetně exteriérových sálů, pojmenovaných po klasických českých autorech a autorkách. Ta dramaturgie festivalu v letošním roce se má zaměřit na dvě hlavní témata, a to sice Evropu a historii. Téma Evropy si má klást za cíl vlastně upozornit nejen na kanonická díla uznávané spisovatele, ale taky na nové hlasy spjaté právě s evropským kontinentem. No a zase téma historie, tak to má být inspirováno citátem Milana Kundery: boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání. No a tahle sekce se bude zabývat tím, jak literatura zachycuje, interpretuje a uchovává historické události a jak formuje kolektivní paměť. Připomínám, Svět knihy Praha letos mezi 14. a 17. květnem, a zároveň připomenu, že letos opět můžete na místě potkat i Radio Wave,

0: konkrétně 15. a 16. května. 15. května s naším programem Buchty čtou, no a 16. pak s naším magazínem Houpačky.
1: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
2: No ale ty, a co to je vůbec?
1: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
2: No, zní to dobře.
1: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
3: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
1: Aida the Young,
3: Frankie and the Deadbeats
1: a Bad Focus.
3: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
1: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
3: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
2: No je, ty si Rozkvět najednou.
4: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
5: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Alena Šermanová, Kostebelová alias Aiko s trackem Shotgun teď na vlnách Rádia Wave, a to v nedělních 10 hodin 6 minut k tomu, no a zároveň 10. května, to je dnešní neděle. Je to den, kdy slaví svátek všechny blaženy, takže vám přeju všechno nejlepší, doufám, že máte krásný den a že nemusíte dělat vůbec nic, a hlavně taky v neděli 10. května slavíme den matek, tedy den, kdy vzdáváme poctu matkám a mateřství. Výtečný to den, proto nějakým malým drobným dárkem, ať už ho sami vyrobíte nebo třeba natrháte někde kytičku, můžete obšťastnit svoji maminku, tak já takto na dálku vlastně všem maminkám, včetně hlavně té mojí vlastní, přeju všechno nejlepší. Doufám, že se k vám všichni budou chovat dneska všichni extra hezky. No a já vám za to pustím taky skladbu u nás v playlistu, a samozřejmě to bude žena, že ano, Nia Archives teď v playlistu Radia Wave.

0: come back in hot. Best friend, you the baddest and you know it. Uh-oh, girl, I think our booty growing. Fuck it up in the mirror, hit them poses. Best friends and you motherfucking glow.
1: Sweetie a Doja Cat na společném tracku Best Friend teď v nedělním dopolední na Radio Wave a my spolu míříme hned vlastně tematicky po tom, co jsem po 10. hodině přála všem matkám k jejich dnešnímu svátku, tak vám pustím ukázku z aktuální epizody našich Houpaček. Do Houpaček totiž tentokrát přišla spoluautorka knihy Roztěkané s podtitulem Jak se žije ženám s ADHD Klára Kubíčková. Je ADHD mámou 4 dětí, no a denně se pere se všemi výzvami, které mateřství přináší, i když nemáte poruchu pozornosti. Jak se Klára vypořádává s chaosem, který neustále vytváří, a taky s pocity selhání, které sebou nese, kudy chodí. Poslechněte si celou epizodu už teď kdekoliv, u nás na webu Radia Wave, ve všech podcastových aplikacích, ale teď krátká ukázka.
2: Tam je velký rozdíl v tom, když jste žena s poruchou pozornosti a víte o tom, to znamená, máte tu diagnózu a už s ní třeba nějak vědomě pracujete. A v tom, když jste žena s poruchou pozornosti, celý život to nevědomě kompenzujete. Máte najetý nějaký kompenzační strategie a mechanismy. A to mateřství vám to jako totálně rozbije, ty kompenzace, které vám fungují. A vy nevíte, že máte tuhle diagnózu a že váš mozek funguje jinak. Náš mozek vlastně neumí vyplavovat dopamin, takže my si ho hledáme všude možně jinde. Naskakujeme prostě na každou výzvu, která jde kolem. Mateřství je vlastně taky výzva, ale sezení na obrubě pískoviště nebo přebalování a ta každodenní rutina, ten multitasking, ten vám prostě moc dopaminu nedá. Takže ženy, které se stanou matkama, ať už jednoho nebo dvou, nebo postupně třeba víc dětí, tak padají hloubš a hloubš, často do depresí, mají mnohem vyšší pravděpodobnost rozvoje depresí, úzkostí, panických atak. Podepisuje se to samozřejmě na tom, jak málo matky spí, jak málo si můžou říkat o pomoc, nebo jak málo jsme zvyklé říkat si o pomoc. Mateřství je často jako o velký osamělosti v té nukleární rodině, kdy jste prostě doma s dítětem a teď vy jako toužíte po výzvách toho vnějšího světa a najednou prostě se váš vlastní svět jako zcvrkne na to, že máte kojit a sedět u kostek a skládat Lego, jo. A ty matky k tomu přistupují různě. Často opravdu dojde k tomu, že začnou řešit jako velký deprese a tam potom záleží na tom, jestli se dostanou do rukou poučeného odborníka nebo odbornice, kteří tu diagnózu rozpoznají, a nebo jestli ty ženy jsou misdiagnostikovaný a jsou třeba léčený v uvozovkách jenom s těma depresema, s poporodníma depresema, tam je taky jako mnohem vyšší riziko rozvoje u neléčeného ADHD. A vlastně my tady léčíme něco, co na to ADHD jenom nasedá a neřešíme tu podstatu. Takže často se stává, že ty ženy vlastně dostanou diagnózu právě, až se jim rozjedou symptomy do nějaký jako velký nezvladatelnosti po tom, co porodí nebo co jsou doma s dětma. Další takový mateřský milník, když už ty ženy tohle nějak s odřenýma ušima zvládnou, tak to dítě nastoupí do nějakého kolektivu. A protože ADHD je jako velmi dědičné, tak se může začít ukazovat, že to dítě pravděpodobně bude mít nějakou diagnózu. A ty děti, zejména chlapce, my jako umíme diagnostikovat líp než dospělí ženy. Takže tam je ten milník v tom, že to dítě dojde s rodičem do pedagogicko-psychologické poradny. A zase, když tam sedí někdo osvícený, tak by měl říct, tohle dítě má diagnózu ADHD. A pokud to tak asi má, maminko, pojďme se teď podívat na vás.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a

0: tolik skladba Lecture 25 v podání formace My New Band Believe v nedělním dopoledni na Radio Wave. 10:30 už je téměř za rohem. No a pokud třeba náhodou u vysílání Waveu vydržíte až do dnešní 18. hodiny, tak si můžete, stejně jako každou neděli, vychutnat z Brusu novou epizodu našeho Hergotu. No tentokrát se v skutku zajímavou hostkou. Napsala totiž stovky křesťanských písní, které zlidověly napříč církvemi. Zažila momenty slávy na tuzemských i amerických pódiích, ale taky manipulaci a vydírání ze strany církevního vedení a taky dramatický rozpad manželství. Její čerstvá vzpomínková kniha je zajímavou sondou do církevního prostředí 90. a 0. let. No a hostkou aktuálního Hergotu dnes od 18. hodiny bude zpěvačka, písničkářka a také pěstounka Jiřina Gina Čunková. Nový Hergot právě dnes v 18. hodin.
1: Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Poslouchejte.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Nedělních 10 hodin 38 minut k tomu v tento okamžik a před námi další Kulturistán. Tentokrát se dvěmi pozvánkami na dnešní divadelní představení. Kdo ví, třeba na ně můžete vzít svoje maminky, když je ten den matek. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla dnes od 19. hodiny nabídne Hedu. To je nová adaptace na motivy hry Henrika Ibsena o lidech, kteří v touze po svobodě zahánějí sami sebe do pastí. Heda Gäblerová, ctižádostivá, nebezpečně krásná dcera generála Gäblera, všemi hýčkaná a přitom tak nějak nedosažitelná. Ibsenovo drama z roku 1890 vyvolalo v době svého vzniku obrovský rozruch. Hru o takzvaném monstru v ženské podobě ostře kritizovali jak diváci, tak kritika. Postupem času se ale stala jedním z nejhranějších děl nejvýznamnějšího norského dramatika. Heda, 19. hodina a Plzeň. Přesun do pražského Vzletu. Tady si o 7:30 můžete zajít na první ránu kapitána. Víte, jak dospívají současní teenageři, co prožívají a co sami cítí? Jak se jejich představy odrážejí v generaci třicátníků? Jaké strachy tyhle dvě skupiny sdílí? V tomto divadelním projektu se vlastně setkávají dva zdánlivě odlišné světy. Dva týmy, dvě generace. Na poli vybíjené se střetávají s autoritami ze své minulosti i přítomnosti. Učí se jim čelit a nalézt taky svůj vlastní hlas. Zjišťují, že jejich příběhy se v mnohem podobají a někteří démoni tady zůstávají už mnoho let a taky mnoho generací. Nemusíme to pořád rozdělovat. První rána kapitána, 19:30 a pražský Vzlet.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Výrazná jména mladé hudební generace, teď aktuální je Táňa Lvovská, David Machovský na společném tracku Karamel v nedělním dopoledni na Radio Wave. A do konce hodinky ještě jeden kulturní tip, který se dotýká města Zlín, protože až do 12. května tam teď můžete navštívit program Zlín Design Weeku, což je designový festival, kde může najít inspiraci opravdu každý. Platforma pro setkávání mladých designérů a profesionálů může být pro prezentaci, vyjádření, sdílení, ale třeba i nějaká ta nečekaná propojení. No a ještě ke všemu, letos má Zlín Design Week podtitul Láska, tak to už říká snad vše. Když se dívám na program na dnešní neděli 10. května, tak tady vidím třeba až do 17. hodiny odpolední, že na tržiště pod Kaštany ve Zlíně si můžete zajít na Design Market, tak kdo ví, třeba tam seženete i nějaký hezký dárek pro vaši maminku. Taky můžete absolvovat celou paletu sérii workshopů. Vidím tady, že až do 17. přes celý den běží workshop tvoření s dětmi, druhý život materiálům, takže pokud vás i toto téma zajímá, vypravte se do chillout zóny ve Zlíně v rámci festivalu Design Week. Taky se můžeme kouknout na to, že až do 17. hodiny po celém Zlíně můžete zažít otevřená kreativní studia. Tak to by mohlo být taky zajímavé pro někoho z vás, ale můžu zmínit třeba i nějakou debatu. Jedna z nich se uskuteční na zámku Zlín dneska o 12:30 a potrvá do 13:30 a má téma, jak dělat design, který počítá se všemi. Ano, letošní Design Week pracuje třeba i s tématem, jako je udržitelnost, tak koukněte na kompletní program, myslím, že to zní víc než výborně, zlindesignweek.com, tam najdete veškeré podrobné informace.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína. Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave. Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Let go, let go.
1: Ladíte nedělní víkendový on air na vlnách Rádia Wave. Tohle byl J Balvin s trackem Maggi. No a právě teď odbíjí dnešní 11. hodina dopolední. Na Waveu neváháme a pokračujeme k dalším položkám našeho playlistu. Před námi energický Pišta Kralovič aka Fulcrum anebo formace International Teachers of Pop.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

příjemně taneční International Teachers of Pop a taky Jason Williamson na společném tracku teď na vlnách Radia Wave v nedělních 11 hodin. Téměř 7 minut k tomu. Doufám, upřímně doufám, že máte krásnou, příjemnou neděli, že třeba i pokud vstáváte až v tento okamžik, otevíráte své oči, tak máte radost z toho, že ladíte vlny Radia Wave. Připomínám, že posloucháte dnešní víkendový on air stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem, tedy ještě po následující hodinku, ve které mimo nějaké ty staré a nové skladby a kulturní typy nabídnu taky ukázku z aktuální epizody našeho podcastu Chudáčci. No a chudáčci se tentokrát zaměřili na zvířata. Kdo by je neměl rád, že ano? No tak pokud vás zajímá, jak se dělá humor i u nás na vlnách Radia Wave, tak vydržte ještě chvilku. Pustíme si ukázku z Chudáčků už za chvilku. Do té doby můj velký oblíbenec, má velká hudební láska, Fakt Kult se skladbou Terror už za chviličku, ale taky formace The Marias. No a teď už mladá slovenská krev, tady je zpěvačka reperka Mess a její aktuální novinka Chcem tě v sebe najít. Užijte si ji.

0: Mysl ako spúšť, ako zbraň, ako teror. Tohle byl Denis Bango, a.k.a. Fuck Cult se skladbou Teror na vlnách Rádia Wave. Ukázka z jeho poslední dlouhohrající desky Mrtvá revolucia. Pokud jste jakéhokoliv důvodu náhodou nestihli poslech téhle desky, rozhodně doporučuji, dožeňte tento rest, stojí to za vaši pozornost. Teď už ale slibovaná ukázka z aktuálních chudáčků a i naši chudáčci mají rádi zvířata, no a právě proto o nich mají teďka celý díl svého podcastu. Petr se vám svěří s tím, jak blízko má k jednomu konkrétnímu jezevci. No a Adam se bohužel opět vrátí ke své historce s morčetem. Nové chudáčky plné koťátek a dalších roztomilých stvoření poslouchejte už teď na našem webu a taky ve všech aplikacích. Před námi teď krátká ukázka.
1: Upřímně mám teď v období jako jezevčí v období. Já miluju jezevce.
2: Vy tam totiž máte toho jednoho, co tam bydlí.
1: Jo, ale...
3: Já jsem ho
1: neviděl. Já jsem úplně tím posedlej. Já se jenom ptám v hospodě, co si myslí lidi o jezevcích. A dozvěděl jsem se strašně moc.
2: A on tam chodí taky ten jezevec, říká.
1: Můžu se... něco dodat?
2: Posune si ty brýličky.
1: No ale nicméně je to prostě magický zvíře za mě. Úplně, který má svůj chill, má svůj pořádek, je vlastně predátor trošku.
2: No dost, ne?
1: No dost.
2: On je jako
1: ale to je škodná, prostě, ale to, ne, no asi jo, ale je to prostě nádherný zvíře. A takhle, když jedeme, je to tak třeba jednou za měsíc, když člověk se vrací pozdě prostě z práce a jede autem, tak ho najde.
2: Někde. Jednou za měsíc, když se člověk vrací z práce.
1: Ne, tak to nezvíš.
2: Konec. Přesně, herci lehkoživky. Ne, víte, když, jak to máme těžký.
1: Když jedu na barák, vyřeším ten mramor, třeba když jsou tam nějaký nesrovnalosti v účtárně a tak, tak prostě vidím, jak on nedochodí, on má strašně svoji pohodu, on jde hrozně pomalu a takhle kroutí zadečkem a jde si po silnici, on neuhne. Až na svý odbočce uhne. No je to krásný.
2: Jo, já musím říct, že jsem jezevce viděl vlastně takhle ve volné přírodě fakt jenom jako jednou v životě a bylo to tam u vás přesně v té jeho zatáčce. A to on teda, on tak běžel. A bylo
1: ale, vidět, ale neběží,
2: no,
1: že jo?
2: No a on tak vlní, že jo? Vypadá to jak taková agonie spíš, tak jako plácá těma buštičkama.
1: On prostě, je fakt roztomilej strašně.
2: Je hrozně roztomilej, no. A ještě mě teď napadá, mám tady jednu věc ještě poznamenanou. To je taková jako zvířecí pododnož. Rozjel jsem doma kombuchu.
1: Já jsem taky to už mám zase dle období.
2: No.
1: No a jak to zvládáš?
2: No jako už mám dvě.
1: No.
2: Mám a oni samozřejmě...
1: Oni jedou strašný bomby.
2: To je prostě skvělý.
1: To normálně, ten mimozemšťan podle mě, který chce ovládnout tuhle planetu, ale fakt, to myslím vážně.
2: No,
1: protože on se fakt rodí dál a dál. A co se stane, když jich máš moc? Tak to dám kámošovi.
2: No jasně.
1: No jasně. Kámo. A pak kombuchy najednou. 3, 2, 1.
2: No,
1: fakt, a já jsem potom prostě nebudu to rozdávat, už nebudu, protože už jsem rozdal 3 kombuchy a
2: už
1: a,
2: jsou všude.
1: A oni se množí i u těch kamarádů, takže to zdvojnásobuješ, trojnásobuješ, najednou to roste to. No a zabil si už tu kombuchu někdy?
2: Ne, nejsem toho schopnej.
1: No, to je ono, to je na lítost.
2: Tak jsem dal právě jednu Jakobovi a přesně jsem si říkal, hele,
1: no, bacha jako, na to, fakt.
2: Už jich mám moc. A tak jsem, ale říkal jsem si, ježišmarja, lidi, jako tak. Už ji nějakou dobu chovám, že jo, něco jsme spolu zažili. Teď máš
1: to je ono.
2: Teď máš tu placentu, no, prostě podivnou. Taková,
1: co já můžu?
2: Jo, přesně.
1: Co já můžu?
2: Já chudák
1: v černém čaji plavuji. Plavu v černém čaji.
2: Jo, podívej se na mě. No tak jo,
1: ještě
2: to spolu nějak zvládneme.
1: Vyřešíme to.
2: Jdu ti udělat čerstvej nálev. Kamilo, prosím tě, můžu si vzít tuhle sklenici.
1: A kam to dám?
2: No, nemůžeš, potřebuji na rýžovou mouku.
1: Kam to dám? No, Erni, když tak bude spát na zemi, no, co?
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: V nedělním dopoledni na Waveu přesně o 11:30 si hrajeme formaci Superorganism s trackem Crushed. No a pokud jste si v posledních týdnech říkali, že se možná trošku crushed cítíte a zejména právě proto, že zažíváte velmi silnou a intenzivní alergii, tak se vám to nezdálo. Ano, patřila jsem taky mezi tyto z vás, kteří zažívali silné alergické projevy. No a mělo to své opodstatnění, agresivnější pily i další sezóna celkově alergická je teď za námi. V Česku vlastně celkově trpí pilovou alergií podle odhadu alergologů zhruba celá čtvrtina obyvatel. Ano, nejsme sami, je nás celá paleta a řada. No a to případné zhoršení, jak už jsem zmiňovala, během těch jarních potíží má své opodstatnění, protože ten letošní duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961. Ano, právě kvůli suchu se ten pyl držel ve vzduchu velmi dlouho, no až teď díky dešti v posledních dnech se nám alergikům mohlo trochu ulevit, což potvrzuju. Samozřejmě jsou to informace, které čerpám z důvěryhodného zdroje i rozhlas.cz sekce životní styl. Tam je dnešní článek, který se věnuje alergiím, který si můžete přečíst v celém znění. Ještě můžu zmínit to, že pokud jste si dokonce v letošním roce říkali, ale já jsem nikdy nebyl alergik, alergička, a letos začínám pociťovat něco, co se tomu přibližuje, tak se vám to třeba vůbec nemuselo zdát, protože podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera se to vlastně onemocnění může vzniknout i mnohem později během života, nemusí to být pouze v dětství. Sám zmiňuje, že mají i lidi kolem 40 nebo 50 let, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s nimi k ním do ambulance. Jak zmiňuju, pokud je to třeba váš osobní příběh, chcete si o letošním alergickém období přečíst trošku víc, jak už jsem zmiňovala, i rozhlas.cz a sekce životní styl. Na Waveu zpátky k muzice, už za chviličku Archivní chlapec anebo Loose and the Yakuza.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport+.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No a v neděli 10. května přináším též nějaké pozvánky, co se týče hudebního světa, na nějaké ty dnešní koncerty. Už jsem dnes jednou zmiňovala, že můžete aktuálně tyto dny navštěvovat Zlín Design Week, no a v rámci něj dnes až do 17. hodiny taky Design Market. Ta lokace je tržiště pod Kaštany na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. No a v rámci právě Design Marketu dnes můžete zažít i nějakou živou muziku. Mezi 15. a 17. totiž přímo na tržišti můžete slyšet živý set v podání Ojo, tak můžete vlastně tak nějak shrnout několik kulturních záležitostí dohromady. Teď už ale k večernímu času. Pražský Fuchs 2 dnes od 19. otevře brány vystoupí americký rapper Warlord Colossus, takový grimy, melodický, dost energický hudebník, který se řadí mezi jména spíše temného rapu, takže pokud fandíte temnější estetice, tak to bude něco pro vás. A dnes ho doprovodí také speciální hosté Kill Dill a Erase. 19. hodina Fuchs 2. Bike Jesus, 19. hodina a tady se dneska dějí věci na základě britské hudební scény. Creeper, tohle je hudebník, který nabídne svoji rockovou dekadenci na tom nejčernějším gotickém podnose a jako support The Howling. Britská hudební scéna, 19. hodina, pražský Bike Jesus. Na Strahovskou sedmičku si dnes můžete zajít už o 6:30. Z Ameriky dorazí Glacier, pětičlenná postmetalová kapela z Bostonu, která vlastně ve své hudbě stělesňuje jejich jméno. Drtivě hlasitá a neúnavně silná. Pokud máte rádi hutné hudební žánry, tak dnes kytarová scéna z Ameriky na pražské sedmičce. No a abych to vyvážila i nějakým jiným hudebním žánrem, tak do pražského Krosu si dnes od 8. večerní můžete zajít na vesmírný funk z Nizozemska. Kid Nebula and the Voodoo Funk Conspiracy vystoupí právě od 8. večerní v pražském Krosu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Tolik bratislavská producentka, DJka, zpěvačka Kristýna Rypáková, která se ukrývá pod pseudonymem Nerev, teď se skladbou Silver z letošního roku, singlovka na vlnách Rádia Wave, jen chviličku před nedělním pravým polednem. No a to nezbývá, než se rozloučit, protože pravé poledne znamená konec mé dnešní vysílací směny. Doufám, že jste si užili, ať už jste poslouchali celé 4 hodiny, anebo třeba jenom posledních 10 minut. Já prozradím, že v pravé poledne už za chviličku se dočkáte z brusu nové epizody cestovatelské a outdoorové Casablanky s kým jiným než s Pavlem Sladkým za mikrofonem. Ve 13 hodin si připomeneme aktuální epizodu popkulturní sprchy, tedy našeho slejváku. No a pak mezi 14. a 18. hodinou očekávejte opět živou moderaci v našem proskleném studiu. Tentokrát mě vystřídá můj drahý kolega Vojta Záhora, takže s ním potom zase od 14. odpolední. Já vám popřeju krásný zbytek tohoto víkendu. Těšit se na vás budu za mikrofonem zase v tom následujícím týdnu. Mějte se hezky.
1: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Casablanca.
0: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
2: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Lucka Kohoutová-Vinická je můj dnešní host, respektive hostka. Ahoj.
3: Ahoj, Pavle.
2: Vítám tě znovu v Casablance s tvojí čerstvou cestou, která byla nomádská, nějaká 3,5měsíční po Asii. Pro tebe to byla první nomádská zkušenost v tom smyslu, že jsi třeba v průběhu té cesty i nějak pracovala a tak?
3: Ne, nebyla to první zkušenost, vlastně to byla třetí už. Předtím byly všechny v Africe, byli jsme jednu zimu v Namíbii a druhou zimu jsme byli potom na Mauriciu.
2: Jaký rozdíl to pro tebe je, když je to s nějakými pracovními povinnostmi, když za sebou prostě nebouchneš dveřmi s tím, že jedeš na dovolenou?
3: Jo, tak je to velký rozdíl a myslím si, že je potřeba přepnout se trošku do jiného režimu, než do toho mýho normálního bláznivého cestovatelského, protože to mám pocit, že jako potřebuji vidět všechno a za co nejkratší časový úsek prostě těch zážitků nasáknout co nejvíc. Ale když člověk pracuje, tak to takhle úplně jakoby dlouho nemůže vydržet, nebo no, myslím si, že úplně asi ne. Takže je dobrý se trošku jakoby přeladit a víc se přepnout do té pohodičky, což já s tím mám trošku problém, ale

0: stávku, ale zrovna se to nehodí, nebo tady nám moc, nevím, nejde internet?
1: No je to jakoby, já myslím, že člověk, když cestuje normálně, tak taky jako musí plánovat tu cestu a tady zase na to máš víc času, protože my většinou prostě jeden týden, ten pracovní týden, my jsme seděli na zadku na jednom místě, většinou, bohužel ne po každý, takže tím jsme si to docela komplikovali třeba, ale měli jsme často vymyslet vlastně. Teoreticky. Prakticky myslím si, že to bylo docela jako náročný vlastně, no potom přesně až když jsem se přepla do toho druhého módu, tak skoro nemožný.
0: No ale vy jste měli teda vždycky jako týden, ty a tvůj muž, který byl jako pracovní a pak byly třeba dva volnější a pak byl zase jeden pracovní, nebo měli jste to nějak takhle strukturované?
1: Jo? Tak my jsme to normálně vlastně dodržovali tak, jako kdyby jsme byli v Čechách, takže prostě pondělí až pátek se pracuje. Já teda naštěstí mám poloviční úvazek, takže to bylo, měla jsem víc času. Manžel ten má svůj vlastní biznis, takže ten nemá žádný čas a ani o těch víkendech, ale potom právě víkendy byly takový jako objevovací, že jsme si třeba půjčili skútr, někdy jsme se projeli a snažila jsem se i v ty všední dny, ale jakoby bylo to v tady tom režimu.
0: A takhle jste teda postupně zvládli Thajsko, Malajzii, Singapur, Tchaj-wan a návrat do Thajska, odkud jste se potom vraceli, tohle byl ten plán.
1: Jediný co, tak ten Tchaj-wan nebyl, to byla vlastně naše dovolená od toho nomádění, tak to jsme vůbec nepracovali, dva týdny jsme si dali, nebo necelý dva týdny jsme byli na Tchaj-wanu a to bylo normální jako cestování.
0: Co jsi nejvíc chtěla vidět?
1: Na Tchaj-wan nebo všeobecně myslíš?
0: Všeobecně na té cestě, jestli jsi měla jako dopředu dané body na Tchaj-wanu, tohle hrozně chci, v Malajzii, když nic, tak aspoň tohle chci vidět, nebo tak?
1: Jo, já jsem chtěla nejvíc vidět na tady té cestě, Indonésii.
0: Okay, no.
1: Kde jsme nebyli vůbec.
0: No.
1: Takže to byl úplně první plán, totiž byl, pojedeme prostě na zimu do Indonésie a budeme tam skákat po těch ostrůvcích a bude nám to stačit na ty 3 měsíce třeba, jo? A nakonec jsme zjistili, že ale v Indonésii není úplně jako dobrý počasí přes naši zimu, že tam hodně prší, takže jsme to pak přehodnotili a vlastně i nejlevnější letenky byly do Thajska, tak jsme říkali, jo dobře, tak začneme polehoučku v tom Thajsku a uvidíme. Takže my jsme přiletěli do Thajska a my jsme ještě nevěděli vůbec, jako jaký země, a já jsem čekala furt tu Indonésii, kde jsem ještě nebyla, což je jako zajímavý s teď už třeba 88 zeměma navštívenýma, tak jako Indonésie, která je jedna z nejčastějších, kam se jezdí, mám pocit, tak tam jsem prostě ještě nebyla. Takže já jsem to furt plánovala a vlastně nakonec jsme zjistili, jo, zvládli bychom to, ale byli bychom tam třeba 2 týdny, jako na celou Indonésii, nebo prostě jako, že to asi nedávalo tolik smysl. A nakonec jsme se na to prostě vykašlali úplně a řekli jsme, že pojedeme na ten Tchaj-wan, který chtěl můj manžel, protože on tam rok studoval, takže to pro něj byl takový nostalgický výlet. A Indonésie hold jako někdy jindy, no, takže...
0: A ty si nostalgický výlet na Tchaj-wan přijala,
1: protože jsem tam
0: měla
1: nebyla.
0: A měla jsi tam průvodce rovnou.
1: Jo, to taky. A hlavně to je, vlastně z tady těch 4 to je jediná země, kde já jsem ještě nebyla.
0: Jo.
1: Takže jsme se trošku jako vraceli. Singapur pro mě byl možná trošku nostalgický, protože tam jsem strávila asi jenom den a noc, někdy před 6 lety. A takže to bylo pro mě fajn, já tu zemi mám ráda, tak tam jsem si jako trošku prošla ty stejné místa, kde už jsem byla, protože jsem věděla, že se mi líbily předtím a budu se mi líbit znovu, takže.
0: Ty jsi říkala, že jste začali zvolna, což teda si můžou posluchači, posluchačky představit tak, že jste přiletěli do Bangkoku a dali jste si okamžitě thajskou masáž.
1: No, přesně. Tak to bylo totiž, manžel má už spoustu různých kreditek a tak a konečně začal využívat. takže jsme šli do letištního salonku. Nevím, jestli to bylo poprvý, možná ne, možná třeba podruhý jsme byli v letištním salonku a zrovna v Thajsku nabízejí zdarma jako masáž k tomu. Takže jsme si tam dali drink a masáž, ale pak jsme rovnou mazali zase na sever, takže jenom taková fakt jako zastávka po tom letu, ať to se trošku uzdravíme.
0: Ten sever Thajska, to je jako navštěvovaná věc, lidi tam jezdí jednak kvůli tomu, že to je jako východisko k nějakým dalším kulturám místním, jednak kvůli nějakým jako outdoorovým záležitostem, pralesu a tak. Vy jste se ho vybrali proč nejvíc?
1: No, hlavně asi protože kamarádka byla v Pai na severu a říkala, že to tam je hrozně fajn, že tam je skvělá komunita a hrozně hezky o tom mluvila, takže vlastně mě to Pai dost zaujalo takhle z vyprávění, tak jsme se to jali ověřovat na vlastní pěst.
0: A v rámci toho, kdy jste tam dorazili, nebo dorazili jste tam v době...
1: Na začátku ledna.
0: Na začátku takzvané burning season.
1: To ještě na začátku, nebo já mám pocit, že v lednu ještě úplně jako nebývá a pak začne třeba jako na začátku února. Takže my jsme to právě i takhle plánovali, věděli jsme, že pak se podíváme třeba i na Jichtajska, ale až jakoby nakonec a chtěli jsme právě to stihnout před tou burning season, protože nikdy člověk neví, jak špatný to bude a když by to bylo špatný, tak pak už je tam třeba i fakt nedejchatelno a ty podmínky pro žití jsou špatný poměrně.
0: Přibliž to pro naše posluchače, posluchačky. Je to to, že se prostě pálí na polích a jako už to cestování není taková lahoda, jako než se s tím začne?
1: Jo, tak vlastně si to vystih. Pálí se na polích a vlastně se začíná tak jako postupně. My už jsme taky viděli nějaký ohníčky v tom lednu, jenomže potom prostě se přidá víc a víc těch farmářů nebo místních, co pálí ty věci a potom prostě už člověk nevidí moc na obzor a je tam všechno tak jako zamlženo, zakouřeno a opravdu hodně znatelně to ovlivňuje kvalitu ovzduší. A slyšela jsem, že místní, kteří si to můžou dovolit, tak na tu burning season odjíždí právě třeba na jih. Tajska.
0: Taky někam na Phuket, jo.
1: taky někam se dovolenkovat.
0: Jo.
1: Ale nevím, kolik z těch místních si to teda může dovolit, nebo to takhle praktikuje, ale tak ideální by to bylo, no, že by takhle prozkoumali celou svoji zemi a měli to takhle hezky rozdělený.
0: Vy jste v průběhu té cesty stihli několik takových lokálních akcí, ke kterým jste se buď náhodou nachomítli, nebo jste je nějak plánovali a to se týkalo i toho severu Thajska?
1: Jo, jo, jo.
0: A o co tam šlo?
1: Tak první ta akce, na kterou asi narážíš na severu Thajska, tak byl festival krále, nevím, nějakýho jako z historie krále, ne toho současného, jak jsem si myslela. Bylo to v Chiang Rai. A právě se to odehrává každoročně na přelomu ledna a února. A je to několikadenní akce, která, já jsem si to neuměla moc představit. To jsem zase neplánovala, my jsme z toho plánovali fakt, jako bych řekla, minimum. Spíš jsme se o tom dozvídali za pochodu. A tady nám jeden, myslím, že to byl Australan, který je často v Chiang Rai, tak nám říkal, že tam musíme určitě zajít, že to je prostě strašný jako bizár. Já mám hrozně ráda bizáry, takže to jsem jako byla nadšená, že mi něco takhle spadlo do klína a bylo to na obrovský ploše. Vlastně člověk tam přišel, by tam stánky s jídlem, takže to vypadalo poměrně klasicky. Byly tam ale i pouťové atrakce. Do toho na různých místech byly koncerty, i s nějakýma tanečníma vystoupeníma a ta thajská hudba jako a to thajský vystoupení, to prostě byla paráda. Byli tam třeba, potkali jsme dva páry turistů, jinak prostě samý místní, takže to byla ta místní zábava, což mě zajímá. Stál vstup, myslím, 20 korun, něco takového. A pak tam byl, člověk si mohl koupit od motorky, SUVčka, leštěnky na auto, zbraní, doufám, že to bylo jen na střelnici, ale nevím, prostě byly tam zbraně najednou. A i živý prase třeba, ledničku, králíčka, rybičky, takže to byl takovýhle jako myšmaš všeho a teď tím člověk procházel a úplně jako byl jak Alenka v říši divů. Ještě tam byly takový zajímavý oltáře královně matce, která umřela před několika měsíci, což jsem pak zjistila, tak tam byly takový jako pomníčky a každý byl jako jiný. No fakt to bylo hrozně zajímavý.
0: A v Thajsku nebo v jeho východní Asii vůbec se k různým pomníčkům a svatyňkám často dává nějaké jídlo, které jako slouží jako obětina. Oni ho většinou přes noc různě rozebírají, zvířata, krysy, ptáci, cokoliv, ale vlastně jako ten účel to splní, tak tohle královně matce se taky dávalo?
1: Já myslím, že ne. To bylo takový právě jako hodně elegantní a takový učesaný. Takže já jsem tam, myslím, tady to se právě podle mě dělá, buď jsou ty pomníčky jako různě na ulicích a tam přesně tohle to jako najdeš, anebo podle mě na těch jako hřbitovech tak taky přesně jakoby se tady to dá objevit, ale tady to bylo takový, spíš tam byly třeba jako knihy, napište vzkaz královně matce nebo královský rodině a takový jako elegantní samý stuhy a ubrusy a tak.
0: Takže to bylo něco mezi jarmarkem, místním festivalem, hudebním a jiným a poutí.
1: No. Jo. Všechno dohromady. Prostě já mám hrozně ráda, když mě něco dokáže ještě takhle vyvést z míry, musím říct. Jak jsem říkala, tak už jsem byla v poměrně jako hodně zemích, takže překvapit mě je těžký nebo těžší, čím dál tím víc. Takže já pak jsem úplně jako nadšená.
0: Ale vlastně doteďka pořádně nevíš úplně přesně, co to jako bylo. Jestli to je každoroční akce,
1: je to
0: nebo
1: každoroční
0: putovní
1: akce.
0: Věc.
1: Je
0: nebo...
1: to každoroční jo? akce, jo, jo, jo. Ale ještě, jo, a ještě tam byla vlastně stánek, nebo byly tam dva stánky hasičů a nějakých záchranných složek. Takže člověk jde z té poutě a najednou tam prostě vidí rakve a blikající majáčky a kostlivce.
0: Okay.
1: A úplně přesně si říká, jako, co to je? A to jsem se měla třeba zeptat, protože tam to vypadalo, že to byly nějaký pytle na hromadách a já nevím, na co to byly pytle a nevím, jestli to chci vědět. Ale prostě bylo to asi, byly tam normálně vytapetované stěny různýma fotkama z nehod a tak dále, což já mám pocit ale teda, že je asi potřeba a že ta thajská doprava třeba je fakt jako šílená. Že jsem si myslela, že třeba ve Vietnamu je to horší, ale podle statistik jako Thajsko vede, takže...
0: Takže to, že to byla trochu jako besip akce, jo?
1: Jo, ale docela taková drsná, že jo? Tak u nás si taky, nebo u nás si neumím představit, že tam najednou prostě rakve blikající nějaký k tomu světýlka a kostlivci. Zaujme to rozhodně, jako.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Lucka Kohoutová-Vinická je hostkou dnešní Casablanky a bavíme se o její nejnovější cestě po Asii. Ty jsi nám vyprávěla chvilku, před chvilkou o té thajské akci, ale to nebylo všecko, co vás v průběhu té cesty potkalo, protože nutně muselo dojít na nový rok někde v Thajsku nebo v Malajzii už, jak to vyšlo? Jak jste to měli?
1: No, my jsme přijeli až po, jako v tom na začátku lednu, tak ledna, tak normální oslava nového roku, to jsme nezažili, ale zažili jsme čínský nový rok v Malajzii. Hned vlastně, nebo tak týden třeba, nebo dva, co jsme tam byli, tak začal Ramadán a čínský nový rok. A pak jsme ještě zažili thajský nový rok, nebo oslavy thajského nového roku, který jsou v půlce dubna, a je to třídenní vlastně pouliční vodní bitva.
0: Což je polejvačka.
1: To je perfektní. Jo. Já jsem tam kvůli tomu přesně jako bych chtěla zůstat až do půlky dubna. My máme sice všichni narozeniny v dubnu a věděla jsem, že když se vrátíme v půlce dubna domů, tak to bude fakt masakr z tady těch jako různých jako rodinných happeningů a setkání, ale tohle jsem si nemohla nechat ujít.
0: No tak děkuju, že hned po té, co si absolvovala rodinné masakry, jak z toho teďka jsem nazvala, tak si udělala čas na Casablanku.
1: Nemáš zač. Ráno se stalo.
0: A vyprávíš čerstvé zážitky dneska posluchačům a mě samozřejmě. Jaké to je teda, když se potká Ramadán s čínským rokem a s dalšími akcemi, protože Ramadán to jsou dny střídmosti, kdy se nejí vůbec, pokud se pije, tak pouze čistá voda a i ta dost často jako ve velmi limitovaném množství, a nebo se jí až po setmění. Tak jaké to je, když se to jako mísí s někým, kdo oslavuje nový rok a tak?
1: Je to zajímavý. Ale tak ta Malajzie je celá taková smíšená, mám pocit. Tam prostě jsou. Já jsem se potkala s jedním Bangladešanem, který mi teda tvrdil, že Malajci jsou strašní jako rasisti, což nevím, vůbec nemůžu soudit, ale že tam hodně rozlišují, že jako ta nejvyšší kasta prostě jsou Malajci, pak jsou Číňani, kterých je tam strašně moc. My jsme třeba byli v Penangu a tam jsem četla, že jako 40% obyvatelstva jsou prostě jakoby Číňani. A potom Indové, to je ta nejnižší, podle něj, podle Bangladešana, nevím, ale byl to jako hrozně zajímavý rozhovor, co jsem s ním vedla. Takže je to tam jako takový hodně namixovaný a bylo to tady hodně vidět. No, třeba v tom, my jsme byli v Penangu, když se tady to všechno dělo, a čínský nový rok vypadá v podstatě tak, že jdeš a může ti pod nohama přistát petarda úplně jakoby kdykoliv, kdekoliv, a ještě potom ostatní tomu zatleskají, protože je to vyhánění zlých duchů. Takže pro mě trošku noční můra, musím říct. Ono to trvá třeba oficiálně 2 týdny, ale my ještě, když jsme byli vlastně na hranicích už se Singapurem, tak pořád byly ohňostroje, pořád byly petardy, takže to byl třeba měsíc a myslím si, že ještě dál pokračovali. Nevím, jestli to jako vezmu jako záminku, a pak prostě pouští ohňostroje a petardy prostě jakoby dost bez zábran. Takže jako zlatý náš Silvestr, který je jeden den, musím říct, protože tohle bylo fakt náročný, prostě pořád někde nějaký rány, pořád se člověk něčeho leká. Pokud se člověk nerad leká, tak možná úplně jako nedoporučuji Malajzii během novýho čínského roku, protože ani to nemají moc jako nějak odizolovaný ty domy, takže i když my jsme prostě třeba pracovali, tak najednou nad naší střechou prostě výbuchy a třeba 5 minut to jelo, že jo, takže.
0: Já musím tvůj dojem potvrdit, i když jsem čínský rok na vlastní kůži nikdy nezažil. Já jsem přednedávnem viděl jako docela dlouhý, asi 3hodinový čínský film, který se z velké části odehrával během novoročních oslav, kdy se dělníci z fabrik i vracejí přes celou Čínu do své domovské rodné vesnice a tam se teda slaví. Oni i přivezou nějaké peníze, nějaké věci zpátky do té vesnice a tak. No a druhou polovinu toho filmu to furt jenom bouchalo. Furt jako byly to vlastně tak jako intenzivní, že jsem si už asi po hodině a půl toho filmu říkal, stačí prostě. Jo. Z ekologických důvodů a z důvodů mých ušních bubínků a z toho, že to je jako musí být strašně stresující pro všechny, protože člověk nikdy neví opravdu, za kterou patou mu to bouchne.
1: Jo, my jsme třeba viděli fakt i to teda naštěstí nám nehodili petardy pod nohy, ale někomu jo, protože to bylo na té nejnarvanější ulici v Georgetownu v Penangu a prostě byl vidět jenom ten dým mezi těma davama lidí a pak oni ještě zatleskali, že jo? Protože prostě jako jo, vyháníme ty zlý duchy. Já už jsem je chtěla uškrtit prostě. Bylo to fakt náročný. A do toho teda se to ještě poznalo tak, že spousta lidí byla v chrámech, tak to bylo zajímavé pozorovat, protože oni mají jako miliony rituálů, který tam dělají. Mám pocit, že možná v každém chrámu jsou jiný, takže třeba někde něco pálili, někde měli takový sofistikovaný vlastně jako losování nějakých šťastných čísel nebo čísel, který jim pak ještě řekli něco dalšího. Bylo to fakt zajímavý pozorovat. I jsme se o tom potom bavili, tuším v Singapuru, v jednom chrámu s malajkou a ta říkala, že třeba jako různě pálí věci, že když někdo umře, a to asi to není, neplatí to pro všechny, ale že někde to tak je, že když prostě někdo umře, tak oni mu musí poslat jako spálit papírový dům, aby on měl tam na druhé straně kde bydlet. A třeba, že mu musí poslat papírový sluhy, ty taky jako spálí, papírový peníze, aby mohl zaplatit ty sluhy, papírový peníze na auto nebo papírový auto a tak dále. A úplně prostě si poskládá z papíru život na druhé straně. Prostě a když ne, tak je tam trochu v háji.
0: A co se týče thajského nového roku, tak víš, kolikátý rok se píše teďka?
1: 2569, myslím.
0: Já tě jen tak pro zábavu zkouším.
1: A já jsem se trefila, 2569.
0: No a to tě teda bavilo víc, protože voda je pro tebe zábavnější než rachytle.
1: No jasně, tak hlavně v dubnu, duben je nejteplejší měsíc v Thajsku. Úplně nedoporučuji, pokud neplánujete na Songkran, nebo neplánujete Songkran, tak jako tam jezdit, protože bylo fakt, nevím, no v Bangkoku bylo 37 stupňů plus vlhkost, takže pocitových hodně. Jako určitě přes 40 třeba. Ale na to je právě skvělý tady ten festival, protože tam jde o to, že potřebujete ostatní co nejvíc zlejt vodou. A já jsem si myslela, my jsme to vlastně slavili i na Kolantě, což je takový docela jakoby ospalej ostrůvek, což bylo hrozně zajímavý ten kontrast s Bangkokem a potom v Bangkoku. Takže tam jsme si to užili jako ty pořádný davy a ten masakr. A na té Kolantě to bylo takový jako přátelský, prostě byli tam podél cesty byly sudy s vodou a jo, naberte si všichni, kdo chcete vodu a prostě jsme tak to na sebe jako nějak lili postupně. A v tom Bangkoku třeba už se platilo za vodu. Jakože tady máte sud, ale jako naberte si můžete studenou, což bylo docela dost poznat, když člověk měl studenou vodu nabitou nebo normální, protože tu normální na sobě ani necítil v podstatě. To prostě jenom byl mokrý, ale jinak jako žádný rozdíl. A ta ledová voda byla fakt jako cítit, ale platilo se za to, no. Takže to prostě už je víc biznis v Bangkoku.
0: Co jsi oblíkla, když jsi věděla, že do toho jdeš?
1: Nějaký šaty asi jednoduchý, no, kde mi bylo jedno, že...
0: Že se úplně promočí.
1: To bylo jako během prvních 5 vteřin a pak už je to člověku jedno, prostě všichni tam chodí mokrý. A
0: je to tak, že vodní bitva zuří všude venku a dovnitř, jako třeba do obchodu a takhle, tam se s tím naleze.
1: Jo, ono dokonce, já jsem si třeba právě myslela na té Kolantě, to tak bylo, že to bylo všude možně. Člověk jako teda musel najít nějaký ty místa, kde byli ochotní lidi to si hrát, oni říkají play water, tak jakože hrát si s vodou a to taky jako, myslím, že třeba dospělí, jako už byli takový trošku jako, už dobrý, už to máme za sebou tohleto, spíš jsme se tam hráli s dětma, což je jako vtipný, že my jsme byli 4 dospělí, protože jsme tam ještě potkali 2 Litevce a šli jsme na ty malé dětičky. Tak to byla sranda, ale v tom Bangkoku to už jsou teda jako dospělí nebo teenageři a tak a tam jsem si právě myslela, že to bude všude a že to bude fakt jako zajímavý tam jenom procházet, že už jsem slyšela, že to může být docela otravný, když si člověk jenom potřebuje něco zařídit a vlastně 3 dny tam tady to jako zuří, ale v tom Bangkoku to teda fungovalo tak, že bylo několik právě míst, kam člověk musel dojet a tam se to jako odehrávalo. Že jsem v Bangkoku vlastně asi nikde to nepotkala úplně jen tak na ulici, nebo jako jednou možná. A když je nějaký strategický místo třeba u fontány a to, tak toho asi člověk využije, když má sebou kyblíček třeba, což je mimochodem nejefektivnější zbraň, to doporučuju. To člověk vypadá jako dobře s tou velkou vodní pistolí, ale ten malej čůrek to prostě nikomu neublíží, takže prostě kyblík, když to nevypadá dobře a máte toho druhého zlitýho za.
0: Takže si chodila po městě se 2 kyblíkama prostě.
1: Ne, my jsme si koupili takovou, na Kolantě jsme si koupili takovou homemade věc, vlastně to byl veliký voděodolný pytel na záda a z toho vedla hadička. A
0: Ghostbusters.
1: Pak, no, něco, jako vypadali jsme tak docela, musím říct. A to mimochodem, když jsme pak s tím přišli do Bangkoku, tak na jedné té akci, kam jsme přijeli, tak nás s tím nepustili. Že nám řekli, že to je too powerful. Že jakoby to je moc silná zbraní na ně. Mm-hmm. No tak, A teď my jsme tam chodili bez té zbraně, říkali jsme si, no tak to nemá smysl, že jo? Takže to bylo vtipný, no.
0: A když někdo prochází a nevím, nese si jídlo nebo nějaké papíry z úřadu nebo něco, tak je jako chráněný nějak?
1: Tak v tom Bangkoku právě, jak říkám, že to je na nějakých určitých místech, takže tam prostě dokonce jsme museli procházet i nějakýma security checkama, takže tam se nedostane jako někdo, kdo si jde jako na úřad něco vyřídit. Ale my jsme to zažili bohužel na té Kolantě. My jsme nějak jako viděli dopoledne, že někdo prostě, kdo nechce být politej, teď oni prostě projíždí na skutrech. Tam jsou podle mě i případy, když na toho člověka chrstnete nějaký velký kyblík vody, tak ho můžete schodit z toho skútru. Takže oni prostě jedou na tom skútru a ukazujou, ne, nechci. A oni to respektujou. Nebo nám přišlo, že to respektujou. No, bohužel v ten den my jsme potřebovali se přesunout se všima notebookama, foťákama, se vším na ferry a potom na letiště, aby jsme právě se dostali do toho Bangkoku ještě. No a nešetřili nás, no. My jsme se připravili na nejhorší, takže všechno bylo v igeliťácích a my jsme jeli v tuk-tuku. Takže to jakoby nebylo úplně to pravý vozítko asi na tady tu cestu. A my jsme ukazovali ne, ne, ne. Nikdo to moc nebral jako v potaz, no. Takže na konci cesty já jsem měla jednu papírovou tašku, kde byly jenom šaty. Mimochodem myslím tyhle šaty, že tam byly. A ta taška na konci té desetiminutové cesty se rozpadla. Takže tak asi.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Další akce, na kterou jste se v průběhu toho výletu podívali, byla svatba v Malajsii. Kde?
1: Na Langkawi.
0: Tak kde?
1: To je vlastně hned pod nějakýma tajskýma ostrůvkama. Je to na severu Malajsie. A my jsme právě byli 3 dny asi na Koh Lipe, což je tajský ostrůvek Malé Linkatej. Hodně oblíbený, hodně přelidněný. A pak jsme přejeli ferry na Langkawi právě. Takže tam jsme, to byla naše první zastávka v Malajsii a bylo to fajn. A bylo tam pár nějakých turistických míst, ale pak právě to bylo takový docela autentický nám přišlo. A to se ukázalo i tady na té svatbě, že jsme vlastně jenom jeli po silnici a viděli jsme, že se tam něco tak jako hemží. A to je mimochodem podle mě docela i dobrá cestovatelská rada, když vidíte nějaký slavnostně vypadající dav a zajímá vás to, tak se tam běžte prostě podívat a ono, buď vám řeknou, no, ty tady nemáš co dělat, ale myslím si, že spíš ne, že spíš jakoby vás pozvou a budou vám to chtít vysvětlit a ukázat. Tak to přesně jsme udělali my, že jsme tak jako, já jsem si trošku myslela, jestli to není nějaký trh, ale tím, jak byli všichni nastrojení, tak jsem tušila svatbu. Ještě to mohl být pohřeb.
0: Někdy ty pohřební oslavy jsou jako velké a často se k těm věcem váže nějaký typ pohostinnosti, že oni vlastně neodmítají někoho, kdo jde jenom kolem, prostě proto, že je to oslava a nemělo by se nějak jakoby kazit nálada na ní, nebo nevím, jak bych to řekl, ale prostě často vlastně svatby, pohřební hostiny nebo nějaké další události v zásadě jako rodinné, ale v tom širokém kruhu jsou na koukačku.
1: No tady to byla celá vesnice, no, takže to je jako velký, myslím, že my už jsme tam až tak nevadili, oni říkali, že to je pro 3000 lidí asi, takže, což teda ta vesnice nemohla být tak velká a určitě tam nebylo tolik lidí, ale možná, že to prostřídá během těch třeba 1 až 4 dnů, myslím, že to tak jakoby trvá, ty svatby, takže se to tam možná nějak protočí, no. Ale tak my jsme právě, já jsem tak jako zkusmo tam, myslím, že z pohřební hostiny bych vycouvala určitě velmi rychle, to by mi asi nepřišlo úplně jako dobrý, ale tady jsem tak jako našlapovala opatrně a fakt za chviličku se nás někdo ujal a volal na někoho, dokonce na malajku, která žije v Austrálii, takže uměla perfektně anglicky, takže nám vlastně vysvětlovala i jako co se děje a že to je tradiční malajská svatba, že je u nevěstiných rodičů, že normálně teď už Malajci třeba si i pronajmou nějakou halu, ve který to pořádá, ale že máme štěstí, že právě tady to je jako jedna z těch ještě tradičních. A nakonec, já jsem tak jako pořád vyhlížela nevěstu se ženichem. Oni říkali, no ty se teďko převlíkají. A já, no dobrý, tak když taky neuvidíme, nevadí. A nakonec nás dostrkali až na fotku s ženichem a nevěstou. Já jsem tam takový okropeček, protože jsem říkala, ne, to není nutný. A oni, jo, běžte se vyfotit, oni budou rádi. Nevím, jestli byli rádi, netvářili se asi až tak, jako že byli úplně zmatený, co tam děláme, že jo. Ale my máme fotku, no. Tak bylo to, vlastně na tom bylo nejzajímavější asi popovídat si s tou malajkou, která nám o tom vyprávěla a pak si nás tam různě ujímali další lidi a zase jsme si s nima povídali, takže to je vždycky jako super s těma místníma si popovídat. Nejenom o svatbě, pak jsme si dostali normálně jako k životu a tak.
0: A to bylo už po obřadu a byla to jakoby party, nebo to byl ještě obřad?
1: Já si myslím, že to bylo po obřadu, že právě oni říkali, že se převlíkají, takže asi jsem je neviděla v těch jejich největších roubách a že už to bylo jako asi party, no, ale nevím přesně, jak to tam probíhá.
0: A s alkoholem nebo bez?
1: No, jsou to muslimové, takže to. Takže
0: byla to muslimská svatba, takže.
1: Jo.
0: Takže čaje, limonády a tak?
1: Jo, a hlavně my jsme tam měli úplně výborný malajský palačinky tradiční. Trošku jsme se báli, jak dopadne náš žaludek, ale byli fakt výborní a nic nám z toho nebylo, tak to bylo skvělý. To bylo vlastně asi jedno z nejlepších malajských jídel, co jsem měla.
0: A proč se zbála? Co na nich bylo podezřelého?
1: No, dávali na ně máslo třeba.
0: Jo.
1: A jako bylo hodně stupňů a tak, no. Takže to je tak vždycky asi podezřelý. Ale bylo to úplně v pohodě. A chtěla jsem říct, jo, jak to byla muslimská svatba, tak já jsem se snažila, sice jsem měla kraťasy nad kolena, ale měli jsme sebou ručník, protože jsme mířili na pláž. A teda takovej, ale ve kterém se člověk hrozně jako paří. A já jsem se snažila aspoň si zakrýt ty ramena, abych tam fakt nepobuřovala, protože jsme to neplánovali úplně. A takže pak i na té fotce s těma novomandželama, tak jsem v tom zeleném ručníku svítivým, prostě jak se tam snažím do něj schovat, tak to bylo vtipný docela.
0: A jak dlouho jste tam pobyli teda?
1: No ne moc dlouho, tak my jsme nechtěli zase tak moc jako otravovat, ale třeba možná víc než půl hodiny, asi víc, protože jsme se pak právě začali bavit ještě s dalšíma, jedli jsme tam ty palačinky a tak maximálně hodinku, ale spíš míň. Ale bylo to vtipný, protože pak si nás všimnul třeba i DJ, tak nás tam vyhlásil, že jako tady jsou prostě návštěvníci z České republiky, tak všichni, co?
0: A co hrál DJ teda mimochodem?
1: Ty jo, vůbec nevím, já mám pocit, že spíš jim povídal něco, že byl takový bavič.
0: Jo, takhle, že to byl jako speaker a
1: A možná tam měl nějaký podkres, jo, že to byl i takový, no, se staral o zábavu.
0: A vy jste takhle cestovali poloostrovem na jih, tak abyste skončili v Singapuru. Protože tam odsud jste měli už pořízené letenky, které propojily tu cestu dál nad Tchaj-wan?
1: No, já, jak jsem říkala, tak jsme moc neplánovali a přemýšlím, v jaký fázi té cesty už jsme věděli, že pojedeme nebo poletíme na ten Tchaj-wan. Ale myslím si, že jako bylo určitě v plánu dojet minimálně třeba do Kuala Lumpur a možná, že v Kuala Lumpur, když už jsme tam byli, takže jsme se rozhodli, že budeme pokračovat jako dál a že teda nebude Indonésie, zamačkávám slzu, a že to bude teda ten Tchaj-wan. No.
0: A tak ty asi s cestováním ještě nekončíš, ne? Ta Indonésie?
1: No, to asi ne.
0: Tam někde zůstává v zásobách.
1: Jo, tak ty já mám zásoby jako na celý zbytek života, takže to, takže a nekončím.
0: Což je zajímavé dát do souvislosti s tím, o čem jsme se tady bavili před začátkem natáčení. Ty jsi říkala, že jsi zeměpis neměla ráda, úplně tě minul a zeměpis neznáš.
1: Zeměpis neznám. No, my jsme měli zkrátka učitele, který to bral tak jakoby hodně po svým, nechával nás v hodinách si dělat nějaké jako tajenky, měly být asi zeměpisně zaměřený, ale nevím, jestli to vůbec jako kontroloval. Takže jako moc nás toho neučil, bych řekla, že to byla spíš taková jako zábava volná. A potom nám dal přesně ty testy, jenom jako kde se co těží a kde teče jaká řeka, takže já jsem neměla absolutně jako ponětí.
0: Takže tohle nebyl zdroj tvojí inspirace a motivace, proč cestovat?
1: To asi ne, no. Já mám pocit, že jsme prostě cestovali s našima nějak od malička. Jsem poprvé letěla, když mi bylo třeba 7, něco takového. A takže já jsem pak jako tak přirozeně pokračovala jenom v nějakých těch 20, nevím kolika, tak to bylo poprvé s Krosnou a zalíbil se mi tady ten způsob cestování, že už to nebylo jako jedeme do nějakého města s kufrem a zůstaneme tam, ale asi jsem vždycky byla jako zvědavá na tady ty věci, takže jsem chtěla jako objevovat víc a víc a pak se z toho stalo tady ty jako i dlouhé cesty nebo tady ty překotné cesty, kdy během 2 týdnů zažiju to, co by člověk normálně zažil za měsíc.
0: A co se v Malajzii těží?
1: Hele, počkej, ale Malajzie to vím, čirou náhodou, protože jsem byla na Borneu, což byla docela smutná zkušenost, tak, že je to největší vývozce palmy olejný.
0: Jo.
1: Takže to bylo na Borneu hodně vidět, tam prostě člověk jel autobusem několik hodin a viděl jediný strom a to byla palma olejná.
0: Velmi úhledné, velmi geometrické způsoby, jak jo. zničit krajinu jednodruhovým pěstitelstvím.
1: Přesně tak. Jo. Bylo to fakt smutný vlastně, jakože jsem to nikdy takhle to ničení životního prostředí v přímém přenosu neviděla, jenom na tom Borneu. A pak jsem přesně byla ještě v nějakém tom jednom z pralesů, který zbejvá a viděli jsme tam ty pygmejský slony, dokonce jsme měli fakt štěstí, jsme viděli i pralesní slony, viděli jsme orangutany divoký a teď si to člověk jako nějak tak se mu to poskládá v hlavě, že asi ty zvířata, nechci říct, že to mají spočítaný, ale že to nemají tam úplně jednoduchý.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Dneska se bavíme o jihovýchodní Asii s Ludkou Kohoutovou Vinickou a pokračujeme teda teďka nad Tchaj-wan. Přeletěli jste ze Singapuru nad Tchaj-wan. Měla jsi manžele průvodce znalého terénu, tak za čím jste zamířili?
1: No tak první den na Tchaj-wanu v Taipei byl přesně taková jako nostalgická tour po kolejích, po univerzitě a tak dále. Takže já jsem si prožila tu nostalgii skrze něj. A ještě bylo vtipný, že to bylo třeba 12 let, co on tam studoval, takže on říkal, tyjo, byla to tato budova, kde jsme studovali, takže on pořádně ještě ani nevěděl. Ale tak dostali jsme se někam na koleje, kde byl a tak, takže to bylo jakoby první zastávka, první den byl takhle jako zaměřený.
0: A potom?
1: A potom jsme zamířili i někam jinam naštěstí a byli jsme třeba v Hot Springs, který si postavili místní kousíček u Taipeje, tam jsou termální prameny, tak to bylo taky, to byla hrozně jako zajímavá místňácká zkušenost, kdy si parta staříků v podstatě tam jako z betonu uplácala takový nějaký jako kádě a mají tam celý svůj takový jako ekosystém. Vypadá to, když jezdí na chalupu, mají tam takový stany z plachet. A Tomáš, můj manžel, tak mi říkal, že když on tam byl, tak byli hrozně takový jako pohostinní a byli takový jako pojďte se s náma tady vykoupat a tak dále. Takže jsem to taky chtěla zažít. Ale mám pocit, že od té doby se to možná už malinko jako profláklo, že oni to tam mají. Takže my jsme tam sice byli, ale oni nás tak jako trošku nevraživě sledovali. Jako, co nám sem lezete, mám pocit, že to bylo trošku spíš než pojďte se s náma vykoupat.
0: A ty máš ráda i urbex?
1: Mám ráda urbex, no. To bylo třeba na Tchaj-wanu, já jsem asi moc nevěděla, co bych chtěla na Tchaj-wanu dělat, ale byla tam jedna věc, kterou jsem věděla a to jsou takový UFO budovy. Měly to být vlastně nějaký jako rezorty u moře. Vypadá to prostě jako UFO na nožičkách, leze se tam po žebříku a je to opuštěný, takže tam jsem se určitě jako chtěla podívat a podívali jsme se tam.
0: A co to plnilo za účel, nebo
1: no dřív proč? To měly být prostě takový jako zajímavě, designově zajímavý baráčky prostě jenom na pobřeží.
0: A na standardní bydlení?
1: No, nebo nějaký chatový asi.
0: Jo, že by se do normálního bydlení lezlo po žebříku, je to trochu...
1: No, je to trochu nepraktický vlastně.
0: Trochu nepraktický, no.
1: Tak jako... ono možná proto to taky skončilo, tak jak to skončilo, no. Že to jsou takový rozpadající se UFO, no. A pro mě to je hrozně zajímavý vždycky, když se něco rozpadá, tak se mi to líbí.
0: Ten zub času na tom vidět, jo? No a to jste si teda prolezli?
1: To jsme si prolezli.
0: A líbilo se ti to?
1: Jo. Ještě to bylo takový, ono to je vždycky, že úplně člověk by asi neměl do tady těch budov lézt, takže to byl trošku adrenalin ale bylo to jako v pohodě. Nikdo nás nenačapal.
0: Bála ses někde v průběhu té cesty, případně čeho?
1: Jo, to jsem vlastně říkala, že minule jsme se o tom bavili, že se u cestování vlastně nějak jako extra nebojím, ale možná už stárnu, nebo nevím. Ale teďko já jsem četla totiž těsně předtím, než jsme odlítali, tak jsem četla knížku od jednoho cestovatele, který popisoval, jak ho na Langkawi právě. To jsem ani nevěděla, že my pojedeme na Langkawi, ale že tam málem umřel po žahnutí medúzou, která se jmenuje čtyřhranka smrtelná, neboli box jellyfish. A teda popisoval to velmi sugestivně. A nejde o to ani, že to třeba jako hodně bolelo, ale jde o to, že jsem někdy pak četla, že když člověk prostě do 5 minut neumře, tak asi bude žít. Ale jakoby ta představa, že jdeš do moře a ještě většinou se to děje třeba jako v mělký vodě, jdeš do moře a úplně bezstarostně a pak jakoby to může s tebou takhle dopadnout, tak mě to tak nějak... Nelíbilo se mi to vlastně tady ta představa, takže jsem se pak trochu bála moře. Já jsem pak ještě navíc dělala takový jako průzkum menší, kde všude tady ty medúzy jsou a to jsem taky asi neměla dělat, protože jsem zjistila, že jsou vlastně jakoby všude tam nějak, tak od Austrálie až sem vlastně. I u tajských ostrůvků, u tajského pobřeží, no takže jsem se bála tak nějak všude, když jsem šla do moře.
0: Takže ti to prostě komplet zkazilo koupání?
1: No trošku.
0: Na 3 měsíce.
1: Jako my jsme i šnorchlovali, ale třeba jsem si brala jsem si na sebe legíny a tričko s dlouhým rukávem, abych jako se nějak ochránila. Ještě bylo fakt vtipný, že právě u toho Kolipe jsme šnorchlovali, to je kousek od Langkawi. A tam byly medúzy a takový obrovský, ale to nebyly ty nebezpečný, pravděpodobně. Nebo nám to neřekli. Ale najednou se všude začaly vynořovat a teď jak už jsem měla v sobě ten jako strach z těch medúz, tak jsem byla v té lodi poměrně jako rychle.
0: Vy jste se potom z Tchaj-wanu vraceli ještě do Tajska, odkud jste odlítali domů, a to už byl jenom takový jako stopover, anebo jste ještě měli plány, co chcete všechno v Tajsku stihnout?
1: No u nás ty plány, to není prostě správný slovo. Ale...
0: Jo, já vím.
1: Ale my jsme byli ještě, já myslím, nějakých 9 dní na Kolantě, což byl další ostrov. To jsme si trošku chtěli spravit chuť po Kolipe, který fakt je hodně populární, ale asi to není úplně jako můj šálek kávy. Se tam, my jsme třeba přijeli lodí na nějaký k tomu pobřeží a pak jsme takovým fakt vydlážděným koridorem pro turisty museli procházet směrem dál a to mě prostě ten pocit z toho nebyl úplně jakoby dobrý. Stejně tak tam bylo všude hrozně moc lidí. A ta Kolanta, tu mi taky někdo doporučil a bylo to fakt takový jako úplně jiný, že to bylo takový, byl to velký ostrov poměrně. A byly tam převážně místní, jsem tam nějaký turista, a byl taky jako ospalejší, ale když člověk měl skútr a mohl tím ostrovem projíždět, tak to bylo vlastně jakoby příjemný. Že někdo i o tom říkal, že to je jako jedno z posledních míst, kde člověk vidí to jako Tajsko, jak fungovalo třeba před tím turismem.
0: No a nebylo to na tebe moc ospalé? Protože ty ses potom ještě rozhodla, že chcete zažít něco divočejšího ve městě a vybírala si mezi Muay Thai zápasem, drag show a jako dalšími věcmi, tak jak to skončilo?
1: A byl ten Songkran, že jo, ještě navíc, a takže jo, a bong v Bangkoku, takže to byl docela divoký, pravda. Tak ono, když jsme pracovali, tak ta ospalost úplně jako nevadila, ale a je fakt, že když jsme neměli přes týden skútr, tak to už možná bylo potom takový trošku monotónní, ale docela jsem si to užívala právě v tom srovnání třeba s Kolipe a dalšíma tajskýma ostrůvkama, který jsou hodně jakoby busy. No a potom ten poslední, to asi takhle vyšlo, no, že v tom Bangkoku je nejvíc možností, kdy tady ty věci podnikat, jako ten třeba tu drag show, na kterou jsme nakonec šli, dotáhla se manžela. Já jsem chtěla ještě prostě podniknout něco tajskýho, takže bylo právě na výběr třeba nějaká jako nějaký bojový umění, Muay Thai, nějaký zápas, a tam mám pocit, že se manželovi zase tak moc nechtělo. A ta drag show, to jsem si říkala, že by mohlo být opravdu zajímavý. Jak mám ráda ty bizáry, tak tohle je taky takový bizární trošku. A říkala jsem si, že to může být intenzivní zážitek. A že jako zase tak nevadí, když nebude třeba úplně pozitivní.
0: A v Česku si na žádné drag show nikdy nebyla, jo?
1: Nebyla.
0: Protože Bangkok je takové jako v regionu centrum pro ladyboys, pro drag queens, pro trans lidi. Tam jako vznikl nějaký takový trošku svobodnější prostor pro všechny lidi mimo ty obvyklé jako normativní hranice. Tak právě proto si tam chtěl. A jak to teda nakonec probíhlo? Jaký zážitek ti to hodilo po 3,5 měsících cesty?
1: No, bylo to zajímavé rozloučení, nebo jako takový... Jak jsem říkala, byl to zážitek rozhodně a pro mě pozitivní. Já jsem tam chtěla, on to byly nějaký třeba 3 sety těch vystoupení. Jako na začátku jsme tam přesně šli tak jakoby ostýchavě, vůbec jsme nevěděli, jako co se bude dít.
0: A byl to nějaký bar, jo?
1: Byl to bar a byly tam třeba záchody, jako jedny záchody pro všechny, že byly unisex záchody, tak to bylo jakoby zvláštní, ale jinak asi nic moc. A potom to vystoupení, tak to byly vlastně písničky a ty vystupující lipsinkovali, nebo tak jako, že zpívali do toho, ale nespívali. No a různě u toho tančili. A musím říct, že byli fakt šikovní. Že jsem teďko si říkala, že možná třeba 2 z nich, že budu sledovat někde na Instagramu, že mě to bavilo. Speciálně jeden kluk, který vystupoval jako Britney Spears, tak byl fakt jako dobrý, musím říct. Jako vypadal úplně jako Britney. Takže to, bylo to dobrý, no, mě to bavilo. Ale pak vlastně během toho prvního setu, tak tam bylo docela prázdno a že jsme si to mohli užít v takový relativně komorní atmosféře. A pak ten druhý set, tak tam už bylo opravdu jako hodně lidí, dost narváno a už to tam začínalo, třeba jako byli lidi i trošku přiopilí, mám pocit. A teď se tam tak jako různě po sobě plazili, ale my jsme tam byli mezi nima, takže to pak bylo už takový jako hodně, že se nás to týkalo vlastně. Tak to bylo jako, no, to myslím, že třeba manžel by už se trochu přestával líbit, ale mě to asi nevadilo.
0: A ty jsi takový jako hlavní motor toho, co ta cesta bude ve vaší dvojici?
1: No, jako myslím si, že možná jo, ale pak třeba ten Tchaj-wan byl takovej hodně, jako že jsem, nebo takhle, Tchaj-wan byl asi takový, že jsem si myslela, že to bude na mým manželovi a chvilku to bylo a pak jsem už se taky trošku ponořila víc do toho plánování a do toho, co bych chtěla vidět a už jsem zase asi začala víc jako tohle bych chtěla vidět, nemáme dost času. Takže asi jo, no tak já jsem prostě, jak toho chci co nejvíc zažít a vidět, tak myslím si, že to tak přirozeně pak vyplyne. Že manžel by chvilku třeba i si odpočinul.
0: Dal si nahoru, ale na to tebe
1: tomu
0: nemůže.
1: Tomu není dovoleno. Ale ne, ono to tak vypadá, ale pak, když třeba někde takhle spolu jsme, nějakou, nevím, třeba 2-3 dny, když normálně cestujeme teda, a pak říkám, no, tak budeme tady ještě, a manžel říká, no, už tady není co dělat. Takže on to vlastně má taky jako podobně, ale jsem to spíš já, no.
0: Tak díky za tvoje vyprávění o jihovýchodní Asii a všech zážitků, oslav a akcí, kterých jste se účastnili. Lucie Kohoutová-Vinická byla naší dnešní hostkou nebo hostem. Díky.
1: Díky za pozvání.
0: Ahoj. A loučí se i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody Casablanky. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: Ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
0: Ida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, ty si Rozkvět najednou.
3: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
4: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
5: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
4: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
5: Čelist.
4: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
7: Posloucháte reprízu pořadu.
8: Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádio Wave.
1: Jo, Vilmuš.
9: Ahoj všichni, kdo nás posloucháte a sledujete, vítejte u vašeho oblíbeného pravidelného formátu Slejvák, kde my konzumujeme věci, abyste vy jich mohli konzumovat méně.
1: Je to tak, koncentrovaná to dávka brainrotu a popkultury. A dneska se zase probereme všechno, co se stalo v uplynulém týdnu na internetu, v kinosálech,
9: wow.
1: V českých domácnostech.
9: Kolikrát za rok řekneš slovo kinosál nebo sousloví?
1: Nevím, docela často mám pocit. Kinosály, teď wow. Už dvakrát. A i v českých domácnostech a všude možně. Takže já přemýšlím, kde začnem?
9: Já začnu
1: začnu
9: zabrouzdením do minulosti. Pamatuješ si ještě, když jsme našemu posluchačstvu popisovali koláže paní Anny?
1: Ano.
9: Tak dnešní koláž je čerstvá dnešní a zní, nerýmuje se teda výjimečně, ale i tak je velmi poutavá a zní pěkný pondělok a úspěšný celý týždeň. Je tam kočička, hrneček ve tvaru žlutýho auta sportovního, což mi přijde jakoby hrozně skvělá boomerská záležitost tvárný hrnky, ideálně ty s těma smajlíkama a vypouklejma nosama, co mají učitelé. Potom jsou tam žluté tulipány, vázička a nějaká záhadná žlutá síť. Takže no barva květná je žlutá, butter yellow, paní Anna to ví asi, co trenduje. Dobře, takže to byla taková pozitivní vibrace směrem k vám. A o čem my se dneska budeme bavit, opravdu to bude letem světem.
1: A já bych ještě se vrátil teda o týden zpátky a k našemu dílu o Eurovizi.
9: Ano.
1: Takže tady bych rovnou připomněl, 16. května sledujeme společně finále Eurovize v Kavárně. Přijďte

0: pocit, který mi to dávalo v souvislosti s tím, jaká komunita kolem toho byla příjemná, takže to by se mi líbilo zachovat. A zároveň ale jako vlastně spousta, nebo několik z vás jako odnapsalo různý komentáře a právě líbilo se mi a vlastně to dost potvrzuje o tom, jak moc polarizuje tady ta soutěž opravdu jakoby ty diváky a ty fanoušky, kdy vlastně někdo, přesně jakoby ten fandom je fakt hrozně rozpolcený, někdo to úplně bojkotuje, někdo to kritizuje a sleduje, někdo vlastně říká, že to tam prostě nepatří a bude se, jakoby nechce, aby mu bylo odebíraný to, že ho to furt baví. Je to složitá situace a vlastně jenom jsem tady chtěl tak jakoby zrekapitulovat, že opravdu jakoby všechno to, co jsme tady nastínili, tak všechny ty typy reakcí jsme jako i dostali, mám pocit.
1: A jako všechno jsou legit, všechny jsou prostě v pohodě, chápu to, takže ať jste jakýkoliv ze zástupců těchto skupin doražte a aspoň jakoby víc hlav víc ví prostě, chápeš?
0: Jo, ale taky nám hodně lidí psalo, že jsme úplně mimo s našima favoritama.
1: Jo, to je pravda, to bylo, že úplně opačně.
0: To mě šokovalo, to, že
1: to jsem si taky vzala osobně.
0: Tohle mě šokovalo, ale jakoby asi jsme úplně delulu. Jako je pravda, že prostě ten Finsko, to Finsko je favorit a já jsem úplně, že pro mě je to úplně někde dole.
1: Připomeň mi Finsko, pár slovy.
0: No je to ta paní s těma houslema a pán, co zpívá a je to... Já nevím, já to nedokážu zařadit, mě to prostě nějak vůbec ničím neoslovilo.
1: Já jsem to musela asi úplně potlačit, protože si to nevybavuju, ale už to hledám. Finsko, Linda a Pete Leek King Haitin, 3/10 jsem si napsala. Dramatická paní houslistka, na sílu dramatické pasáže Not For Me, pár ve středních letech, pardon, to jsou moje jediné poznámky k této písni. Ale třeba změním názor.
0: No, jako uvidíme.
1: Spíš ne.
0: Ale mně se potvrdilo během teďka našeho výletu, že Řecko je opravdu jako pro mě fakt nejzábavnější, nejsympatičtější a písnička vlastně mě fakt baví, takže stále Řecko u mě vede.
1: U mě taky. A poslední ještě zmínka o Danielu Žižkovi, který teda zastupuje Česko. My jsme hodnotili spíš jeho jako potenciální úspěšnost v té soutěži, než jeho jako hudebníka, protože vím, že někteří z vás jeho jakoby zastávali, což chápu. A i když ani jakoby jako hudebník mě neoslovuje, tak jako dokážu ocenit to, že je jakoby talentovaný objektivně a četla jsem si o něm nějaké věci na nejmenované populární stránce a údajně hrál v seriálu Taneční, což mě velmi upoutalo.
0: To jsme tady ale mluvili.
1: Kde Saša Rašilov je mistr a byl to jakoby absolutně šílený seriál, tak on si tam zahrál, takže už jakoby automaticky je u mě jakoby opolíčkový v mých očích. A jako údajně složil první písničku snad 10 letech a jak jsem minule říkala, že nejspíš někdy hrál i se Sočrem, tak hrál
0: tak
1: s orchestrem Českého rozhlasu, takže to se údajně stalo. No. Takže teďka zpívala i nějaký ten cover a jako jsme na něj zvědaví, určitě jsme ho nezavrhli, jakoby nezavřeli jsme na něj, nezanevřeli.
0: Jinak my jsme teďka odpočatí po výletu do Litomyšle, můj takeaway je z toho, jeďte na výlet.
1: A dotýkejte se trávy. Já jsem doslova ležela v trávě po několika letech.
0: To je ale strašně depresivní.
1: No, jakoby tam to má víc rovin. Jo? Mě trochu děsí třeba věci jako klíšťata, mravenci a takhle, bobky psí a tak dále, pana krále. A tohle to byl opečovaný trávník bez přístupu psů. Klíšťa jsem na sebe zatím žádný nenašla, ale bylo to neuvěřitelný. Bylo to neuvěřitelný. A je to strašně, je to fakt jakoby úplně dystopický to říkat nahlas, ale jakoby ano, to sousloví jděte se dotknout trávy má opravdu něco do sebe, no.
0: Takže běžte.
1: Běžte, jděte na to, no. Doufám, že nás třeba posloucháte teďka při tom, že leží na trávě.
0: Že se už ležíte, tak pokud jste kolháte do trávy, tak si k tomu po nás, až nás posloucháte, pustit třeba nový album, nebo nový album, deluxe album, rozšířenou verzi Alba Zary Larson, Midnight Sun, tentokrát...
1: Girls Trip.
0: Ano, Girls Trip, což jsme už jeli, co jsme tady týzovali, s mým údajně líknutým seznamem spoluprací, který byl úplně, ale úplně delulu a vlastně strašně mimo, takže já jsem tady, ale já jsem nešířil dezinformace, já jsem říkal, že je to absolutně neověřená spekulace.
1: A navíc možná něco ještě vznikne, takže?
0: No, já právě, tak uvidíme, já v to velmi doufám, ale každopádně je to teda album, který navazuje na tady ten trend, který přišel tak nějak s albem Bread, udělat remixový album svýho alba s nějak kolaboracema s jinýma lidma, kde ty původní písničky trošku předěláš, některý víc, některý míň.
1: Je tam Pink Pantris, Kehlany, Emilia, Eli, Shakira, Tyla, Robin a další, takže... Jo.
0: Mě jakoby ten, vlastně líbí se mi, že je to celý koncipovaný jako čistě ženská spolupráce, že vlastně chtěla ona vyzdvihnout nějaký ženský popový primárně interpretky po celém světě, že to opravdu udělala jako kolaborace z každého kontinentu pomalu někoho a si vzala. A baví mě to, líbí se mi to. Měla
1: k tomu i hezký vizuálky s tou mapou, že jo, takový 3Dčkový.
0: Marketing queen, opravdu, jako ona se fakt našla v té Y2K estetice a tady ty vizuály k tomu, všechno je tak strašně promyšlený a jako promakaný.
1: Škoda, že neměla tu svoji éru, když vyšla Barbie, protože ona by se určitě objevala na soundtracku.
0: Mega by byla na soundtracku Barbie, no, ale to nevadí. Každopádně, jako jinak moje dojmy z tohohle bonusu jsou fajn. Jakože baví mě to, líbí se mi to, ale víc mě to jako asi zatím nestrhlo. No, myslím si, že to je jakoby příjemný rozšíření tady té vlny, kterou chci, aby jsme si, kterou si chci ideálně udržet třeba právě po celý to léto. Už je to rok skoro od vydání Midnight Sun prakticky.
1: To mi připomíná vzpomínání na loňský léto a ne Morning Summer 2024 like It's My Dead Wife, což je taková nová věc teďka na TikToku, kde jakoby
0: nikdy
1: si neuvědomíš v tu chvíli, co máš.
0: No, předloňi to léto
1: čas,
0: bylo...
1: Než o to přijdeš. Bylo to Brett album Charlie XCX, bylo Sabrina. To vzestup Edison Ray, byla to Sabrina, byly to Challengers, všechno. A mě to album, tady to remixový, jako hodně bavilo. I jsem se vás ptala v našem Instagramovém kanálu Slejmili, co na to říkáte. A i pozitivní reakce to má v reviews prostě světových recenzentů, že to je originální, že se to odlišuje právě od těch původních jakoby, písní, že to je dost odlišný. Není tam jenom ten navíc jeden, prostě jedna sloka, ale jako i zvukově to je hodně jiný. A mě to vlastně hrozně baví. Je to takový trošku klubový.
0: Mě to taky baví. Je to, je to taneční, líbí se mi, že ona fakt si drží tady to, že je to pop a je to taneční, ale třeba Brett byl takový už trošku experimentální a tady jsme u té furt, že je to jakoby pop, white girl
1: jo,
0: music.
1: Jo, není to až tak crazy.
0: Jo, přesně.
1: Ten Brett byl takovej, ten
0: byl
1: deluxe.
0: Byl skvělý a ikonický naprosto, ale tady se vlastně držíme ten mainstreamový popovej zvuk.
1: Jo, ono by to k ní ani nešlo podle mě.
0: Ne, vůbec, vůbec. A líbí se mi to, že se opravdu vrací tady ta taneční hudba zase zpátky, což je, víme, že už je, může být teoreticky znak recese.
1: Já musím zmínit zpěvačku Robin, která je tady na tom albu v poslední písni Pus Pus a tý vyšlo letos, myslím, že v dubnu album, na který jsem úplně jakoby zapomněla, který se jmenuje Sexistential v květnu vlastně. V květnu, v březnu. Mně se plete květen a březen, to jsem asi nemusela říkat nahlas. No. A je hrozně dobrý. Je to její 9. studiový album. Určitě od ní znáš Dancing on my own, písničku
0: no,
1: z roku
0: ona
1: 2010.
0: Ona je legenda úplná švédská.
1: Ona je legenda a prostě legenduje dál, ikonuje dál. A tady to album je hrozně dobrý. Tak to je takový můj osobní tip.
0: Je to legenda, je to, já si myslím, že ve Švédsku může být kolab Zary Larsson a Robin, něco jakoby se v Česku spojili.
1: Kellyn a Eva Farná.
0: Ne, ty už se spojili.
1: No právě,
0: ne,
1: já se snažím jako...
0: Pam Rybit a Helena Vondráčková.
1: Jakože Helena Vondráčková je Robin.
0: Jo.
1: Dobře.
0: Mega, tak to je legenda pop music.
1: Dobře, no. Jo, chápu, jako
0: přinám fakt nějakou jakoby legendou českého popu. A dobře, jako věkovka to je trošku jiná.
1: Ne,
0: ale
1: mě to
0: jako,
1: baví.
0: Ale jako...
1: Go for it.
0: Hej, já potřebuju tenhle kolab teďka. Pam mohrem... Rybit utíkej najít číslo na Helenu. Má chatu.
1: Ale pozor, nedělej žádný jakoby unáhlený kroky.
0: Ne.
1: Podle mě s Helenou na to musíš opatrně. A já už nemůžu taky nic říkat. Je to nebezpečný. Já jsem chtěla říct, že
0: teďka.
1: No hele, to radši vypípně, jakoby kde bydlí. Tak, já chci zůstat ještě u Pam Rybit. Viděl jsi teďka to video na TikToku, kde říkala, to je teďka trend mě hejtit.
0: Jo, viděl.
1: A má to hrozně, jako moc si tím nepomohla. Ty komentáře jsou brutální, jako lidi hejtí dál.
0: No mě je líto, já nevím, co může udělat, aby...
1: Víš, co může teď udělat? TikTok by řekl naučit se zpívat, já to říkat nebudu, já nejsem tak zlá, ale je to hlavní z věcí, které lidi kritizují, jsou ty živý vystoupení. No. Že jinak jakoby má nějakou estetiku, check, má nějaký zvuk, check, je vizuálně zajímavá, check, no ale prostě ten hlas by...
0: A já si ale myslím, že teď v téhle fázi už je to fakt jako vyloženě trend a zábava.
1: Je ten hate, takže myslíš, že i kdyby zpívala dokonale, tak...
0: Teď už si myslím, že...
1: Že už je pozdě.
0: Nevím, no, musela by udělat nějaký obří jako fuck off všem, co... Nevím.
1: Taky nevím, jak bych na tohle upřímně reagovala
0: vlastně
1: vůbec.
0: Vlastně je to nezávidění hodná pozice. Nicméně ještě k té Zaře Larsson, tam je teda největší z těch kolabů je právě ten se Shakirou, která mimochodem teďka měla koncert v Rio de Janeiro, kam přišlo 2 miliony lidí.
1: Zadarmo.
0: Zadarmo a je to opravdu teda jako legenda, počet streamů téhle písničky hrozně vzrostl. Ale mě mrzí, že je to písnička Euro Summer a já jsem prostě tam manifestoval tu píseň s Inou a Alexandrou Sten, neboli královnami Europopu. A teď jsem nedávno znovu objevil písničku ASAP od Alexandry Sten.
1: Já taky.
0: A no nicméně, moje
1: na
0: naděje...
1: Na storíčkách u Sugar Danny.
0: Já jsem to objevil ale třeba týden předtím a pak jsem to viděl u Sugar Danny a říkal jsem, jsme napojení. A nicméně já jsem... furt Delulu, já jsem prostě furt optimista a jsem takový ten člověk, já jsem teďka ten člověk, co věřil, že je bonusová epizoda Stranger Things, i když žádná nebyla, takže jsem takhle bláznivej. Ale já věřím, že tady ta písnička ještě jakoby nás čeká, protože furt já jsem viděl na vlastní oči, že Ina nikdy na jaře nebo na přelomu jaro-zima tagovala Zaru Larsson, byla ve studiu.
1: To jsi mi vyprávěl, já ti to taky věřím.
0: Že něco nahrávala a já jsem si to nevysnil a Alexandra Stan zase údajně, to jsem teda já neviděl, ale údajně měla v nějakém rozhovoru říct, že nastínit, že to proběhlo tady ta interakce, takže...
1: Tak to bude prostě deluxe verze.
0: Hele, já jako cokoliv vezmu.
1: Každopádně zmínil si tady Sabrinu Carpenter, která zpívala na Coachelle s Madonou a to byla předzvěst nového projektu, který se jmenuje Bring Your Love. Je to písnička jejich společná, která podle mě by si trošku... Slyšel jsi?
0: Ještě ne.
1: Myslím, že ji odsoudíš podobně jako Runway od Lady Gaga a Doechii. Ale k tomu se dostaneme.
0: K tomu se dostaneme ještě.
1: No takže tady ta píseň...
0: Počkej, já si začátek, protože Runway jsem poznal hned na začátku, že nebudeme kamarádi. Jsem věděl, že nebudeme přátelé a...
1: Bring your love. Tomou a Mírou na
0: rádiu Wave. Nevadí mi to, přijde mi, že oproti Runway tady to prostě má takovej svůj, furt ten trošku zastřený, jak kdyby 80-kovej zvuk, malinko. Že to furt drží tady tu estetiku a není to furt
1: to je Madonna.
0: To je dobře, drží si svůj Madonna vibe, jako já mám pocit, že na písnici Runway je jako úplně tak 0,0001% estetiky Lady Gaga, pardon.
1: No, k tomu já ti něco řeknu. Každopádně tady ta písnička je z připravovaného alba Confessions 2, který bude už její 15. studiový album Halo a vyjde už 3. července, navazuje na nějaký právě Confessions jakoby 1 a má to být víc tanečně elektronický, což jsme slyšeli. No takže jakoby zpátky k tvé kritice písně Runway. Hele, ty říkáš, že v tom necítíš jako Lady Gaga.
0: Já doslova říkám, že je to možná jako, že je to nejhorší píseň letošního roku.
1: Tak to půjde do titulku.
0: A jako, já jsem říkal ještě předtím, je to furt lepší než Dead Dance.
1: To ti odkejvám.
0: Možná je to na stejný úrovni pro mě.
1: Jako jo, zní to jako prostě playlist obchodních řetězců s oblečením, což za mě není vůbec jakoby hanlivá věc, já to vyhledávám naopak, možná proto se mi to líbí. A v tom klipu mají takový extravagantní oblečky, protože to je, že jo, Ďábel nosí Pradu 2 a v tom já třeba Gagu cítím, protože ona tímhle se jakoby vyznačuje.
0: Ten klip mě přijde jako, že to malinko pozdvihává, ale jinak je ta písnička za mě úplně nejvíc laciná, generická věc, která ti vyjede, kdyby si napsala přesně do umělý inteligence, udělej průměrnou písničku, která se strašně jakoby podbízivě zalíbí gay publiku. A dostaneš tohle.
1: A já jsem to dostala a jsem s tím spokojená.
0: Mě to přijde strašně laciný. Úplně mě to zklamalo, že mi to přijde hrozně prvoplánový a laciný. A jako vzhledem k tomu, že to je jako ústřední píseň tohohle velkého očekávaného filmu, jako je Ďábel nosí Prada 2, který jde ta jednička je vlastně známá svým ikonickým soundtrackem, tak jsem si řekl, tyjo, to jsme dostali tohle, jako opravdu. Já jsem prostě, nevím, já jsem z toho fakt hrozně z téhle písničky úplně zklamaný a vlastně, když ji slyším, tak úplně ve mně vyvolává nějakou fyzickou reakci.
1: Tyjo, to podle mě souvisí už s ničím jiným, hele.
0: A bavili jsme se o tom, že vlastně jo, je to trošku jako něco z RuPaula, ale věci z RuPaula jsou camp. Věci z RuPaula jsou prostě camp a je to přece jenom vždycky je to trošku přehnaná jakoby satyra. Nebo malinko recese, ne satyra,
1: tohle
0: ale taková
1: recese.
0: Tohle
1: je taky přehnaný.
0: Ale tady
1: i ten refren je přehnaný.
0: Mně to tady nepřijde, že by to bylo jako že já tam necítím jako to schválně. Nadsázku vůbec. Mm-hmm. Mám pocit, že je to prostě fakt vážně míněná skladba.
1: Já ji tam cítím a neuráží mě to, ale jakoby souhlasím s tím, že to je takový generický, nic novýho, trochu mid. Ale i jakoby mě stačí mid věc od Lady Gaga. Já jsem s cokoliv od Lady Gaga spokojená. Ty jsi říkala, že tě tam bavila víc ta druhá její písnička v tom filmu.
0: Jo, to mi přišla fajn.
1: A obecně chci říct něco k tomu filmu, protože já jsem to pořád ještě neviděla.
0: Jo, já jsem ten film viděl a chci s tím vlastně mluvit, protože já jsem ho viděl s tím, že se nepovažuji za nějakého super fanouška, jedničky, já jsem ji neviděl, viděl docela nedávno a přišla mi fajn, ale víc ve mně jako nezanechala, ale byl jsem docela zvědavý na tu dvojku a očekával jsem od té dvojky fakt, že to bude jako hrůznost, na sílu prvoplánová strašná příšernost a nakonec jsem byl docela mile překvapený. Přišlo mi to fajn, co si pamatuju, ale problém je, že si ten film už moc nepamatuju a to je to pár dní, co jsem to viděl, ale jako nezůstalo toho ve mně moc. Hmm. Bylo to v pohodě 2 hodiny strávený v kině, mělo to fajn momenty, hlavně to má fakt skvělou chemii a ten cast je prostě skvělej, jak ta ústřední čtyřka je výborná v tom úplně a co jako zároveň to ale vyvolává fakt jako smíšený reakce a co jsem jako pochytil, tak hlavně mezi jako velkými fanoušky té jedničky to vyvolává teda no jako vlnu nevole, ale jako já tam mám trošku pocit, že jsou možná trošku jako jako mají ten úsudek trošku ovlivněný tou nostalgií, kterou k tomu cítíš, protože je to už 20 let. A jako třeba důkazem je pro mě to, že na Twitteru koluje koláž, kdy srovnávají jakože světlo z jedničky a světlo z dvojky, kdy ta jednička vypadá strašně jako krásně světla, ostrý světlo a tak dál. Ale potom, a všichni jsou jako, jo, ta jednička byla prostě úplně jinak vypadala, tady to je zase to hnusný letkový světlo. Hmm. Ale jako ukázalo se, potom co to mělo miliony interakcí, tady ta koláž, že to bylo upravený a zeditovaný a že skutečný frame z toho filmu
1: není tak hrozný.
0: Vůbec není, no nemyslím z té jedničky, vůbec není takhle jako hezky světlej. Je prostě normálně nasvícený a já jsem neměl právě v té dvojce pocit jako takovej, že by mě to tam rozčilovalo. To jsme tady to světlo řešíme furt, jako že jsou ty lidi takový divný a všediví.
1: Já jsem
0: to
1: právě chtěla říct, že jestli tady někdo poslouchá, kdo jste anebo znáte člověka, co řeší světla u filmů, tak nám o něm řekněte a my si ho sem přizveme, protože
0: tak, mega.
1: To je velký téma.
0: A myslím si ale fakt, že v té dvojce to nebylo tak hrozný. Kritizují se outfity, kritizují se všechno možné, ale mě to asi nevadilo. Mně naopak, jo, naopak, co já musím jako takhle, ten film by měl být o půl hodiny kratší, bylo to přejenaně dlouhý, trošku překombinovaný, příběhově slabý, úplně strašlivá romantická linka, ještě horší než ty jedničce a no prostě jako má to spoustu neduhů, ale co na tom filmu mega oceňuju, tak je, že jako vlastně v době, kdy extrémně teda klesá důvěra v média a nějaká jako podpora, já nevím, tisku a tak dál, tak je tady film, který je drahej, který otevřel, by mimochodem měl největší otvírací víkend v letošním roce pro hraný film a otevřel skoro za 250 miliard dolarů po celém světě. A je to jako velká produkce a hlavní téma toho filmu je jako vlastně snaha zachránit jako to médium a je to vyloženě to řeší. Je to vlastně podle mě v mainstreamové kinematografii pro mainstreamového diváka je tohle asi nejostřejší se vymezení proti AI zatím. Je to film, který začne tím, že vyhodějí půlku redakce a že chtějí postupně tu redakci toho runwaye vlastně nahradit a automatizovat a prostě fušovat tam AI-ko a tak dál. A vlastně ten film se proti tomu jakoby hrozně vymezuje. A je to skvělý. Mně to přijde, že vlastně je tady v tom je to vlastně strašně dobrý film, ačkoliv má jako technicky a řemeslně je to vlastně strašně průměrný, ale jakoby tady tím tématem mi to přijde fakt jako inovativní a my jsme tady jako k tomu AI máme jako pravidelně komplikovaný vztah, že jo? A v tomhle to mě to velmi mile překvapilo. Jako hodně.
1: Mimochodem viděl jsi, že Oscaři teď neuvítají žádný AI film? Nebo jakoby jakkoliv, asi jsem pochopila, jakoby jakkoliv jako zakomponovanou AI do vzniku
0: jo,
1: filmu.
0: Viděl jsem, no, to je
1: taková, taky sympatický.
0: Jo, takový jako vymezení se vůči tomu, to je dobře. Takže já jsem jako fakt byl asi spokojený. No, za mě teda hudebně největší, asi nejlepší v tom filmu byla jedna písnička Miley Cyrus.
1: Aha, to má písničku, jo.
0: Má tam písničku a někdy na začátku a vlastně si myslím, že to tam pak sedělo vlastně úplně nejlíp. Část Lady Gaga byla jako vlastně i v tom filmu hrozná, já se fakt omlouvám, ale úplně zbytečná, fakt zbytečná, ještě když už ten film se táhnul, byl strašně dlouhý a teďka tam 3 minuty koukáš na koncert Lady Gaga, který je tam tak strašně jako neopodstatněný.
1: Co říkáš, že tam je dvakrát ta písnička Runway?
0: Jo, no ještě na konci totiž. Ne, v průběhu tam hraje a pak ještě na konci, já jsem řekl, že už ne. Ale ještě tam právě zpívá tu svoji druhou a to tam se zpívá jakože fakt, kdyby záznam jakoby z koncertu. No nevím, jako, hele, myslím si, že je to fajn film a určitě myslím, že člověk neudělá asi špatně, když na něj půjde do kina. Myslím si, že je to v poho. Ale vidím v tom i vlastně ten, jak, zároveň jsem vidím fakt, jak se vracíme do té nultý éry. Trošku se tam jako vracíme k tomu menší míře, ale tomu hodnocení těch ženských těl, i když je to mnohem víc inkluzivní a je tam jako na té runway nebo v té modní přehlídce, tak jsou různý typy postav a tak dál, tak tady se jako zase je tam něco, kdy se poukazuje na něčí váhu a jeden z hlavních vtipů je jakoby urážka obočí Anne Hathaway, tak...
1: To bych se asi zasmála zrovna.
0: Jako, asi jo, asi jo, ale spíš se mi to tak nějak jako vrátilo, že...
1: Jo, máš PTSD tom, prostě.
0: No, mega, že jak žiju v tom, že zase se hrozně jako regresujeme zpátky do té skinny culture a
1: jo,
0: zase tam jsou všichni hubený a tak dál, tak si všímám hrozně i těchhle věcí, kterých to je tu dobu provázelo a vidím je úplně.
1: Jak se normalizují všechny ty kosmetické úpravy, že jo, tak lidi říkají, je, ty postavy vypadají všechny stejně. No tak jako proč, že jo?
0: No.
1: A já teď víc a víc vídám články jako o tom, jak se mladí holky nebo všichni vlastně cítí jako tlačený do těch kosmetických úprav, že to je už jako pro některý lidi denní chleba. Myslím si, že furt jakoby v Česku třeba mimo Prahu naštěstí v uvozovkách za mě teda to tolik neprosáklo, ale pro některý lidi to je úplně jakoby nudíš se, jdeš si dát, já nevím, baby botox a už to pak máš, jak když jdeš na nechty.
0: No to je šílený, mně to přijde úplně fakt
1: no,
0: šílený.
1: A doteď se furt neví, že jo, všechny ty dopady a prostě rizika a tyhle věci. Takže jakoby já k tomu mám tady ten postoj a občas přesně, když vidím ty červený koberce a vidím přesně, jak tady tu skinny culture prostě vracející se nebo diet culture spolu tady s tím extrémním udržováním, mám z toho takový uncanny pocit a říkám si, kam to spěje, kdy to dává příklad.
0: Já mám prostě fakt flashbacky na to období a zároveň si pamatuju, jak bylo jako příjemný najednou, když se ten směr nějak jako zvrátil a vlastně to nastoupila ta mileniálně optimistická éra, která vystřídala tady to a teď jako vidím, jak se vracíme zpátky k tomuhle prostě a říkám si, Ježíš Maria. Nicméně ještě bych vyzdvihnul mega Meryl Streep, ta je tam výborná, mimochodem dostala za jedničku nominace na Oscara, myslím si, že klidně může dostat i za tohle. A lidi třeba kritizujou, že se Mirandě trošku změnil charakter, že už není tak zlá. Já říkám, že je to 20 let uplynulo v tom filmu.
1: A neděje se nám to všem?
0: Jo, přesně, s věkem, a podívejme se na Zdeňka Polreicha jako doslova. Jo, podívejme se na něj. Myslím si, že prostě je úplně i přirozený vývoj charakterní, pokud člověk úplně nezakrní a nezapškne, že nějak jako pookřeje trošku,
1: no,
0: nebo
1: přesně.
0: Mu třeba už není tak drsnej, jako byl. A naopak si myslím zase, že spoustu lidí prostě neuspokojíš, protože kdyby ty postavili úplně stejný, tak se stěžují, že jsou úplně stejný a že je to vykrádačka jedničky a jo, tak dále. Já jako některá ta kritika mi přijde trošku jako přehnaná, ale jako souhlasím v tom, že s tím absolutně, že já si spíš myslím, že moje pozitivní dojmy přehládají z toho, že jsem od toho očekával jakoby hroznou hrůzu.
1: Jo. No, ty jsi zmínil Meryl Streep. Víš, kdo bude hrát Meryl Streep ve filmu, co vyjde v roce 2027?
0: Kdo?
1: Meryl Streep.
0: Oni bude někdo hrát?
1: Ona bude hrát ve filmu.
0: V Narnii.
1: Jo.
0: A to vyjde až příští rok? Já myslím, že na Vánoce. Ne, v lednu možná to
1: vyjde. V lednu,
0: vyjde.
1: Myslím, no.
0: Yes. Celý cast Narnie dropnul. Je tam Emma Mackey, je tam Meryl Streep, která bude pravděpodobně teda Aslan. A
1: Daniel Craig třeba.
0: Daniel Craig. Carey Mulligan a jako je to skvělý, já se fakt těším a je to mimochodem první film, který Červená platforma uvede do kin. Uvede to na 45 dní do kin po celém světě.
1: Jinak celým názvem je to Narnia The Magician's Nephew, takže jakoby synovec kouzelníka.
0: Čarodějův synovec, co je ta první kniha.
1: První úplně. Kniha a zároveň čtvrtý film. Od Grety Gerwig to bude teda a já se na to těším hrozně moc, bavila jsem se o tom tady.
0: On to nebylo sfilmovaný.
1: Ne, jakože Narnie univerzum.
0: Jo, ale to už je novej ten, to se zase začínáme od znova.
1: Jo. Že jsme řešili to, že já mám velké očekávání v efekty, kostýmy a tyhle věci, které mají být údajně hodně ručně jako dělaný. Takže na to se velmi těším. Velmi.
0: Já taky.
1: A potom, už jsme teda trošku odbočili od hudby, ale já se k ní ráda vrátím. Slyšel jsi nový album od Northwest s Rickem Kardashian a Kanyeho Westa? Ano, vydala svoje album první, ne ani možná, jo, první album, ale ne první písničku ve 12 letech,
0: wow.
1: Která se jmenuje to album North Forever. Což je absolutně ikona. Ikonický, jakoby, že ve 12 letech uděláš jakoby, ne na sklonku kariéry nebo prostě ve svém píku,
0: ne
1: prostě na začátku, hezky si to stanovíš, jakoby, jak to bude vypadat. No, co bys tipnul, že to bude za žánr, když to neslyšel a neviděl?
0: K-pop.
1: Ne, zkus ještě jednou, vybav si, jak jako vypadá. Ona teďka nosí, že jo, tu dlouhou modrou paruku a má takový výrazný tmavý líčení a tak jakoby zvláštně se oblíká. Trošku to s tím souvisí.
0: Nevím, tak je to nějaká EDM.
1: No, je to rage rap. Rage rap.
0: Wow, je to až niko
1: emo
0: prostě.
1: A hyperpop, nebo
0: hustý,
1: hyperpop.
0: Hustý.
1: Není to vůbec špatný, ti řeknu. Je to 6 písniček, což mi přijde vlastně úplně hrozně níž a jakoby... úplně handpicked, prostě vybrá ty nejlepší věci. Samozřejmě asi 3 z těch 6 písniček jsou jakoby předělaný nějaký trendový tiktokový zvuky, jsou to prostě všechno jakoby emo písničky třeba z 90. a zlutých let, který někdo zremixoval na TikToku a který ona zremixovala do toho alba tím, že přes ně rage rapovala.
0: Wow.
1: A jakoby fakt to není vůbec špatný a ve všech těch...
0: Já miluji 12-letý rage.
1: A stejně jako
0: když... Silnej.
1: Jo, je to jakoby jedna z nejsilnějších věcí podle mě na tomhle světě, jakoby energie 12-letých lidí, kteří se vztekají. A stejně jako my ve 12 jsme psali, jestli si vybavuješ, jak si psal své příspěvky, nebo minimálně já, že jo, vždycky jsem měli ty velký malý písmena, čísla a samý xka, tak tohle ona trošku tam má a třeba v písničce Die, tak má refrén, který já ti tady přečtu. Once they on trend, I'm already off it. I'm a rockstar, you could tell by my closet. Who got piercings on their finger, tell them Northwest. When I'm out here doing press, they get more pressed. A mě to hrozně baví, ale pak přesně, mám úplně takovýho toho, to mím s tím vojákem a vzpomeneš si na Kanyeho Westa prostě, který má přijet do Prahy a který je prostě antisemita a jakoby Kim Kardashian je taky trošku šílená, že jo?
0: Já doufám, že bude svými rodiči ovlivněna co nejmíň.
1: Co nejmíň,
0: ale...
1: no, jako on jí údajně s tím albem pomáhal, ale přesně doufám, že ona si najde nějakou svoji cestu hudební i životní a bude dobrá takzvaně.
0: Tak, kdo ještě vydal svoje začátek svého alba, který bude mít ještě méně písniček než album Northwest,
1: Not Forever.
0: Tohle bude jenom EP, bude mít jenom 5 písní, který bych měly být strašně vypiplený, dělaný v Londýně a opravdu jakoby světovými producenty, tak je Charlotte Gott, která vydala teda svoji první píseň
1: In Too Deep.
0: A já jsem strašně zklamaný hrozně.
1: Hele, nejsi sám. Já jsem si dneska četla právě recenze a převažuje jako negativní hodnocení.
0: Já jako jsem si říkal, tady je někdo, kdo má potenciál úplně rozbít tenhle český hudební rybníček.
1: Jako ona má všechno, ona je strašně krásná, je nepo baby, pardon. Myslím
0: je talentovaná,
1: si, že
0: myslím.
1: Je talentovaná, nemá špatný hlas, ale...
0: A má fakt tu star power.
1: Ale, jo, to má.
0: Ale...
1: Co se stalo?
0: Pak jako vydá písničku, která, jakože vydat písničku, která nikoho jakoby nezajímá. Je dost jakoby, to je taky umění teda.
1: My jsme si spolu říkali, že nám to připomíná přesně jakoby nějaký off-brand začátky Lana Del Rey, ale jakoby velmi off-brand a říkali jsme, že to někdo v téhle době napsal jako text a pak ona přijela do toho Londýna a oni byli jako, kolik máš peněz?
0: No, máme tady tu 15 let starou.
1: Tady máš tady tu random věc, ke kterým nemáš žádný vztah, aby ještě tam ona naspívat. Před
0: 15 lety řekla, že to nechce, ale tak nám to tady furt leží v šuplíku.
1: No, a i ta její myšlenka, že ona vlastně sama říká, že chce prorazit do zahraničí, že ví, že to je strašně těžký, ale že to aspoň zkusí.
0: Ale prostě tady to je strašně generický, neosobní, vlastně nic neříkající.
1: R&B, kde?
0: A je zajímavý teda její jako promo, já ji teď sleduju a ona to ani nepromuje tu píseň.
1: Já jsem koukala, že to promuje hrozně málo. A
0: ona dala teď nějaký fotodump a očekával bych, že vlastně v prvním týdnu vydání písničky to budeš spamovat tak jako tak, ale už se tam dává
1: možná něco jiného. Možná chce být enigmatická, ale jako v tenhle moment se to moc nehodí prostě být enigma, když promuješ nový projekt. No mě první den nešla ta písnička přes její odkaz ani pustit. No, vizuál sedí na autě, protože má ráda auta a za sebou má květiny, protože má asi ráda květiny, v hrozně křečovitý, nepohodlný, jakoby krkolomný poloze, kde jakoby je nádherná, ale jakoby křičí to jako žádná osobnost, nic.
0: Já jsem právě doufal, že to bude něco, jako že když Olivia Rodrigo vydala Driver's License a bylo to všude. A bylo to fakt jako moment. Ale tady to není ani moment.
1: Jako zvolila si takovou safe prostě střední cestu. Zase jako bych chápu, to prostě halo, její 20, začíná, jako musela se nějak něco si vyzkoušet,
0: ale
1: třeba
0: jako
1: hledat
0: ten
1: svůj
0: říct,
1: zvuk.
0: Než někdo, komu je 20.
1: A 12.
0: A 12. Jakože víš co, prostě, když jdeš dělat hudbu, já si myslím, že prostě je to strašně dobrý, když jsou ty lidi autentický a mladý a autentický a upřímný. Nicméně, nevím, třeba ještě překvapí tím dalším, ale tohle se mě hrozně zklamalo. Já jsem fakt si říkal, že tyjo, jako...
1: Ale jako už párkrát se stalo jako v historii, že i slavní hudebníci jako single vydali něco, co nebylo moc dobrý a pak jiný písničky na albu třeba byly lepší.
0: Tak, může se to ještě určitě zlomit, jako hlavně, no.
1: Jo. Každopádně fakt jí držíme palce oba dva.
0: Já bych rád viděl něco prostě dobrýho.
1: Já taky
0: dobrýho
1: chci něco vidět, no. No a pak ještě to je už taková poslední myšlenka, která už spíš navazuje na věci, o kterých já přemýšlím i mimo o Charlotte Gott, to je nějaká ta jakoby nucená sexualizace. Tak přesně si úplně říkám, jako co všechno, pod jaký tlaky ona spadá, co všechno se jí honí hlavou, jak musí jako působit, jak musí vypadat.
0: Jako její pozice je strašně nevděčná, protože ať dělá cokoliv, tak bude vždycky srovnávaná. Vždycky,
1: to je další věc.
0: Vždycky jako pod extrémním drobnohledem. Takže jako si člověk nedíví, že bude radši safe než upřímná třeba, ale a třeba i upřímná v té písničce, ale no prostě jako vlastně nezávidím její pozici.
1: Ne. A jako by tolik k ní, jo, vlastně nemůžeme se tady na tom zavařit na celý díl, ale máme z toho smíšený až smutný pocity, ale zároveň nepřestáváme v ní věřit.
0: Tak, no. Ještě, co tady mě napadá, tak je jedna věc, která teďka teda rezonuje českým internetem mnohem víc, než je Charlotte Gott a její píseň In Too Deep. A je to rodina Koktových a Štikových, která po, jako opravdu tenhle ten rok opanujou. Nicméně teďka jakoby ve strašně negativním a vlastně podle mě dost možná jako kariéru zničujícím světle a kontextu. Je to v tom, že vlastně na sociálních sítích jeden bulvární, teda český deník, zveřejnil video, kdy Josef Kokta vlastně na té nahrávce zvukový, no prostě na té nahrávce, dost jako agresivně vystupuje a vyjadřuje se vůči tehdy jakoby hodně malým dětem jejich. A následně to vyvolalo jako velkou vlnu nevole a
1: údajně k tomu se ještě objevily záběry z té reality Štiky, kde Ornella byla svého nejstaršího syna.
0: Jo, tam u toho bazénu, tu scénu, takže se vlastně vzpomněli se na tady ty části. Firmy rozvlazují s Ornellou jako vlastně spolupráce. Ona se k tomu nejdřív vyjádřila, takže mu ujeli nervy Pepovi, ale jako těch věcí a materiálů prostě teď se jako čím víc to žije a čím víc to jako vlastně vyvolává ty reakce, tak tím víc se toho vlastně nachází a tím víc se toho zveřejňuje, takže od té doby si myslím vlastně minimálně, když nahráváme, tak je jako ticho po pěšině. Kdo se k tomuhle vyjádřil, tak je Monika Binias, která hned neváhala a vlastně do dne skočila po tady té příležitosti vyrejžovat opět peníze teda na své rodině a spustila nějaký story time o tom zmonetizovaný, kde se svým teda manželem, teď Biniasem, tak řešej, jak je ta rodina vlastně hrozná, ale jako pardon, ale tohle to celý jde od, to je podle mě fakt jakoby generační záležitost, je to strašný, je to hrozný a to, co se tomu vyjadřuje ještě Monika Štiková, by nejas mě přijde úplně šílený, protože jakoby ten pořad Štiky je vlastně hrozně hrozný hard watch a hrozně nepříjemný skrz to, co vlastně jako vůči své rodině i, i těm vnout, nebo tehdy Quentinovi jenom, co tam ona jako dělala a jak se vyjadřovala a jak vystupovala, co byla ochotná udělat opravdu jako pro nějaký pocit slávy. Nicméně, co ještě, myslím si, že jako mě asi bych to nerozpatlával dál, ale myslím si, že co mě ještě vlastně přijde trošku šílený, nebo já nevím. Já jsem takový vlastně dost rozpolcený ohledně toho, jak se o tom mluví, kdy mám pocit, že třeba v nějakých médiích tak se absolutně neřeší, jak to může dopadnout potom třeba na ty děti. Je to dneska extrémně těžká a šílená situace a je úplně v pořádku, že se tady to řeší, protože jakoby ty záznamy jsou dost hrozný. Ale
1: to první
0: zároveň
1: video, ten záznam, ten virální, to točilo jedno z těch tří dětí, ne?
0: Jo.
1: A myslíš, že to je uveřejnilo?
0: No, to se spekuluje, jak to došlo.
1: Jako zajímalo by mě, jak to vnímá jenom.
0: Ale
2: jo. Ahoj, já jdu tady rychle odstřihu si, odskočit
0: jo,
2: do popkultury.
0: Nám tady sedíš a stříháš si a ty máš info a ty víš původ a jak to vzniklo.
2: Tak já vám řeknu takhle, jak to vzniklo, jo? Takže jaká byla ta otázka, jestli mi můžu zopakovat?
0: Jak to vzešlo na povrch?
2: No je to fascinující, protože pan Kokta dal vyjádření na Instagram, kde říkal, že to video natočil jeho syn, tuším před x lety, a jeho žena ho dala na YouTube a měla to být taková výstraha, kdyby se někdy něco takového opakovalo, takže by mu to pustila. Takže vlastně nahrála
0: pojistka
2: to na YouTube, ano, pojistka, že pokud by se někdy něco takového opakovalo, tak mu to pustí, aby viděl, jak se choval, jak byl nepříčetný, jak strašný to bylo. Ale pan Kokta promazával YouTube a omylem kliknul na zveřejnit.
0: Wow.
2: Je to blbý. Tak já jdu zase stříhat.
0: Děkujeme, děkujeme. Poslouchejte Impact a děkujeme.
3: Poslouchejte Impact na Radio Wave. Na Radio Wave.
0: Smysl, nebo na co málo podle mě, jako některý lidi dbají, je jako vlastně jak moc tady to pak může dopadnout právě na ty děti. A tady ta jakoby šílená situace, která je vlastně teďka jako někde až moc medializovaná, vlastně může být jako fakt, si myslím, dost riziková do budoucna.
1: Ona dělala i nějaké vyjádření, že ono se to semlelo v době, kdy ona teď byla jakoby u moře a hnedka tam dělala nějaké vyjádření k tomu, ale prostě jako bring back OG YouTube apologies cancelnutých youtuberů, protože ona by se od nich měla trošku ponaučit.
0: No,
1: zmiňovala tam svůj podcast a spolupráce. A to bylo všechno.
0: Jako mě tady to celá situace prostě je nepříjemná, protože vlastně je to jakoby,
1: jo, jak kdyby to bylo, jakmile dětí,
0: se, protože se to dotýká těch dětí, no. Je to jako, to je na tom to strašně nepříjemný.
1: No, každopádně asi dobře, že to vyšlo ven.
0: Já, jako určitě je dobře, že se to řeší, ale nějaký ty detaily, které se propírají v těch médiích, mi přijdou prostě blbý.
1: No, to jo.
0: Nicméně, my jsme ještě nezmínili, co jsme ještě nezmínili?
1: Nezmínili jsme Scooby-Doo Origins.
0: Oh yeah, já se mega těším, takže bude a chystá se Scooby-Doo hraný film nebo seriál?
1: Jo, myslím si, že možná seriál od tvůrců Teenage Mutant Ninja Turtles, nebo jak se to jmenuje.
0: Tak to potřebuju.
1: A přesně jakoby teda na tu platformu, na kterou byste čekali, že to půjde, tak to půjde. Já doufám, že to bude můj nový Riverdale. Manifestuju to.
0: Já manifestuju, že to prostě hrozně dobrý a miluju
1: Scooby-Doo. McKenna Grace taky miluješ a to tam bude hrát.
0: Jo, mám jí rád, ale miluju Scooby-Doo. Teď jsem nedávno koukal na jeden ten starý animovaný Scooby-Doo a Ostrov zombie. A
1: kreslený?
0: Je to hrozně dobrý. Má to krásnou estetiku, krásnou animaci, takovou tajemnou ponurou atmosféru hodně. Trošku dark fantasy vibes, ale jako furt je to Scooby-Doo, ale je to ráda. Moc hezký, takže to doporučuji na nějaký pošmourný den, tento film Scooby-Doo a Ostrov zombie. A
1: tady bude klasicky CGI Scooby-Doo.
0: No jo, to
1: musí byla
0: být.
1: Taky doba prostě, kdy byly všude CGI mluvící psy, jo, jako byla, v rodinných filmech nebo v dětských pohádkách.
0: Pak jsme ještě nezmínili píseň Meghan Trainor, která je jako něco hroznýho.
1: Já jsem to vytěsnila normálně. Takže je to album, který vyšlo, myslím, teď na jaře. Ale my se bavíme o písni Shimmer, kde zpívá Já se nepotím, já se třpitím. Napsala jsem si Millennial Girlie Final Boss.
0: To je horší, to já jako to...
1: Je to horší než Final Boss Milan.
0: To je jako fakt strašný, to já vlastně nevím, na koho to cílí a je to prostě její strašná snaha být virální, ale je to strašně generický a strašně
1: nepříjemný. Kdybys měl video z roku, já nevím, 2012, když prostě byl Wrecking Ball a takový ty barevný, divně růžový věci se třpitkama, tak v téhle době by to možná někdo poslouchal, ale... Třeba to taky měla ve skříni a teď to prostě vytáhla, já fakt nevím, ale já prostě si k ní nemůžu najít žádný moc osobní vztah a nikdy jsem vlastně nemohla. Určitě si vzpomínáš na tu její nejvirálnější písničku
0: All About That Bass,
1: kde přesně ona hrozně jako bojovala za to svoje tělo, nebo že za ženský tělo, jako opěvovala prostě přesně to, že jsme každý jiný, každý krásný.
0: Teď
1: je Ozempic Queen a já vůbec jako nechci komentovat něčí prostě životní rozhodnutí, neznám toho člověka ani jeho příběh, ale myslím si, že si adoptovala syna a byly tam nějaký jakoby dramata internetový. Vím, že někdo jakoby řešil nějaký problémy, takže ona jakoby už od prvního dojmu prostě není moc sympatická a ještě když ani ta hudba není dobrá, tak já nemůžu prostě.
0: No, je to hrozný. Je to hrozný. Ale pokud se to někomu líbí, tak nám napište.
1: Prosím, mně se hrozně právě líbí poslední dobu, že se s námi lidi hádají, takže...
0: Pojďte se hádat.
1: Kyberšikana prostě.
0: No, myslím, že můžeme jít na ikony.
1: Ano.
0: Já mám ikonu, ano. Nebo takhle, já jsem trošku rozpolcený, takže já to budu mít tentokrát, mám já podle mě víc internet brainrot ikony a musím zmínit obě dvě, jo, protože jedna je, že teď na mě hodně vyskakuje jeden takovej ship, který je hodně specifický, ale vlastně úplně úžasný a je to, myslím si, že jsme není to Lady Tottenham, ne, není, prostě je to jedna postava z filmu a série Wallace and Gromit a k tomu to je taková ta záporačka z Madagaskaru.
1: Ježíš, tady ta záporačka z Madagaskaru mi teď vyskakuje na TikToku jako ship s kýmkoliv. Ona je vždycky jakoby
0: s kýmkoliv.
1: Mě vždycky vyskočí, že je šipnutá s někým jiným, že ona je taková jakoby domina, že jo, nebezpečná.
0: Jo, je to bedy úplná. Ale tak já mám tady tu paní, protože oni si k sobě podle mě hrozně hodějí. Já to mám pak hodně na tohle, počkej.
1: Já jsem nejvíc viděla na ship s Alexem z Madagaskaru s tím lvem.
0: Ale taky jsem viděl Harryho Stylesa a Baracka Obamu teďka.
1: To je hodně níž. Takže a mám ráda tady ty unhinged shipy.
0: Je toho hodně a to mě baví. Každopádně moje skutečná ikona týdne a podle mě už jednou i ikona byla. Je to instagramový profil paní Ta, co ráda žere, což je Mimoňka z Mimoně. Je to paní, která je extrémně pozitivní. Na svém Instagramu
1: jsem viděla poprvý celý film Mimoni.
0: Jo.
1: Poprvý jsem to teď viděla celý.
0: A já to neviděl nikdy celý v životě.
1: Já jsem
0: ale
1: prostě,
0: furt máš pocit, že to mám nějak
1: krát? Už ne, už jsem si to odbourala, ale jakoby doslova třeba rok jsem žila přesvědčení, že miluješ Mimoně a že to je tvoje osobnost. Já se ti hrozně omlouvám, tohle už si neodpářu, ale už vím, že to tak není.
0: To je fakt strašný. Nicméně, ona je Mimoňka z Mimoně, protože bydlí v Mimoni a má na Instagramu jako svoje jméno kvízová řeznice, co nevaří, ale ráda se přifaří.
1: Jo, to je tahle paní.
0: A prostě, že nevaří a nestydí se za to. Je vděčný strávník, Bráška a Janička vaří, já žeru. Hejtry máme tvořím kvízy. A ona je úplná ikona. To jsem mega já. Ona je fakt úplná ikona. Hrozně se mi opravdu líbí, že jako vždycky, když jí na mě vyskočí, jo, ať je hnusně, ať je krásně. Ona vždycky je hrozně pozitivní v tom, jako co říká a jako jak mluví. Pracuje někde v masně a teď si užívala hrozně hrozně krásný den, taky se jako podobný jak my, tak měli v neděli, že se šli s Janičkou k vodě, dali si kafíčko.
1: Vidíš hrnky se smajlíkama, dneska jsem o nich mluvila.
0: Dali si kafíčko, štrůdl a prostě opalovali se u vody. Přišlo mi to jako hrozný vibe. No ale čím je pro mě ještě větší ikona, nejenom proto, že si umí užít volný odpoledne a čas, taky tím, že ona k ní do Masny chodí pravidelně malý chlapec se svou babičkou, Tomášek. A ona ho má hrozně ráda a vždycky ho teda si natočí a vždycky s ním jako konverzuje a dá mu nějaký párek zadarmo třeba, nebo on dává mu terminál, aby jí zaplatil. Hrozně krásně s ním mluví, ale strašně zdrobněle a tak na něj jako šišla a je to hrozně roztomilý. Mm-hmm. A co ještě se nestalo? Tady ty interakce s Tomáškem, Tomínkem se staly extrémně populární v Polsku, protože Poláci milujou češtinu a přijde jim hrozně roztomilá.
1: My to máme s Polákama taky
0: takhle. My to máme tak podobně. A jim přijde hrozně roztomilá a zejména teda, když někdo mluví takhle česky a ještě zdrobňuje, tak to je úplně pro ně fakt jako mega roztomilý.
1: Na polský TikTok.
0: Mega se to dostalo na polský, všechny sociální sítě, její videa s Tomínkem mají, tady má jedno třeba 1,2 milionů slídnutí, 600 tisíc, 300 tisíc, takhle populární to v Polsku je. Cute. A dokonce je to tak populární v Polsku, že Duolingo Polsko natočilo TikTok In My Czech Era. Takže Duolingo Sova dokonce na tohle naskočila a takhle populární to je v Polsku a já doufám, že z toho má paní Mimoňka radost a mě to baví, takže jako ona je úžasná.
1: Úplně full circle. Cute.
0: Jo, hrozně.
1: Ježiš, dobří lidé existují.
0: No.
1: Nejspíš. Tak, speaking of dobří lidé, minimálně zábavní lidé. Mojí ikonou je chlapec, který má TikTokový účet Křeč v podkolení jamce, zavináč Matt Balsy. A tenhle kluk udělal výborný takový jakoby bingo kartičku o korporátních pozdravech, respektive korporátních rozloučeních v mailech a v korespondenci, takže když píšeš jo, s pozdravem svoje jméno, tak on vymyslel prostě úplně geniální tabulku, kde že jo, vždycky máš ty dvě jakoby protilehlý XY, ty, jak se tomu říká?
0: Osy.
1: Osy, ano, to je to slovo krásný. A je tady bez agrese, slušný profík, srdečně zdraví. Bez agrese dochází mi trpělivost s úctou. Bez agrese, vyhoření, vinšuj, namasté. A moje oblíbený je pasivně agresivní vyhoření, třeba sportu zdar. A pak je tady ještě část agresivní vyhoření, veselé Vánoce, když nejsou Vánoce. A nejlepší je agresivní, dochází mi trpělivost a to jsou čest práci, servus, nazdar, ave. No a vím, že ještě oblíbený jsou pasivně agresivní, dochází mi trpělivost a to jsou služebníček z hlouby duše, slunce v duši. Takže já odteď se buď budu rozlučovat slunce v duši, anebo veselé Vánoce.
0: Budeš se řídit touto tabulkou.
1: 100%.
0: Tak veselé Vánoce.
1: A pobavilo mě to po dlouhé době docela hodně. Přišlo mi to chytrý.
0: Tak jo, tak tím jsme všechno zase probrali a děkujeme, že jste nás doposlouchali. A když napište nějaký komentář, pokud s námi souhlasíte, budeme rádi, pokud s námi nesouhlasíte, tak taky vlastně jsme rádi. A
1: vidíme se 16. května.
0: Stavte se 16. května, takže čauky, veselé Vánoce.
1: Veselé Vánoce.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: naděluje a bere. Rozhlas.
1: Dvě moderátorky, které nemoderují.
2: Rádio
1: a jeden host, který může být i žena.
2: Děláme vín.
3: Blašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní.
2: Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave.

0: vysíláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Je to tak, vy posloucháte Radio Wave 10. května v neděli odpoledne. Za chvíli máme 14. hodinu, no a to v nedělním odpoledni na Waveu znamená, že začíná víkendový on air. Ze studia vás zdraví a krásný den vám také přeje Vojtěch Záhora.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

Loki Lokiš, taky Mallrat a Azalea Banks se nám otevřeli playlist 14. hodiny na Waveu, no a to v den matek. A je tady víkendový on air, od ve kterém vás zdraví Vojtěch Záhora. Dneska máme neděli 10. května, no a jak vy už víte a jak já už jsem jednou zmínil, dnes je také nejdůležitější den pro všechny maminky. Tak pokud maminku a máte, a tak doporučuji, abyste jí dneska dali najevo, jak moc rádi jí máte. Dali jí třeba kytičku, či políbení, nebo nějaký jiný dárek, anebo prostě jenom tak hezky objali. Jak jsem říkal, vy posloucháte Radio Wave a na něm také víkendový on air. Já jsem Vojta Záhora a přeju vám krásné nedělní odpoledne. My společně strávíme následující 4 hodiny, tedy až do takové odpolední nebo večerní a 18. hodiny, kdy se s vámi potom rozloučím, no ale to jisto jistě momentálně předbíhám, protože jsme teprve na začátku. Tak doufám, že svůj den strávíte ve velmi příjemné společnosti Rádia Wave a pokud ne, je to v pořádku, já se na vás zlobit nebudu. Jelikož je to naše vysílání hlavně teda o hudbě a o hudbě nové, tak se teď podíváme do Zlína za jedním mladým zlínským umělcem, hudebníkem, který si říká Čabala Ciga. Ten totiž nedávno vydal svůj nejnovější comebackový projekt s názvem Prima Love. Na tomhletom projektu se mísí hodně taková preciznost a smysl pro detail. Můžete tady slyšet gospelové či poprokové inspirace. No a nás z téhleté desky zaujal nejvíc track Long Bitter Face. Na jeho refrému Čabala Ciga zpívá: já se cítím jako Bůh, ale nejsem dokonalý. Herr Gott much?

0: Kapela Vampire Weekend nám právě zahrála písničku Gen X Cops. No ale co nám teprve zahraje, nebo spíš kdo nám teprve zahraje, tak to jsou tři hudební projekty, které jsou letos nominované na náš další ročník hudební soutěže Checking Radio Wave, která každý rok si klade za cíl poslat do zahraničí a ta potom i posleze i do zahraničních rádií tři hotové české domácí hudební projekty, kapely nebo i solové umělce, kteří mají tu šanci zabodovat na mezinárodních pódiích. No a tak právě proto už právě teď mezinárodní odborná porota hlasuje, aby vybrala vítěze mezi třemi nominovanými a vy se toho vítěze dozvíte už tento čtvrtek, tedy 14. května v pražském prostoru paláce Akropolis, kde od 18.30 můžete zajít právě na Checking Showcase. To je takový večer, který pro vás každoročně chystáme, v rámci něhož vám představíme ty tři zmíněné soutěžící. Jedna z nich je indie folková pětice I Daddy Young, kapela z Plzně, potom také městští kovbojové Frankie and the Deadbeats letos poprvé se nám jeden nominovaný z historie vrací a to je architekt moderní elektronické produkce Bad Focus. Jak jsem říkal, všichni tři se vám představí už tento čtvrtek 14. května od 18.30 na Checking Showcase v paláci Akropolis. Vstup je zdarma a stačí se pouze zaregistrovat. Odkaz na registraci najdete na naší facebookové události či na webových stránkách Rádia Wave. A rozhodně si nenechte tenhle ten večer, který pro vás chystáme, ujít. Vždycky Checking má velmi neopakovanou atmosféru. No a vy se samozřejmě můžete těšit i na následující afterparty. S jakými DJs, to vás ale nechám zjistit si sami. Teď, abych vás ještě více navnadil, vám pustím rozhovor s frontmanem kapely Frankie and the Deadbeats o tom, jaké to je vést třeba s hudební cestu od punku ke country, anebo jak se dá odehrát akustické turné po Americe. Tak si ho užijte.
1: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí.

0: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák, vítám s námi Frankyho Knuta ze skupiny Frankie and the Dead Beats. Děkujeme, že jsi našel čas s námi udělat rozhovor. Jak bys představil vaší kapelu našim posluchačům jednou větou?
1: Asi jako neorganizovaná skupina lidí, co pořád nemají čas, ale dokážou se sejít na to, aby společně tvořili hudbu.
0: to je docela skromný popsání. No a jak jste se vlastně dali dohromady? Já vím, že hodně z vás má pozadí v punkových kapelách, ale jaká vede cesta od punku k country?
1: No, za mě to bylo tak, že jsem poslouchal prostě punkový hardcore kapely a bylo to nějaký období, který už podle mě je třeba jako 10-15 let zpátky, kdy frontmeni mých oblíbených kapel, třeba Hot Water Music, jako Chuck Ragan, měli svoje solovky a ty vlastně jako nejsou třeba úplně country, ale už to je ke country hodně blízko. A vždycky jsem měl pocit, že něco takového chci dělat a nikdy mi to moc nešlo. Mm-hmm. A pak jsem zjistil, že teda můžu tu hudbu psát trochu jinak a ten vznik je vlastně docela vtipný, protože já jsem chtěl dělat country a neviděl jsem o nikomu, kdo by ho chtěl dělat se mnou, tak jsem si napsal status na Facebook, kdo se mnou chce hrát.
0: Stali se vám například během koncertu nějaké zvláštní ohlasy v rámci toho, že jste byli známí jako lidi, kteří působili v punkové scéně a nyní přicházíte jako vlastně countrymeni trošku?
1: Já mám pocit, že ten úvod, když jsme začali hrát, tak my jsme vlastně začali tak, že jsme rovnou vydali desku a to byl vlastně náš jako začátek jako kapely a myslím si, že na to jako hodně lidí bylo zvědavý, takže na ten první křest přišlo poměrně třeba jako nevím, třeba 400 lidí, jako, což bylo takový překvapení pro nás a myslím si, že to bylo právě spojené i s tím, že hodně lidí z té punkové scény nebo našich kámošů byli zvědaví na to, jaký to bude. Mm-hmm.
0: Frankie and the Dead Beats. The Dead Beats se dá přeložit do češtiny jako budiš k ničemové. Cítíte se jako budiš k ničemové?
1: No, asi ten zbytek kapely bych řekl, že jo.
0: Nebo odkud tohle přišlo vlastně?
1: Já myslím, že jsme ten název hodně řešili a použili jsme teda moje křestní jméno do toho titulu, což já jsem původně nechtěl, ale pak jsme se bavili, že nějaká historie country, jak už to byl Johnny Cash and Tennessee Two, vždycky tam bylo jako jméno toho frontmana, takže vlastně jsme se domluvili, že tam bude moje křestní jméno. S tím, že pak ten zbytek, já jsem si našel jako slovník westernového slangu.
0: Okay.
1: A tam jsem prostě hledal různé přídomky a různě jsem je posílal do našeho skupinového chatu, až jsme vybrali ten víc.
0: Vlastně ty už si to zmiňoval, vaší první desku z roku 2021, která se jmenuje Shining. Na tu jste navázali v roce 2023 s deskou The Possibility That Love Is Not Enough. Jak se takhle s odstupem díváte na obě desky?
1: Myslím si, že s tou první to bylo kromě teda našich kamarádů a fanoušků no, něco nového i pro nás, že vlastně jsme nikdo před tím country nehráli, kromě našeho bubeníka, který má nějaký background, že hrál s Nedvědem mladším a jeho táta hrál asi 30 let ve Fešácích, takže ten má jako jediný nějaký country background a takže to byl nějaký test i pro nás, jako dělali jsme to tak, jak jsme si, tak jak nás to vlastně napadlo, nekopírovali jsme asi žádný country šablony, protože jsme si řekli, že vlastně country ani hrát neumíme, tak jsme to nějak zkusili a to z toho vyšlo ta první deska a na té druhé desce si myslím, že už jsme se jako víc soustředili na nějakou formu a na nějaký aranže než na té první.
0: Právě na to jsem se chtěl zeptat, protože na mě ta druhá deska, The Possibility That Love Is Not Enough, působí žánrově mnohem rozmanitěji. Je to nějaký váš záměr nebo snažíte se vůbec nějak žánrově škatulkovat?
1: Nemám pocit, jakože podle mě neděláme věc, že nahrajeme nebo vymyslíme song a řekneme si, tohle je málo country, musíme s tím jako něco udělat. To bych řekl, že s ním tak jako nepracujeme, ale ještě na těch prvních dvou deskách jsme měli jako pedal steel kytaru, která prostě mám pocit, že když zahraje kdekoliv, tak člověk má pocit, že hraje country. Jo? ale ne, nějak se nepřizpůsobujeme podle mě tomu, že si říkáme, jako musíme hrát country.
0: A co je pro tebe víc country? Banjo anebo harmonika?
1: Asi banjo, ale je dost otravný, když hraje dlouho, no.
0: Jo. A ještě, když se bavíme teda tady o tom druhém albu The Possibility That Love Is Not Enough, k čemu odkazuje UFO na coveru?
1: No, protože ten název té desky vzniknul, já mám rád Davida Lyncha a Twin Peaks. A tam se jedna postava ptá druhý, čeho se bojí nejvíc na světě a on řekne The Possibility That Love Is Not Enough. A je to Major Briggs, který je tam jakoby agent nebo postava nějakého člověka, který řeší paranormální jevy s americkou vládou, tak to na to odkazuje.
0: Vlastně pojďme se trošku přesunout k vašim zahraničním zkušenostem, který vlastně ty máš hodně v rámci kapely, si túroval i po Americe, jestli se nepletu. S kapelou jste potom hráli v Berlíně nebo například na festivalu PIN v Makedonii. Jaký je to pro tebe, když to srovnáš například s koncertováním pro český publikum?
1: Myslím, že v té Americe to byly spíš malý kluby nebo bary a mám pocit, že ta kultura je tam trochu jiná, že jsou zvyklí, že tam každý večer někde někdo hraje a vlastně co se týká i nějaký jako hospitality, tak mám pocit, že je to na trochu horší úrovni než v Evropě. I vlastně lidi, kteří mě tam vezli jako kamarádi, kteří občas hrajou v Evropě, mi říkali, ať nemám očekávání, že se o mě bude někdo starat jako v Evropě a bylo to opravdu tak. Ale zároveň některé ty věci byly jako super zkušenosti, když jsem hrál v Tennessee v restauraci pro lidi, kteří večeřili a říkal jsem si, co tady jako teď budu dělat prostě, tak myslím, že to člověka pak někam jako posune. vlastně to bylo fajn.
0: Ty už jsi to zmínil, že jsi hrál po menších venues vlastně, ale co je pro vás jako pro kapelu příjemnější? Je to nějaká jako větší, například větší pódium nebo něco menšího, komornějšího?
1: Mám pocit, že nebo pro mě osobně vlastně paradoxně větší prostor s více lidma je víc komfortnější, protože je to víc anonymnější, než když hraje člověk pro méně lidí a vidí každýho obličej. Tak mě je víc pohodlnější ta větší scéna, no.
0: Máš nějaký koncert, na který třeba vzpomínáš?
1: Mám, určitě je to první křest. První křest, který byl ve Futuru, když jsme vydali první desku, jak jsem říkal, že jsme vlastně začínali, to byl jeden z prvních koncertů, který jsme vůbec měli, kam přišlo prostě třeba 400 nebo 500 lidí, což jako bylo dost překvapivý, ale na to vzpomínám hodně rád. Je takový ten moment, kdy přichází lidi na koncert a ty říkáš, já je neznám. Takže to bylo super. Tak asi ten. A pak i ty koncerty v Americe byly vlastně něčím specifický. Hrál jsem na lodi, která plula po Mississippi, tak to bylo docela fajn. To jsem si připadal, že dělám country.
0: Bavili jsme se tu o PINu v Makedonii, což je showcaseový festival. Checking je vlastně soutěž, která taky zprostředkovává kapelám možnost vystoupit na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosonic. Jakou zkušenost jste si z toho PINu odnesli a máte nějakou specifickou cestu, kterou se připravujete na showcaseový festival? Protože to je hodně jako disciplína sama o sobě.
1: Vlastně podle mě jediná příprava, která proběhla v rámci toho PINu, bylo, že na to vystoupení nebylo tolik času, na přípravu nebylo tolik času, vlastně i gear, na který jsme hráli, nebyl náš. Takže vlastně je to taková příprava na krok do neznáma. A myslím si, že jsme se s tím docela popasovali. A zároveň je zajímavý i přesto, že tam měla vstup veřejnost, jako pocit, že hraješ pro odborníky, jako který nějak hodnotí tvůj výstup, tak to je prostě něco specifického, no, ale nějaká speciální příprava, že bychom si jako říkali, že teď hrajeme pro porotu a budeme to dělat jinak, to myslím si, že ne.
0: A v čem si myslíš, že tvoje hudba dokáže zaujmout posluchače v zahraničí?
1: Myslím si, že co se týče nějaký jako evropský scény, tak nějak jsem pochopil, že možná náš zvuk a styl, jakým děláme country, není v Evropě zas tak běžnej. V Americe samozřejmě je ten žánr obrovský, takže těch žánrových odnoží nebo odnoží country je jako hrozně moc, ale myslím si, že v rámci Evropy vlastně možná trochu jako vybočujeme s kým co hrajeme. No.
0: A mám už tady poslední otázku. Připravujete něco speciálního na Checking, nebo čeká vás teďka něco do budoucna? Připravujete novou desku nebo tak něco?
1: V červnu jdeme do studia točit třetí desku, tak na tu se teď připravujeme intenzivně. A co se týče Checkingu, tak vlastně Dead Beats jsou takovej živý organismus, takže tam budou vlastně jiný bubeník a budeme mít pedal steel kytaristu, který před rokem odešel a vrací se. Takže bubeník a pedal steel kytarista z Nashvillu.
0: Tak skvělý, děkujem moc za rozhovor, Frankie. Bylo to super a já vám budu držet palce v soutěži.
1: Díky moc.
0: Díky moc. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák. I saw you walking around. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí.

Reperka Full Ohio a track Make It Bang doznívá právě ve 14 hodin a 37 minut v nedělním odpoledni na Waveu. Jak jistě víte, už určitě ode mě, tak dnes slavíme Den matek, který tradičně v České republice a taky všude po světě připadá na 2. květnovou neděli. No a tak mně přijde zajímavé se poohlednout do naší historie po tom, kdy začaly oslavy Dne matek a nebo z jakých jiných svátků se nám tenhle ten významný den v kalendáři mohl vyvinout do našeho kulturního prostředí. Vy určitě víte, že příbuznými dny tohoto svátku je třeba Den otců, který se slaví 3. neděli v červnu. Třeba také máme Den dětí, který je první neděli v červnu. A nebo na začátku března si připomínáme příbuzný velmi podobný svátek Mezinárodní den žen. Když se podíváme do té historie, tak první obdoby z Dna matek můžeme vysledovat už ve starém Římě, kdy oslavy mateřství připadaly tehdy na 1. březnový den, nazývaly se matronélie a byly zasvěceni bohyni Juno, která byla ochránkyně všech vdaných a nastávajících rodiček. Dalším projevem v historii lidské byl potom takzvaný křesťanský svátek Mothering Sunday. Šlo o svátek, kdy služebnictvo dostávalo jeden den volna, aby se mohlo na ten jeden den vrátit do svého domovského nebo mateřského kostela, tedy Mothering Church, a navštívit i rodiče a svou rodinu, která většinou při tom kostele stále žila. No a po cestě tito navrátivší drobotina trhala květiny a přinášela domů a do kostela i jiné dary. Dáme si teď písničku, a tohle to budou Lip Critic a track Shoplifting, a pak taky Ventolina na výborném tracku Vyšší inteligence. No a ke dní matek se v této hodině ještě jednou vrátíme.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

Tohle byla domácí kapela Ghost of You s písničkou Night is over soon. No ale co už také bude brzy za námi, tak to je 14. hodina ve vysílání Rádia Wave a celkově tak vlastně ve celém středoevropském časovém pásmě. My jsme se před chvílí bavili o historii Dne matek a teď už zabrousíme spíš do historie aktuální, protože s aktuální podobou svátku Den matek se pojí dvě jména. Nejprve to byla americká sociální aktivistka Julia Ward Howeová, která v roce 1870 vyzvala ženy ke sjednocení proti válkám ve svém provolání, které se nazývalo Provolání ke dni matek. V následujících letech se potom Julia Ward Howeová pokusila ustanovit konkrétní datum pro Den matek, ale neuspěla. Opravdovou zakladatelkou se stala až Anna Marie Jarvisová, která zavádí svátek matek na počest úmrtí vlastní maminky, která se zasloužila o pracovní kroužek, ve kterém nabízela sanitární a zdravotnickou pomoc. Poprvé slavila Anna Marie Jarvisová Den matek v roce 1907 a teprve v úzkém kruhu přátel. V následujících letech potom bojovala za oficiální uznání. Už o rok později, 1908, slavil tento svátek celý kostel v Graftonu, ve městě Graftonu. V roce 1910 slavil Den matek celý stát západní Virginie po vyhlášení guvernérem. No a o 7 let později od první soukromé skromné oslavy Woodrow Wilson, americký prezident, uznal Den matek jako celostátní záležitost. Od té doby se druhá květnová neděle v amerických kalendářích vždy značí právě díky Anně Jarvisové jako Den matek. Do českého prostředí přinesla tento ustanovený den Alice Masaryková, a to též o 7 let později v roce 1923. Za ale pozdějšího komunistického režimu byl mnohem víc zprofanovaný tedy Mezinárodní den žen, který slavíme na začátku března. Každopádně jenom pro kontext, abyste ještě věděli, společně s námi si Den matek ve stejný den připomínají Američané, Němci, Rakušáci a ve Velké Británii a v Irsku ho naopak slaví čtvrtou neděli půstu. V Rusku se Den matek slaví poslední neděli v listopadu. No a třeba konkrétně v Polsku a v našich východních sousedech nebo u nich, tak tam má Den matek pevné datum a to je 26. května. A teď už ke konci té 14. hodiny před náma dánský zpěvák Elias Ronenfeld a jeho výborný track Carry On Back.

0: opakem disu. 2 hodiny hip-hopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hip-hopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Huckleberry Hypno 808.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Víkendový on air s Vojtěchem Záhodou.

tak trochu sama na sebe. No a podle očekávání se zatím ukazuje, že je to veliký, veliký úspěch. My jsme z Alba nasadili písničku Need for Speed. Tahle ta skladba funguje jako takový manifest nové kapitoly, ve kterém Petras přebírá kontrolu nad vlastní kariérou. Tak třeba je to i malé postrčení pro vás, abyste přebrali také kontrolu nad svojí kariérou.

Právě nám hraje domácí kapela I Love You Honey Bunny s písničkou Tajný plán, jak zničit svět. No a já si na to říkám, proč by to někdo dělal v takový krásný květnový den?

0: Je to tak, vy posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave s Vojtou Záhorou a díky moc za to. Je zrovna neděle 10. května, 15 hodin 16 minut a v tuto chvíli jsem si pro vás přichystal takovou krátkou ochutnávku, dalo by se říct trochu i jednohubku, z nejnovějšího dílu našeho podcastu Pod. Ten totiž tentokrát navštívil koktejl nejistot a také nespoutaný tanečník, překladatel a taková queer queen, tedy muž jménem Dan Brátek. V nové epizodě povídal Kájovi Vladikovi a Elišce Soukupové mimo jiné o tom, jak převychoval svoji vnitřní kritičku na svoji nejlepší kamarádku. K tomu bych mohl snad jenom říct, že doporučuji, abyste si drželi své přátelé blízko, ale nepřátelé ještě blíž. A v krátké ukázce taky uslyšíte o tom, jak Dan hledá nějaký vlastní vztah k pohybu a jak se s pohybem smířit a jak ho mít rád. A s tím já se třeba velmi totožním. Tak si užijte krátkou ukázku a celý díl už teď najdete na webu Rádia Wave, no a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích.
1: Než jsem šel jako na 8letý gympl, tak jsem na základce chodil na atletiku.
2: To jsem nevěděla ani.
1: A nepamatuju si z té doby nějaký takový jakoby silný moment, kdyby mi bylo blbě, i když nějaký prostě ty kořeny z toho dětství tam jako jsou. A mám pocit, že se to vlastně začalo zhoršovat až na tom jako gimplu, no. Tak nevím, jestli je to prostě puberta a spoustu dalších věcí, nebo jestli to na to má nějaký vliv. Ale jako dlouho jsem hledal pohyb, který by mi jako vyhovoval. A nějakou dobu jsem běhal, ale měl jsem to s tím běháním vlastně trochu stejně jak s těma lidma, že prostě jsem si říkal, že to jakoby dělat má a dělal jsem to jakoby správně.
2: Jo,
1: a posouval jsem nějaký výkon a říkal jsem si, jo, tak asi něco pro sebe jakoby dělám teda a asi jakoby vypadám dobře, tak asi takhle to jakoby má vypadat, ale jako necítil jsem to. A pak se mi prostě rozestoupily se mraky a zjevila se Eliška Soukupová. A já prostě jsem nějak jakoby věděl, že to pro mě bude těžký, ale že to chci jako zkusit. Že prostě nějaký takovýhle jakoby pohyb, který je vlastně pro úplný začátečníky, ale zároveň hodně je náročný ho jakoby provádět, když s tím člověk nemá zkušenost, tak jsem do toho jako šel. Začátky pro mě byly jako extrémně těžký. Prvních pár lekcí jsem jako chodil prostě na záchod zvracet a hledal Ježiš. Jsem sílu na to, abych vůbec tam jako by byl.
3: A jako z nervíku myslíš?
1: Mega no, jako strašně.
3: Vlastně. Jo, já si říkám, že to jako ta psychika, jako vůbec si dovolit jako tohle udělat, nebo kvůli nějaký třeba sociální úzkosti a tak, že to může být to největší, že?
1: Jo, a zároveň si myslím, že není úplně pro každýho dobrý to jako překonávat, tak jako jsem to překonal já. Že je někdy dobrý přesně to vzít jako, že tak to zkusím třeba za rok nebo něco, ale já jsem nějak v tu chvíli jakoby cítil, že
3: to potřebuješ
1: je prostě. To něco, co jako potřebuju a co potřebuju jako prolomit. A nějak se to jako stalo, no, po půl roce jsem se začal dívat do zrcadla na těch lekcích, po roce jsem se
3: a viděl jsem Nicole Scherzinger.
1: Jakoby zatím sebe, ale to se taky jako vyvíjí. No a po roce jsem došel jakoby do fáze, kdy vlastně to tak na 60% pro mě bylo jakoby těžký tam bejt a na 40% mi to jakoby dávalo radost, ale furt se to nějak jako vyplatilo. No a po nějakých 2 letech se to jako úplně převrátilo, no, že teďka už se tam jenom těším a už je mi tam jenom dobře a už to vlastně vůbec není žádný jako výkon tam bejt. Takže jsem to trošku jako se do toho natlačil, což
3: a taky jsi to daleko by si to nadávkoval, že? Což za mě zní jakoby super.
1: Jo, je pravda, že tam podle mě
3: jako, že to nemusí být hned, prostě hned jako si dávat taky ty vysoké očekávání, no, že? Že najednou přesně uvidím jako v zrcadle Nicole Scherzinger, jako ne, ono to trvá prostě roky, jo, že jo.
1: A zároveň mám pocit, že tam i jakoby byl během té doby nějaký půl rok, kdy jsem prostě z toho jakoby vypadnul, protože jsem věděl, že jakoby potřebuji vstřebat, co jsem zatím tam jakoby provedl a pak bude síla pokračovat dál, ale je to prostě super, no, jakože vystupuju tam nějak jakoby z hlavy a neřeším to všechno prostě tady, ukazuju si na hlavu pro posluchače rozhlásku, ale nějak prostě se jakoby dám do pohybu a ono to vždycky něco udělá, no.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dohrává Angeli Julie a track Booty Applauded a před námi je teď rubrika Kulturistána. Mám pro vás tři tipy, které můžete dnes podniknout, pokud ještě nemáte odpolední plány.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Moje první pozvánka poputuje do Plzně, do divadla Josefa Kajetána Tyla, kde dnes od 19 hodin můžete vidět novou adaptaci hry Henrika Ibsena s názvem Hedda. Hedda Gablerová, tak to je hra o lidech, kteří v touze po svobodě jsou zahnáni nebo zahánějí spíš sami sebe do takových pastí. Hedda je stižádostivá, je nebezpečně krásná, je to dcera generála Gablera, je velmi hýčkaná a přitom velmi nedosažitelná. Tohleto Ibsenovo dílo z roku 1890 vyvolalo už ve své době obrovský rozruch. Kritizovali ho jak diváci, tak kritici, ale postupem času se stalo jedním jeho nejhranějších děl tohoto významného norského dramatika. Hra o takovém monstru v ženské podobě, to je Hedda, kterou uvidíte dnes od 19 hodin v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Druhé divadlo, na které bych vám dnes poradil vyrazit, tak to je v pražské scéně Vzlet. Od 19.30 tady totiž uvidíte takovou domácí inscenaci První rána kapitána. Vy zde zjistíte, jak dospívají současní teenageři, co prožívají a také co cítí, a nebo jaké jsou jejich představy a jak se odrážejí v generaci třicátníků. Ocitnete se totiž na poli vybíjené, kde se setkávají dva zcela odlišné týmy, dva světy, dvě generace. A na tomhletom poli vybíjené se střetávají se svými autoritami, jak ze své minulosti, tak i ze své přítomnosti. Obě generace se jim učí čelit a také nalézat svůj vlastní hlas. No a aby tomu nebylo tak, ejhle, oni zjišťují, že v jejich příběhu je mnoho podobného a že některé démony asi předáváme z generace na generaci už mnoho let. Tohle je představení První rána kapitána od 19.30 dnes v pražské scéně Vzlet. A moje třetí pozvánka je do Zlína na Zlín Design Week. Ten se totiž koná už od 6. a do 12. května, tedy do úterý. V rámci tohoto týdne designového festivalu můžete objevit spoustu nových inspirací. A třeba dneska můžete vyrazit na tržiště pod Kaštany, kde právě teď probíhá design blok a od 15 hodin ho i doprovází živá hudba. Představí se vám tady DJ Ojo, který hraje takovou houseovou hudbu, indie dance a nebo Melodic House. A já si myslím, že koupit si něco hezkého v doprovodu dobré hudby je to nejhezčí, co můžete podniknout v nedělní odpoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď už zpátky do našeho playlistu. Tohle to je stálice K-Fly a písnička Nothing Can Kill Us.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
1: Poslouchejte dnes od 6 večer
3: na Radio Wave.

0: Slovenský hudební projekt God and Eve a písnička Vždy keď zomrie človek, zomru traja dohrála v 15 hodin 36 minut v nedělním odpolední na Wave. No a my se v našem playlistu nebudeme zdržovat, protože postoupíme hned k další písničce, což je zároveň také hudební novinka tohoto týdne. Připutovala k nám do playlistu z Ameriky, je od rapera Vince Staplese, který se právě už po 2 letech od výborně přijatého předchozího alba Dark Times vrací s novým singlem s názvem Blackberry Marmalade, který také zároveň naznačuje jeho aktuální směřování mimo velké labely a více tak na vlastní tričko. Na začátku téhleté hodiny to byla Kim Petras, která mířila solo, tak teď už Vince Staples. A možná i nějaký hudební odborník by vám řekl, že je to snad trend v hudebním biznise. Kdo ví, nejsem hudební odborník. Každopádně tahleta novinka se přitom od jeho typického rapového projevu odklání. Stojí na kytarách a má hodně k takové, no blízko k takové rockové skladbě. Výraznou roli k této písničce hraje i videoklip, v němž se Staples ocitá tváří tvář s ozbrojeným útočníkem a snaží se situaci uklidnit bez násilí. Na přijetí přitom ale graduje a do závěru, který přechází v archivní projev Martina Luthera Kinga Jr., čímž skladba získává takový silný společenský přesah a jasný komentář k současné americké realitě. Tak teď už si pojďme poslechnout a snad i užít nejnovější písničku od rapera Vince Staplesa a s názvem Blackberry Marmalade.
1: Novinka na rádiu.

0: cha-ching, cha-ching.
1: Ooh, if I let you put your hands all over me, if I let you unwrap all this.
2: Já nevím jak vás, ale každá písnička od téhleté atlantské reperky jménem Lato mě dokáže zvednout ze židle a rozpohybovat a my si právě teď užíváme její track Lottery na featu s Lukala. Vy pořád posloucháte Radio Wave při svém nedělním odpoledni, moc díky za to, jsem rád, že trávíte čas s námi a konkrétně teda také s víkendovým on-airem a se mnou s Vojtou Záhorou. Já vám přeju krásné nedělní odpoledne, pokud se nás teprve ladíte a doufám, že zbytek tohoto volného dne a posledního prodlouženého víkendu, který jsme teď měli požehnaně, strávíte tak, jak je vám libo, předtím, než se vrátíme do toho normálního fungování. Co jsme dnes ještě nezmínili, tak je to, že také dneska je významný den pro každou blaženu, protože blažena má dnes svátek. Tak rozhodně blaženě nezapomeňte popřát, poslat nějakou hezkou zprávu či obejmout, pokud jste v její fyzické blízkosti, aby z ní byla blažena. Do konce 15. hodiny nám zahraje ještě newyorské duo Fuckers s písničkou Beatback. Je to úvodní track jejich nejnovější desky s názvem přehlasované E a já si ho moc užívám, tak doufám, že se vám i tenhle ten track bude líbit. Pak třeba posthudba Bariela anebo jako poslední track v 15. hodině. To je Frokedal a písnička I Don't Care. Tak příjemný poslech.

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: No ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
0: Ida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, ty si Rozkvět najednou.
3: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
4: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
5: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
4: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
6: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu.

0: Frokadel a písnička I Don't Care nám uzavírá playlist 15. hodiny. Před námi hodina 16. a v ní třeba taky Caroline Poláček s písničkou Bunny is a Rider a nebo taky Yasuta Nakakata s trackem Crazy Crazy.
1: Radio Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

Crazy Crazy For You je Yasutaka Nakata, písnička se stejným a takovým příhodným jménem. Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, je 16 hodin 7 minut v neděli 10. května a já pro vás mám teď takovou pozvánku pro příští sobotu, tedy 16. května. A vy tento den můžete dorazit do Českého rozhlasu na náš Den otevřených dveří, což pro vás chystáme každoročně ve stejné období, kdy si Český rozhlas připomíná svoje narozeniny. No a letos jsou to narozeniny 103. Je to tak, tahle ta ne stařenka, ale dáma v nejlepších letech pro vás otevírá své dveře 16. května už od 9 hodin ráno. A vy se v rámci Dnu otevřených dveří můžete zúčastnit spousty zajímavého programu. Můžete si třeba užít živé vysílání radiožurnálu přímo z Vinohradské třídy, přímo z jejich Airstreamu, což je takový krásný stříbrný karavan. Dále můžete zavítat na prohlídku Vinohradské studiové budovy. V rámci téhleté prohlídky se dostanete do nejrůznějších studií a tajných chodeb Českého rozhlasu, a že jich tu není málo. Nahlédnete do tajů rozhlasových řemesel, také se setkáte se svými oblíbenými moderátory a moderátorkami. No a to už mě přímo navádí k programu, který se pro vás chystá Radio Wave. My jako tradičně každý rok budeme mít otevřené studio, což znamená, že můžete přijít přímo do našeho proskleného studia na rohu Vinohradské třídy a Balbínovy ulice, odkud se pro vás každý den živě vysílá. Akorát tentokrát nemusíte stát na ulici za výlohou, ale můžete zavítat sem dovnitř přímo za námi a potkat se tu s vašimi oblíbenými moderátory a moderátorkami. Od 8 do 12 hodin pro vás budu vysílat já s kolegyní Martinou Foldinovou, no a od 12 do 16 to potom přeberou kolegové a kolegyně Jakub Vinařický a Sára Slavíčková, které budete slyšet v netradičním čase, protože tito dva vysílají pro vás každé všední ráno. A tentokrát je uslyšíte v odpoledním podání. No, není to něco, na co byste se rozhodně měli přijít podívat naživo? Já si myslím, že ano. Teď už Knee Archives a track Boys in Blue.

0: Tohle byla Mariana Hradílková aka Maryland a její písnička Steps, která dohrává v 16 hodin a 19 minut na vlnách Rádia Wave. Já pro vás mám teď ukázku z po jedné z našich premiér uplynulého týdne a zároveň je to také ukázka z posledního dílu naší speciální série Města, kterou pro vás chystal autor pořadu Casablanca Pavel Sladký. Města byla taková pětidílná minisérie o evropských městech, které ještě nezničily algoritmy a overturismus. No a v tom posledním jsme se také s redaktorkou Rádia Wave Alenou Harceníkovou vydali do dánského Aarhusu, takovému malému městu, nebo spíš středně velkému městu, které leží na pobřeží Jutlandu při Baltském moři. Alena Harceníková se do tohoto města zamilovala během svého studia. Říká o něm, že je to takové Brno, akorát si můžete rozdělat oheň u moře. Já sám jsem v Aarhusu byl a pod tohle tvrzení bych se rozhodně podepsal. Jak jsem říkal, pustím vám teď krátkou ukázku a celou minisérii Města i s konkrétně zmíněným dílem už teď hledejte na našem webu wave.cz a nebo samozřejmě kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte podcasty.
1: Má Aarhus nějaké podstatné historické centrum, nebo ani ne? Ty jsi to teď popsala, že příroda a ten kampus a mladý život jsou to, co to hlavně utváří. Tak historické centrum tam je, ale nebylo pro tebe tak podstatné?
2: Je tam historický centrum, je tam i dokonce takový skanzen, ale ten je teda normálně jako za vstupné, který si můžeš projít. A to jsou fakt úplně historický baráčky, které tam teda byly navozený z různě z míst z Dánska. Potom tam je i víc jako historický centrum, kde jsou hlavně kavárny, který si můžeš projít, ale zároveň je tam i nový město, takzvaný Aarhus U, o kterém se určitě ještě budeme bavit víc, takže je to zase nějaký mix jak té nový severské architektury, tak i té starší, takže v tomhle to je taky docela zajímavý.
1: Tak teď otázka, kterou tady dostal v minisérii Města každý ode mě, co jsou tři věci, které bych tam měl vidět, když tam budu i třeba nějakou velmi krátkou dobu, prostě tři úplný essentials.
2: No tak určitě teda ten Aarhus U, což je, doufám, že to vyslovuji správně, anebo doufám, že nikdo neví, jak se to vyslovuje. Ale kdybych to měla přeložit, tak je to teda takzvaný Aarhuský ostrov, což je taková nově vybudovaná část toho města. Je tam takzvaný lighthouse, což je takovej hodně vysoký dům, ze kterého vidíš do okolí, vidíš i vlastně na druhou stranu i po celém městě. Část místních proti němu dost bojovala, asi nebudu úplně hodnotit, jestli je to tam jako krásný nebo ne. Mně osobně se to líbilo, ale rozumím i tomu, proč třeba některý místní byli proti tomu. Bylo to hlavně z nějakých ekologických důvodů. A potom tam jsou ještě takzvaný icebergers, což jsou takový vlastně hodně, vlastně to fakt vypadá jak ledovce, ty budovy. Jsou to domy, ve kterých normálně žijou lidi, ale ty se tam můžeš jít podívat. Hodně fanoušků architektury tam fakt chodí a ty se můžeš mezi těma špičatejma, bílejma domama fakt ztratit a tím, že Dánové jsou takový hodně otevřený, tak nikdo nemá záclony ani v přízemí, takže můžeš nahlídnout fakt hodně hluboko do útrob dánského života a představovat si věci. Tak to je jedno místo, jo, držím tu otázku.
1: Punkt jedna máme.
2: Druhý místo je vlastně kousek od toho a to je přístav nebo taková promenáda, která tam je. Tam je spousta kaváren, je tam taky taková ta věc, jak můžeš jezdit na lyžích po vodě. Napadá tě, jak
1: waterskiing, vodní lyžování.
2: Přesně, a tam jsem trávila hodně ráda času, protože si tam můžeš sednout, dát si kafe, ty akčnější se můžou projet i na těch lyžích, to já jsem nedělala, já jsem jenom koukala na ostatní, jak tam jezdí a což mě taky bavilo, tak to je taky super místo, dokonce se tam v jedné kavárně potkala kluka, který založil vlastní kapelu, s kterou tam pak v té kavárně občas koncertoval, takže doporučuju se tam vždycky dát do řeči s nějakýma místníma, všichni umí anglicky, což je taky strašně super na tom severu, tak to je druhý místo, pořád v centru a pokud bychom chtěli někam vyjet trošku, tak doporučuji se vydat na kole podél moře a dojet do parku s jelínkama, kde můžeš krmit jeleny a nějak se mezi nima tam pohybovat, oni tam volně běhají, ale varuju. Já když jsem tam byla, tak mě jeden nabral paruškama. Bylo to, zní to roztomile, ale rozhodně to roztomilý nebylo. A chvilku jsem se teda docela bála, co všechno se mi stane, protože prostě jsem mu dala kus mrkve a on viděl, že jí mám víc a chtěl jí víc a já už jsem mu nechtěla dát, že jsem chtěla dát ještě dalším tam jelínkům a vznikl z toho docela problém, takže bych dávala jenom pozor, pokud tam třeba někdo půjde s dětma, tak ať se trošku jako na to vybaví.
3: Města. Města. Série o Evropě mimo dosah turistů a algoritmů. Města. Města. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave.

0: Tohle byl Xavier So Based a jeho track Party at My Place. Je 16 hodin 33 minut a před námi je rubrika Kulturistán. Tentokrát se vydáme do dnešních programů českých kin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A začneme v prostějovském kině Metro 70, kde od 17 hodin promítají americký snímek Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. V hlavní roli s Rose Byrne, která za tuto stejnou roli získala nominaci na hlavní herecký ženský výkon pro Oscara. Bohužel neproměnila, každopádně věřím, že tenhle ten snímek rozhodně stojí za to vidět. Já sám to mám v plánu. Od 20 hodin můžete ve stejném kině Metro 70 v Prostějově potom pokračovat na takovou hřejivou ukrajinskou rodinnou komedii o matkách, o dětech a také o vztazích s názvem Ale mami. 17 hodin, kdybych měla nohy, tak ti nakopu. 20 hodin, Ale mami, kino Prostějov. Teď do Jindřichova Hradce, do kina Střelnice. Od 17.30 tady můžete zajít na irský film B, Tým na stopě, takový hezký rodinný snímek s zvířátkama v hlavní roli. A od 20 hodin potom pošlete děti domů, protože můžete jít na horor Lee Cronin Mumie. Jindřichův Hradec, kino Střelnice. Teď do Mostu, do kina Kosmos. Od 17.30 tady můžete dneska zajít na film z režie Jamesa Camerona, ale pozor, není to žádný vesmírný či jiný sci-fi snímek. Je to tentokrát film o koncertě, nebo spíš záznam koncertu. Tohle je Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour, kterou můžete vidět na plátně, pokud jste ji neviděli naživo, od 17.30 v kině Kosmos. A od 18 hodin také pošlete znova děti domů, protože je tady irský horor Hokum. Tohle bylo kino Kosmos. A skončíme v Praze v komorním kině Ewald. Tady můžete od 19.15 zajít na výborný a sci-fi dobrodružný film Spasitel s Ryanem Goslingem v hlavní roli. Sám jsem tenhle ten snímek neviděl, ale rozhodně je to na mém watchlistu. Všichni to doporučují, stejně jako třeba náš popkulturní pořad Slejvák. Tohle bylo komorní kino Ewald v Praze.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a teď už zní první tóny od londýnské zpěvačky a také skladatelky Arlo Parks a její písničky Blades. Já neznám žádný playlist, který by Arlo Parks nevylepšila a taky nerozněžnila, tak se jim nechte unášet.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Rozjíždíme novou verzi vyšetřování.
0: Skládají důkazy.
2: Něco mám.
1: Co?
0: Kousek.
1: Toho rozhodně nezabilo.
0: Po kousku.
3: Čas běží a nemáme ani motiv.
4: Co u něho chcete najít?
1: Důkazy.
4: Jaký?
0: Seriál inspirovaný skutečnými případy.
5: Policie!
6: Stůjte!
0: Místo zločinu České Budějovice.
1: Proč jste nám lhal?
0: Další díl v pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Tohle byl Zion a na featu Ariel Pink a jejich společný track At Least The Sky Is Blue. Pokud patříte mezi fanoušky Ariel Pinka a nejste si ještě vědomí všech těch kontroverzí, které kolem jeho osoby tak nějak putují, tak bych vám vlastně radil, abyste si ani nezjišťovali, pokud se nepotřebujete dostat do dilematu, jak oddělit umělce od jeho umění a stále si chcete užívat jeho hudbu dál. Každopádně, tahle ta písnička je moc povedená, co já můžu říct, ale pojďme dál. O tu další se postaral tak nový, nebo ani ne tolik nový, ale producent pod novým pseudonymem s názvem Safety Trends a je to track, který tak nekompromixně mísí žánry a je to jeho debutová experimentální elektronický počin, skladba. Luis Garbat, tedy alias Safety Trends, také vystupuje pod jiným aliasem, pod kterého možná znáte, což je Cardo Pusher a tenhle ten alias už není na scéně žádným nováčkem. Za poslední dvě dekády své jméno v prostředí experimentální elektroniky budoval skrze label Classic Works nebo jako producent se podílel na projektu s hudebnicí Arka. Ten teď přichází se svým debutovým albem pod pseudonymem Safety Trends. To album se jmenuje Scarficio. Je to takový explozivní mix taneční hudby, který mísí nejenom reggaeton, taky witch house, rap a aktuální pojetí všech rozbitých klubových elektronik. Má taky spoustu spoluprácí na tomhletom chystaném albu. Uslyšíte už zmiňovanou Arku, uslyšíte španělského hudebníka Nozer 3000, potom potom také argentinskou královnu a latino popu Six Sex, mexické trio Meth Meth a nebo třeba Earth Eater a Segu Bodegu. No a tihleti dva zmínění poslední figurují taky na tracku, který jsme tento týden zařadili do naší hudební rotace. Tohle to je hudební novinka s názvem Most of Me Is Elsewhere, Sega Bodega, Earth Eater a Safety Trends.
1: Novinka na rádiu Wave.

Tohle je Nilu for Janja a její písnička The Dealer. Je 16 hodin 55 minut a své nedělní odpoledne trávíte ve společnosti Rádia Wave. A také konkrétně víkendového on-airu s Vojtou Záhorou. Já vás zdravím a přeju vám stále ještě hezké nedělní odpoledne. Do konce 16. hodiny nám zahraje třeba také Elodie Greaves s písničkou Swallow Me Whole. A po 17. hodině na nás v playlistu čeká třeba Danny Brown anebo výborné brněnské duo Blue Wandy s takovou krásnou a milostnou písničkou Francesca, tu eres mi amor. Já už jenom manifestuju, jak tuhletu krásnou písničku budu letos poslouchat na italských plážích právě na Dovče v Itošce.

0: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. If you picture in the poison, just the poison's to come alive. While you're eating it like a cut snake, does it take you

Danny Brown, A4A5 a jejich společný track Flowers nám otevřel playlist 17. hodiny na Wave. A my už známe vítěze letošního festivalu Anifilm, tedy soutěžní přehlídky animovaného filmu. Tím se stal španělský loutkový film, který získal právě hlavní cenu tohoto mezinárodního festivalu pro děti a pro mladé diváky. Tenhle ten film se zabývá takovými problémy, které jsou charakteristické jak pro dnešní Španělsko, tak pro vlastně celý náš evropský kontext. Jeho hlavní hrdinkou je Olivia, podle které se i zmíní film jmenuje Olivia. Její rodina nemá peníze na zbyt, účty za elektřinu se hromadí, byt se rozpadá. A její rodiče nebo jejím rodičům a celé její rodině hrozí vystěhování. I tak se ale v složité situaci hlavní hrdinka Olivia svého a její mladší bratr přesvědčí o tom, že jde jenom o hru a že jsme všichni součástí takového většího natáčení nového filmu. A právě programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček řekl, že tento film nejde nebo není charakteristický právě pouze pro španělský pro španělskou kulturu, pro španělskou současnou společnost. Tenhle ten problém se týká nejspíš celé Evropy, možná právě celého světa. Konec konců jsou to záležitosti, které jsou právě přenositelné. Jde o matku samoživitelku, která je v sociálně těžké situaci a dvě malé děti. Report se právě za letošního Anifilmu najdete na webu irozhlas.cz v sekci Kultura a přináší ho pro vás náš právě kulturní redaktor Martin Hrnčíř. A teď zpátky k našemu playlistu Party of Two a na featu z Jada Grace a Swim vydali společný track. Ten se jmenuje Two Nights in LA a já vám ho pouštím právě teď.

It's not your fault. It's not your fault.

0: Dohrává nám domácí pětice Market a písnička Cups. No a pokud byste Market chtěli vidět i vizuálně, můžete zavítat na YouTubeový kanál Rádia Wave, kde už teď najdete jejich nejnovější Rádio Wave Studio Session, která si myslím, že se velice povedla. A to já o těch sessionách neříkám jen tak. Je 17 hodin 17 minut a já jsem si pro vás připravil ještě jednu ochutnávku z obsahu Rádia Wave a tentokrát z naší nejnovější audioknihy. Ta se jmenuje Teresko, vrať se a je to deník spisovatelky a hlavně matky, jejíž dcera Tereza byla 21. prosince roku 2023 těžce zraněna při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Autorka tohoto deníku Dora Čechová vlastním hlasem vypráví o okamžicích strachu a bezmoci, ale také i o naději a zázračném přežití. Poslechněte si teď krátkou ukázku a celou audioknížku už teď můžete poslouchat na webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas a to jenom po určitý časový objem, tak si ji nenechte utéct.
1: Zbývají 3 dny do Vánoc. Cukroví je upečené, maso z kapra se chladí v ledničce, vánoční stromek stojí ozdobený v obývacím pokoji. Nadešel poslední pracovní i školní den. Syn už je ze školy doma, odpočívá ve svém pokoji. Tereska je stále ve škole. Studuje první ročník oboru jazyky a komunikace neslyšících na Karlově univerzitě. Ráno odešla svátečně oblečená, nesla krabičku s cukrovím. Můj muž dnes pracuje doma. Já už jsem se z práce vrátila, dodělávám poslední úkoly. Do reality se probírám v 3:30. Na Messengeru najdu zprávu od Teresky, poslala ji v 1:30. Napíšeš mi recept na marcipánové pacičky? Potěší mě to. Napadne mě, že některému ze spolužáků cukroví chutnalo. Píšu. Sušené mléko, cukr moučka, mandlové aroma, bílek. Sušeného mléka tolik, co cukru. Na 100 gramů mléka 1 bílek. Když zprávu odešlu, v mobilu se automaticky podívám na zpravodajství. V hlavních zprávách je titulek Na Filozofické fakultě se střílí. Napadne mě, že se nás to netýká. Pak si ale uvědomím, že je tam Tereska.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audioknihy Rádia Wave.

0: Je půl šesté a víkendový on air na rádiu Wave už se pomaličku blíží do svého konce. Ještě než se ale tak stane, tak bych vás určitě rád pozval k tomu, co můžete na rádiu Wave poslouchat po tom, co můj moderátorský mikrofon utichne. A jedna z takových věcí je od 19 hodin a to jsou naše čelisti. Filmově kritický magazín Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů, tentokrát s Martinem Pleštilem. Čelisti se budou zabývat třeba třetí sezónou seriálu Euforie. Nevím, jestli patříte mezi fanoušky tohoto seriálu. Já jsem první dvě sezóny úplně miloval. Každopádně asi mnoho jako z vás, kdo to sledujete, myslím, že můžu říct, že jsme dost rozladění z toho, co od Sama Levinsona ve třetí sezóně dostáváme. Mě samotného by zajímalo, co si k tomu čelisti zjistí a jak to ohodnotí. Každopádně pro mě je dost zásadní, nebo spíš všechny ty postavy prošly dost zásadní změnou. Nepoznávám je oproti předchozím sériím a moc nerozumím, v jakému vývoji se chystají. Každopádně nechám se překvapit, tuhletu třetí sezonu určitě dokoukám, proč ne. Dále třeba veliký trhák box officeový posledních dvou týdnů, to je Ďábel nosí Pradu 2, film, který jsem též viděl a také jsem z něj nebyl moc nadšený. Podle mě to dost kopíruje předchozí film, někdo říká, že to byl záměr, někdo říká, že bychom se měli připravit na to, že nedostaneme nic moc nového. Já jsem z toho byl každopádně dost smutný a to, co tam přidali, nebylo něco, kvůli čemu bych odcházel s dobrým zážitkem z kina. A nebo takový muzikál, teda životopisný film Michael o Michaelu Jacksonovi, na které taky schytávám špatné recenze. Takže kdo ví, každopádně čelisti vám poradí nejlíp od 19 hodin dnes.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, s ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Radio Wave.

Tohle byly Adventures a písnička Burn Everything, kteří dohráli v 17 hodin 39 minut na rádiu Ven, na rádiu Wave, v Mezinárodní den Argánie. Je to tak, dneska, 10. května, si připomínáme Mezinárodní den tohoto stromu Argánie, který se původem vyskytuje převážně v jeho západě Maroka. Tento den vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2021 s cílem zdůraznit význam argánového stromu jakožto endemické rostliny pro Maroko a také jakožto důležité rostliny pro udržitelný rozvoj, také místní ekonomiku a nejen ochranu životního prostředí. Právě arganovník je důležitým ekonomickým zdrojem venkovského Maroka, kde se z něj samozřejmě získává arganový olej, který, jak si podle internetu dohledáte stejně jako já, slouží hlavně k intenzivní výživě, hydrataci a regenerace pleti, nebo samozřejmě i vlasů. Každopádně podpora udržitelného zemědělství a uznání role arganovníku ve venkovském životě je právě s jedním cílem tohoto dne a také samozřejmě ochrana, jelikož tenhle ten strom je důležitý i pro zbytek ekosystému v Maroku, třeba jenom díky tomu, že chrání zemi před erozí. 10. května, tedy den argánovníku a argánového oleje. No a před námi Genesis Ovozu a Life Keeps Going.

To je písnička You Got Time and I Got Money od Dua Schmerza, která hraje zrovna v 17 hodin 48 minut a je to také poslední písnička, kterou vám uvedu, protože víkendový on air na rádiu Wave v nedělním odpoledni 10. května dospěl do svého konce. Smutní být nemusíte, od 18 hodin uslyšíte náš magazín o spiritualitě a všem mezi nebem a zemí. To je Hergot, tentokrát s Jiřinou Džinou Čunkovou. A tu můžete znát hlavně díky tomu, že napsala stovky křesťanských písní, které dnes už doslova zlidověly napříč církvemi. Zažila si momenty slávy na tuzemských a třeba i na amerických pódiích, ale taky trochu manipulace a vydírání ze strany církevního vedení a třeba i dramatický rozpad manželství. Zazpomínáte a ponoříte se sondou do 90. a 0. let a zjistíte, jak církevní prostředí vypadalo tehdy od 18 hodin v Hergot. Od 19 hodin uslyšíte reprízu našeho filmově kritického magazínu Čelisti o třetí sezóně Euforie, o filmu Michael a nebo třeba o Ďáblovi, který nosí Pradu dvojce. Od 20 hodin potom naše vysílání přebere Krištof Šimek a jeho pořad Boys, tentokrát s guru české hudební scény Romanem Holým. Dojde i na slzy, dojde i na rozchody s partnery i kamarády, tak určitě laďte. Já se s váma loučím, přeju vám hezký zbytek sobot, nedělní odpoledne a večera. Spolu se uslyšíme znovu zase brzy. Mějte se pěkně. Čaudy.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot na Radio Wave.
4: Hezký nedělní podvečer u poslechu Hergotu, pořadu o víře, společnosti a kolotání života. Od mikrofonu zdraví Dominik Čejka,
5: Klára Štingl
6: a Petr Wagner.
5: Dnes jsme na vás přichystali další díl z oblíbeného ranku HLP, tedy Hluboký lidský příběh. Je to příběh o konverzi, hudebním tvůrčím úsilí uvnitř náboženských struktur, příběh o životních dramatech, o manipulaci v církvi a o tom, jak se z toho všeho nezbláznit.
6: Takhle nějak v kostce by se dal popsat život Jiřiny Džiny Čunkové, autorky desítek křesťanských písní, které kolují po společenstvích jak z protestantského okruhu, tak těch katolických, často aniž by se vědělo, kdo je vlastně autorkou. Džina těsně před svou 60. vydala letos autobiografickou knihu, která na pozadí jejich osobních zážitků zajímavým způsobem ukazuje, jak vypadalo tuzemské evangelikální prostředí v 90. letech a na začátku milénia a co se od té doby taky změnilo. Povídat si s ní budeme o cestě k hudbě, o cestě k víře a taky třeba o cestě k tomu, že se v posledních letech stala profesionální pěstounkou. Ještě než Džina přijde, pustíme si něco z písní, které pro dnešek vybrala a bude to polská interpretka Sarsa a její skladba Motyle ičmy.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Hergot na rádiu.

0: Právě dozněla písnička Motýle ičmy od interpretky, která si říká Sarsa, a s námi už je tady Jiřina Gina Čunková, písničkářka, zpěvačka a taky pěstonka a teď čerstvě autorka autobiografické knížky Gina, Než se vrátíš do volmy. Ahoj, Gino.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Já jsem tě představil nějakými jako pojmy, které bude potřeba hned na začátek trošku rozebrat. Už léta mi přijde zajímavé, že tvoje písničky, kterým se ve specifickém církevním prostředí říká chvály nebo worship, v podstatě zlidověly, zpívají se v různých církvích, včetně té u nás největší, aniž by se vědělo, kdo je vlastně napsal. Hrajou se všude od velkých akcí pro tisícovky lidí až po malé domácí skupinky a tak dále. Ale tohle všechno by se vlastně nestalo, kdyby ses napřed nestala křesťankou. Tak jak se tohleto přihodilo, tahle zásadní zkušenost životní?
1: Já pocházím z takového formálního prostředí, takže chodili jsme do kostela díky babičce, která to nás nutila trošku.
2: Jako rodiče, římskokatolického?
1: Ano, ano. Rodiče, teda maminka spíš, tak jako její dcera a tak. Pocházím ze 6 dětí jako nejstarší, takže my jsme chodili do kostela spíš teda za kostel, už potom později, do cukrárny spíš. A vždycky jsme vyslali jednoho, který vyzvídal, o čem to bylo, i když tomu nikdo nikdy z nás nerozuměl, tak aspoň trošičku, když byla nějaká změna, tak jsme referovali potom rodičům. Takže to bylo takové moje vyrůstání, ale chodila jsem na hodiny náboženství a tam jsem měla faráře, který mě strašil. Strašil mě prostě takovým božím okem, já si to už nepamatuju jako dítě, ale jenom si pamatuju to oko a hříchy, za které budu prostě fekla a tak, takže já jsem potom, když jsem chodila na nějaké zpovědi a tak, tak to bylo teda dost cíla, protože jsem vyznávala i takové blbosti, jako že jsem ukradla kousek salámu a tak, protože jsem se fakt bála, jo. Takže to bylo takové moje první setkání se spíš s někým než s Bohem a s Boha jsem měla strach, tudíž. Ale potom průběžně jsem přemýšlela o tom, jestli Bůh je, jestli mám na zemi nějaký smysl já jako člověk. A brzy jsem se vdala, byla jsem takové to diskotekové dítě, prostě v těch osmdesátkách, kdy pondělí bylo zavřeno a všechny ostatní, kdy jsem pařila do rána. Takže asi si to možná umíte, neumíte představit, nevím. No a potom někdy v 17 jsem se zamilovala, první kluk. 18 už jsem byla těhotná, v 19 se narodila. Jestli to mám takhle dobře posloupně, to už teda nevím, ale takhle nějak se mi narodilo první dítě a v podstatě taková mladá holka a vysnila jsem si, že to bude hezký, že přece jsem měla dobrou rodinu, tak to může být i u mě dobrý. No a v 19 se to už rozpadalo, to naše manželství, brdili jsme u rodičů, takže tam to nefungovalo. Náš vztah nefungoval, můj muž byl takový na holky dost, takže tam se to dost lámalo, ty naše vztahy se tak jako hroutily a až jsem nakonec se rozhodla, že s tím malým dítětem pojedu k mým rodičům, to bylo na Vysočinu. A tam jsem byla půl roku. No a těch půl roku bylo takových dost zásadních, protože moje maminka uvěřila. Jako opravdu uvěřila. Ona jako byla nějakým způsobem věřící, ale ona se setkala opravdu s Boží takovou mocí nebo s Kristem. Četla si Bibli, byla nemocná 2 roky. A ty 2 roky trávila vlastně v posteli a měla bolesti v zádech, chodila na různé vyšetření, zkusila různé léčitele, nic nepomáhalo a byla opravdu nešťastná, brala už strašně moc prášků a prostě bylo to opravdu trápení pro celou rodinu. A přijížděl k nám můj bratranec, který přijal jednu z Biblí. A tu Bibli tam nechal. A maminka si četla a četla si Evangelia. A jak si je četla, tak jí to nějak oslovilo. A řekla, Bože, jestli seš jako opravdu skutečný a jestli si tehdy uzdravil tady ty lidi, o kterých tady čtu, a jestli to děláš pro mě, tak ti budu patřit. A takový jako jednoduchý rozhodnutí. Byl to Silvestr, kdy jsme byli svými sourozenci a s tatínkem jsme si tak jako dávali víno a tak jsme se bavili u televize. A maminka najednou vstoupila do toho obýváku a řekla, že je uzdravená. My na ní koukali, jako co se stalo. A ona řekla, že Ježíš Kristus ji uzdravil. A já jsem si řekla, pomyslela, jako to je asi nějaký divný, to musí prostě, ještě se k tomu zbláznila, jo. Jsem si pomyslela. No ale ona druhý den vstala, třetí den vstala, každý den a najednou se něco jako změnilo. A někdy...
0: Takže fakt jako opravdu fakt. Byla jo. zdravá a
1: byla
0: začala
1: úplně
0: se chovat
1: zdravá.
0: Jako
1: zdravíček. A jako nikdo na ní, nikdo nikde nebyla. My jsme neznali žádnou protestantskou církev, nic jsme neznali, nevěděli
2: takže
1: jsme.
2: Takže ona to fakt měla jenom na základě čtení
1: jo,
2: těch
1: na základě čtení Bible. Mm-hmm. Jo, a my jsme to všichni, my jsme toho byli všichni svědky jako rodina. Jo, takže nám, pro nás to bylo nějaký zajímavý zázrak.
3: A nebyli jste skeptický, jestli tomu tak skutečně, jestli to není nějaká autosugestce?
1: Nebyli, protože to by se nějak projevilo na té bolesti, ale ona ji fakt neměla a prášky neměla už, jo. Nebrala je, takže byla fakt jako, nebylo to, že by si to nějak namluvila, nebo no prostě my jsme to považovali za zvláštní, no přinejmenším. Mně bylo 19 nebo 20, jo. A ona se i změnila jako chováním. Prostě my jsme to nechápali. Ona jak četla tu Bibli, tak ona často říkala, já bych chtěla být podobná Bohu, jako Kristu. Jo. Mně se hrozně líbí, jaký on je. Takže takový ty místa, kdy ona byla taková melancholická, nebo skeptická, nebo někdy křičela, nebo byla, tak ona se to fakt proměňovalo. A my jsme byli fakt i z tohohle, jsme byli docela v šoku. A jednou jsme spolu něco vařili, už si nepamatuju přesně, co to bylo, ale... Ona mi řekla, Jiřínko, Bůh tě miluje. A já, nebo Ježíš tě miluje, řekla přesně. A já na jméno Ježíš byla alergická. Nevím proč, něco ve mně. Totiž to bylo taky zvláštní, že ještě předtím já jsem napsala nějakou písničku, jako že se vydám satanu. Jo? Že to bylo takový, jako to bylo pro mě, že prostě nějaký smysl musím mít, takže zkusím to. A to byla první píseň a říkala jsem si, ona jsem docela povedla. Jako ten text, to byl taky první úplně v životě. No a text už samozřejmě nemám, jo. No a potom asi něco ve mně, jako, že Ježíš, jako to jméno mi prostě hrozně vadilo. Ale tak jsem práskla dveřmi, odešla jsem do pokoje a tam jsem ale nějak kapitulovala. Nevím proč, já vlastně nevím proč, jako co se stalo. Nějak jsem potřebovala pochopit, jestli Bůh je a jestli mám z něho mít strach nebo ne. Ale ta maminka, to je, jak jsem ji pozorovala, tak jsem ji měnila před očima. A fakt jsem přemýšlela o tom, jestli Bůh jako je, není.
2: A rozlišovala jsi tehdy nějak Boha a Ježíše? Byly to pro tebe nějaké jako oddělitelné entity? A nebo to splývalo vlastně
1: Já jsem neviděla nic. Fakt já jsem byla úplně nepolíbená. Jako v tom kostele já jsem si nepamatovala nic. Jako to byla pro mě nějaká liturgie, dneska to vím, že, ale jako prostě já si nepamatuju nic, jenom fakt strach, jako a Bůh, Ježíš, to mi šlo nějak dohromady, ale nechápala jsem, že to nějaká trojice, nebo vůbec. Jako mě to ani nezajímalo předtím, tady tohleto. Ale spíš jako nějaká bytost, jako jestli existuje něco nad námi, jo. A to, že s tou maminkou občas byly rozhovory, nebo jsem vyslechla, že si s někým povídá ze sourozenců, tak jsem to samozřejmě poslouchala, vnímala. Jo? Tak ona začala potom pouštět Monte Carlo, rádio, takže tam občas jsem zaslechla taky něco.
2: To je nějaká křesťanská stanice?
1: To bylo
0: zahraniční vysílání vlastně v době ještě socialismu, který měl i křesťanský obsah, a nebylo to jenom tohleto, že jo?
1: Ale... Já si myslím, že taky, že ne, že to nebylo jenom tohle.
0: Že to bylo jako kombinované vysílání, ale bylo to jedna z, vedle Svobodné Evropy, jedna, nebo Hlasu Ameriky, to byl jeden z těch zdrojů i jako nezávislý rozhlasový práce, co tady člověk mohl nějak chytit občas.
1: No, říkám občas právě chytit, protože to, ano, občas nám to tam nešlo naladit, ale chytali jsme asi tam u té pálavy, trošku to bylo lepší, jakože se to docela dařilo.
0: Tam nebyly rušičky.
1: No. Takže občas jsem mi dostávala už nějaký ponětí o tom, i v těch písničkách, co jsem poslouchala. Mě to teda nebavily ty písničky, to bylo takový pro mě starý, jako takový... Prostě starý.
0: Tam hráli starou církevní hudbu teda?
1: Ne, vůbec ne. Třeba Hlavsa, ale pro mě Hlavsa byl jako, nebo ten, nebo ti, jak oni se jmenovali? Pospíšili. Bratři Pospíšilovi. Jo, a to bylo pro mě jako stará hudba, ale něco se mi tam líbilo, jako asi ty texty možná. Že se mi líbilo, jako, že to je takový jednoduchý a že se dá jako do toho nějak vstoupit, ale nechápala jsem to moc, no.
0: A ještě k té kapitulaci, teda, co to jako znamenalo? Že sice ta prvotní reakce byla, tak to rozhodně s ním nechci mít nic společného, nechci poslouchat, že Ježíš mě miluje, co to je za blbost, ale nezůstala si u toho. Tak co tě vlastně?
1: Ne. Já jsem klekla tu jako ten večer k posteli a můj syn prostě, já nevím, jestli spinkal nebo, ale prostě byl tam taky. A já jsem se klekla, řekla jsem, Bože, tak jestli seš. Já jsem to zkusila jako ta moje maminka, jestli seš, tak se mi dej poznat.
2: A neměla jsi nějakou konkrétní podmínku?
1: Ne, jako, vůbec
2: co by měl udělat?
1: Ne, vůbec. Já jsem fakt jako taková prostá duše. A přede mnou se jako kdyby objevilo takové plátno, ale to bylo jako kdyby, jako kdybych se v tom najednou viděla, ale neumím to popsat úplně, ale plátno, na kterém byl, se odehrávala celý můj život. A byla jsem tam jako dítě, pak jako dospívající a byly tam místa, který vím, že byly nebezpečný. Jako, už jako dospívající jsem tady v Praze, prostě chodila o samotě dost často v noci. Dostala jsem to nějaký party třeba, jo. Lehkovážná jsem v tom byla, jako prostě hledala jsem lásku. Hledala jsem lásku a to jsem nenacházela, tak jsem prostě bloudila těmto ulicí a občas jsem se dostala do takových problémů, ale nikdy se mi nic nestalo. A já jsem v to jako to bylo pro mě, a já jsem takhle mi tekly slzy, protože to bylo jako kdyby můj film o mě. Jo. No a najednou jsem uviděla sebe jako hříšného člověka. Neumím to popsat taky. Jako, že jsem vlastně hříšný člověk, ale ne jako v tom smyslu bojím se tě, ale najednou taková, já bych to dneska nazvala bázeň asi, jo, dneska. Tím, ale tehdy jsem to neměla popsat. Bylo to takový pocit, že Bůh je najednou. Jo.
2: A pochopila jsem to správně, že v těch nebezpečných situacích, co ses tam v nich viděla, že si vnímala, že se ti nic nestalo právě díky nějaké boží ochraně.
1: Jo. Díky ochraně. Mm-hmm.
3: Po té, co se u vás v rodině odehrály tyto dvě zkušenosti, tak měli jste potřebu třeba to svoje nové přesvědčení nebo tu svoji nově nabitou víru prožívat v nějakém společenství a třeba zavítat do toho kostela, kam jste chodívali, a tam si o tom popovídat, nevím, s panem farářem, nebo to spíš byla taková vaše individuální víra?
1: To byla opravdu individuální, my jsme nevěděli nic, my jsme nevěděli, že existuje něco. My jsme si mysleli, že jsme skutečně sami, jako jenom my. To bylo to na Vysočně, jako malé město, Bystřice nad Panštejnem, a tam žádná prostě církev, o žádné jsme nevěděli, jenom ta katolická. A s tím panem farářem já jsem, mě nebyl sympatický, takže já jsem tam nechtěla prostě jít. Jo.
0: A to byl pořád ten samý, co tam byl
1: ne,
0: ve tvým dětství?
1: Ne, to byl jiný, ale prostě všichni mi byli nesympatiční. No, takže prožívali jsme takovou jako domácí, jako, začalo to jako doma a já jsem si začala brát Bibli, podle vzoru mé maminky, tak jsem se začala číst. Samozřejmě jsem tomu nerozuměla. Ona mi třeba řekla, tak jako, tak jsme slyšeli v tom rádiu, tak si vezmi evangelia, ale já jsem četla, nerozuměla jsem. Ale pak byly třeba nějaké momenty, které mě zasáhly. Jako byla to jeden verš, druhý verš a postupně. Jo. A s maminkou jsme začali modlit, pak ještě se moje sestra přidala, jedna z nich, ta mladší. No a takhle ve třech a jednou u nás zazvonil nějaký člověk. Dozvěděla se, že jsme uvěřili. Jo. My jsme vůbec toho člověka neznali.
2: Jakože on už to věděl, když k vám přišel.
1: Můj bratr, který tam nechal tu Bibli, tak on samozřejmě to věděl, jediný. Ale on byl v Praze. Jo. Ale on prostě udělal to, že oslovil někoho, kdo by... A tehdy byla taková malá skupinka, která se scházela právě v bytě a tak nás pozvali. Tak jsme tam šli na návštěvu, co se nám tam líbilo, na druhou návštěvu. A začali jsme se tak postupně dozvídat jako takové základy křesťanství vůbec, nebo víry.
0: A to, to bylo co za skupinku? To protestanti
1: bylo,
0: nebo?
1: To byla apoštolská církev přímo, ale jako nějaká opravdu jako misijní skupinka tam. Jo. Bylo tam, já nevím, to byly dvě rodiny třeba, když to řeknu. Jo. Ale oni jezdívali do Brna. Do Brna a každou neděli. A my jsme potom začali jezdit taky jako ve čtvrtek, večer na biblickou, v neděli. Takže tam jsem poprvé viděla, jak vypadá nějaká bohoslužba trošku jinak. Byla jsem v šoku, protože apoštolská církev, to bylo pro mě nové prostředí, tam mluvili nějakými jazyky, kterými jsem nerozuměla, modlili se tak, já jsem na to koukala, bylo mi to jako docela sympatický, že se jako nebojí, nestydí, no tak takhle. Já jsem vlastně neměla předsudky k tomu, jako že něco je nějak novýho, nebo to mě bavilo poznávat nové věci.
3: A to už se odehrávalo po roce 89, anebo po Tajmu ještě před ním?
1: Tohle bylo 88. Když já jsem se... Takže 89.
3: Protože ta 89. Církev asi nepatřila mezi povolené, mezi ne, ty ostatní
1: ne.
3: povolené.
1: Proto asi ten byt, nebo jo, že to nebylo, nemohli se scházet tehdy v nějakém místě pronajatém, třeba to asi nešlo. Ale je na toho životského, to je pojem, jako u apoštolské církve v Brně, kde to začínalo, tak tam to normálně, tam jsme se scházeli, jo. Ale asi už to bylo zřejmě těsně po, nebo to fakt už přesně nevím.
2: Ty jsi už zmínila svého manžela a jestli jsem to z těch úryvků v knížce pochopila, tak vy jste pak spolu byli dál?
1: My jsme spolu byli dál.
2: Jak se on vlastně k tomu dostal, jestli byl součástí toho samého společenství, nebo jak to vlastně tam pokračovalo v tom vztahu?
1: Můj muž, těsně předtím, než jsme se vzali, tak měl nehodu. Chodil s nějakou holkou a měl autonehodu. Zavinil je někde cestou do Bulharska. A kvůli tomu seděl a kvůli tomu musel dokončovat vojenskou službu. Takže oni ho povolali, když už jsem měla to dítě, tak ho povolali prostě na půl roku, že ještě musí dokončit. Jo? A těch půl roku já jsem mu psala dopisy a psala jsem mu o Ježíši Kristu a nic jiného. Já jsem byla toho tak plná, že všechno, co jsem poznávala, tak jsem mu chtěla psát. A on to měl velkou legraci, takže on tam vždycky těm všem chlapům četl ty moje dopisy a hrozně se tomu smáli. Ale byl tam jeden, který jako říkal, hele, já bych se tomu tak nesmál, možná, že to jako něco na tom je. A jednou ho pustili na propušťák a přijel za mnou a říkala si to celou dobu, jako, že jsem se asi zbláznila, tak ale chce to vidět. A popisovala to tak, že když jsme se viděli, takže viděl někoho jiného, že viděl opravdu jako v očích nějakou jiskru, kterou jsem předtím neměla. Jo. Takže ho to zaujalo a potom se nějak půl roku na to prostě rozhodlo, jako že taky bude tím směrem půjde. Ale byl taky nepolíbený předtím. Jo, rodiče ty byli proti, ségra byla proti jeho. Takže v jeho rodině vůbec nebyli nikdo z nich věřící.
2: Takže díky té víře vy jste se vlastně k sobě vrátili?
1: My jsme se vrátili.
2: Je to tak. Mm-hmm.
1: Jo, já jsem se k němu vrátila a začali jsme znovu. Dostali jsme nějaký byt starý, který jsme si opravili, no a začali jsme znovu.
0: A to už jste se přesunuli do Prahy?
1: To už jsem se přesunula já do Prahy.
0: On a tím pádem už se rozbíhá ten kolotoč kolem konce 80. let, začátku 90. let, vznik nových církví, velké pohnutí. I v těch zavedených církvích se objevuje spousta nových mladých lidí. Co bylo v téhleté fázi, když jste byli úplně na začátku, pro vás jako mladou rodinu nejdůležitější, kam chodit a kde se zapojit? Co vlastně na církvi tobě přišlo zásadní, že by tam mělo být, aby se v ní dalo nějak jako fungovat tak, jak ty si bezprostředně poznala Ježíše, nebo seznámila se vůbec s obsahem víry?
1: Já jsem očekávala, že když, že najdu v Praze podobné společenství. A takže jsem zkusila i to stejné, tu apoštolskou církev. Obešla jsem nějaké sbory tady, ale nic mě prostě nic mě nepřitahovalo. A nevím, co jsem vlastně hledala, jo? Mm-hmm. Ale potom jsem přišla na Maniny a přišla jsem na nějakou mládež. A to mě strašně zbavilo, jo? Protože tam byli kluci, kteří hráli na kytaru, hráli písničky, které mi začaly bavit, začalo se mi to líbit. A to bylo asi moment, který mě přesvědčil, že tam chci prostě zkusit být a tam chci začít. No.
0: Ještě to musíme trošku vysvětlit z té církevní historie začátku 90. let. Maniny je takový pojem v evangelikálním prostředí. Je to vlastně takový zárodek denominace, které se říká dneska křesťanské společenství, která vznikla z jednoho konkrétního sboru Českobratrské církve evangelické právě, která měla prostory na Maninách v Holešovicích. Je
1: ano,
0: to tak.
1: Ano.
0: A byl to vlastně nejmenší sbor Českobratrské církve evangelické, který pak skokově narostl úplně neuvěřitelným způsobem.
1: Ano.
0: Tak to byla tahle ta doba. Takže takový
3: to... bylo prostředí charismatické, je to tak?
1: Bylo, ale nebylo, protože pro mě to ta letniční církev byla více jako taková živelnější, nebo taková... Na mě je třeba to pražské společenství, jako ty Maniny, působily jako trošku akademicky a mě to nebavilo. Ale zároveň jsem se chtěla učit jako něco, poznávat Krista jako skrze biblické studia a tak. Takže to mě zase vyhovovalo, ale furt jsem v tom něco hledala. Furt nějaký moment, který mě jako přesvědčí. Ani to nebyla ta hudba, která by se mi tam líbila. Vůbec tam nebylo nic, co tehdy hráli spíš takové folkové věci. A já jsem nebyla folkař. Já jsem byla prostě vyrůstala na diskotékové hudby a předtím na rock'n'rollu. A pořád jsem hledala něco takového, co bych najít něco podobného.
0: To bude úplně zásadní věc asi v rámci našeho rozhovoru. Ta hudba nám do toho už začíná úplně vážně pronikat. Měla jsi od začátku jasno, že prostě v tvém životě ta hudba bude hrát roli a že teď, když jsi věřící člověk, že i tak by ses do toho měla nějak jako vložit, nasadit? a začít skládat jako věci už z pozice víry a ne, že teda se vydala satanu.
1: Měla skládat z ní strašně nadneseně, protože já jsem nevěděla, co to znamená skládat. Já nejsem jako žádný studovaný člověk, nemám konzervatoř, jsem úplně normální člověk, který miloval hudbu od malička. Vyrůstala jsem na Elvisovi a prostě potom na Beatles a takových, jako vůbec jsem třeba neznala českou hudbu, jako to naši to neposlouchali. Jo, naši vyrůstali taky jako v tomhle, nebo měli rádi ty Kiss a Nazareth a Beatles a takové. Takže ta hudba bylo něco, čím jsem chtěla Bohu vyjádřit nějakou vděčnost. Já jsem věděla, že něco ve mně jako je, něco ve mně se rodí, ale neuměla jsem to uchopit a nebyl nikdo v mé blízkosti, kdo by mi s tím třeba měl pomoct. Jo? Takže jsem si řekla, tak se naučím prostě pár akordů na kytaru. Pořídila jsem si kytaru a 3 akordy jsem se naučila. A začaly mi znít nějaké melodie v hlavě, tak jsem začala postupně tvořit. Jo? A byly takové jednoduché popěvky, která jsem si zpívala a jednou jsem zašla za jedním člověkem, Karel Řežábek, on to ví, jakože to je jeden člověk vlastně, nevím.
0: Taky autor desítek těchto těch takzvaných chval, worship písniček.
1: A řekla jsem mu, že jsem složila nějakou píseň a jestli by si ji poslechla, tak jsem taky si ji poslechla a řekl, no víš, jako ještě musíš na tom hodně zamakat. Tak mě hodně povzbudil, no. Ale potom oni ty písničky nějak zlidověli. Já jsem totiž brala toho mýho syna na pískoviště a tu kytaru s sebou taky. Takže hrála jsem, děcka se kolem mě se skupily. Mě to prostě bavilo, jo. Takže já jsem byla takový trošku divný člověk možná v něčem.
2: Ale jak se teda stalo, že ty písničky, co jsi možná doma skládala, hrála na pískovišti, se začaly zpívat jako v těch daných společenstvích a rozšířily se tak do ohromné šířky.
1: Jednou mě našel na pískovišti nějaký člověk, který mě pozval na nějakou skupinku, jestli bych nepřišla tam zahrát nějaké písničky. A to už jsem možná jich 5 nějak takových jako měla. A já jsem mu řekla, že jo. A z toho vznikla nějaká naše setkávání pravidelný. A potom vlastně se rodilo...
2: To byli křesťani taky.
1: To byli křesťani, no. A postupně, já ani nevím, prostě kolem mě se potom vyrojili různí muzikanti, že to jako něco zkusíme, takže jsme v tělocvičně zkoušeli různý, že něco zkusíme. Bicí neměli vůbec milost, takže v té církvi, nebo vůbec v žádné církvi tehdy, tak jsme si říkali, tak budeme prostě jezdit po Čechách a budeme prostě hrát tyhle písničky. Takový ty jednoduchý, my jsme byli takový naivní trošku. Ale na druhou stranu to bylo hezký, jako fakt na to ráda vzpomínám.
3: A zpívali se nakonec i na Maninách, nebo ne?
1: Zpívali se i na Maninách a pak všude možně a mě to překvapuje vlastně do dneška, protože já třeba někde přijdu na nějakou konferenci nebo na nějakou, i třeba katolickou nějakou a teď tam zpívají nějakou starou moji píseň a mě to, vždycky mě to rozbrečí, no.
2: Ty tvoje vzpomínky v knížce z 90. jsou plné různých příběhů o nějakých zázracích, nějakých nevysvětlitelných jevech, tak mohla bys nám nějak říct, co si teda vlastně tehdy zažívala a jak se na to třeba koukáš i teďkon zpětně? Co se tehdy dělo?
1: Tím, že jsem byla svědkem té maminčiny, toho maminčina uzdravení, tak a vlastně jsem se s tím potkávala potom i v tom Brně a vlastně někdy i v Praze, tak pro mě to bylo vlastně normální součást jako toho křesťanského života. Že to do toho patří. Jo? Že když je někdo nemocný, jak se prostě budeme modlit. Jo? Tak to a to mám asi i dnes, jako do dneška. Že nějak věřím jako v tyhle zázraky. Jo. Přestože už jich není tolik, není jich tolik vidět, ale zrovna včera kolegyně přišla, že její maminka, že prostě měla nádor a že doktor prostě řekl, že tam žádný nádor není. Jo. A maminka není věřící. Takže ona z toho byla v šoku, všichni jsme z toho byli v šoku, ale lidi se za ní modlí. Tak a nikdo na ní takzvaně nevkladal ruce a nic nedělal, žádný jako harakiri, jo. Ale prostě takhle jednoduše, Bůh si může asi dělat, co chce.
2: No a jak si pak třeba vysvětluješ to, že někdo se uzdraví a někdo jiný ne?
1: Já si to nevysvětluju. Já nevím. Fakt nevím.
3: A v těch 90. ale proto různé teorie existovaly, ne? Možná nevím, jestli Petr a ty určitě o tom budeš vědět víc, ale zaslechl jsem třeba, že ti lidé, kteří se neuzdravili, tak byli považováni za hříšníky, kteří třeba nevyznali nějaké své tajné hříchy před tím společenstvím, takže na to nějaká minimálně tehdy, možná i dnes, teorie existuje. Je to tak?
1: Je to tak. Je to vždycky o lidech. A je to vždycky o nějakých hnutích a je to vždycky o nějakých výkladech písma. Jo. Takhle to vidím třeba dneska. Že jsou různé hnutí víry, které prostě prosazují tady tuhle tu myšlenku, že když teda máš nějakou nemoc, tak si vlastně na tom špatně, asi máš nějaký hřích nebo něco. Já si to nemyslím. Já pořád se chci dívat jako na toho Krista, který to sám dělá, a ne na to, že někdo to umí, takzvaně, a někdo to neumí, nebo vloží ruce a uzdraví se, neuzdraví se. Já to fakt toho neřeším. Mě to netrápí, jako jestli... Prostě Ježíš někde říká, že to je díky víře, někde zase říká, že to je díky něčemu jinému, takže já fakt nevím. A jak mi to je jedno.
2: Kromě toho uzdravování v těch charismatických společenstvích se vyskytuje třeba i nějaký druh prorokování. Byla jsi svědkem i takovýchhle činů, případně máš tím nějakou třeba osobní zkušenost?
1: Mám. Například právě jeden člověk, který byl mým pastorem, dá se tak říct pastorem, v nějaké etapě mého života, tak jednou mi prorokoval, že moje písničky se budou zpívat úplně všude. A to nebyla ještě nic, to jsem byla jenom opravdu. No a ono se to opravdu stalo, jo. Takže mám zkušenost i vlastní, jako, že někdy něco někdo řekl. A já jsem si vždycky říkala, počkám, jestli se to stane. Jestli se to stane, bylo to proroctví, jestli ne, tak to nebylo.
0: No já musím na tebe prozradit, že máš ale i zkušenost opačně, ne? Že si ty nějakým pohnutím vnitřním byla schopná někomu něco říct a někam to skutečně zapadlo.
1: Já jako fakt věřím, že je to novozákonní křesťanství, nebo prostě, že ta církev, která vznikla po Kristově zmrtvých vstání, takže jako ona je pokračovatelem a že jsme takovými pokračovateli toho těch dopisů nebo můžeme být, že to není jako prostě tam to skončilo. A že to, takže pro mě ty listy, které třeba píšou o nějakých charismatech, o darech třeba, uzdravování, prorokování, mluvení jazyky, jo, takové ty prostě, co tam jsou, tak já mám s tím osobní zkušenost a mají s tím zkušenost moji přátelé. A nějak je to pro mě úplně normální součást života. Nedělám z toho žádnou vědu, je to prostě normální. Takže s proroctvím mám zkušenost i s téhle. Jo, mívám takový někdy, že třeba vnímám, že někomu něco mám říct, a ono to třeba sedne. Někdy ne, ale někdy jo.
3: Má i tohle to nějakou svoji odvrácenou stránku. Dokážu si představit, že to může být i nástroj manipulace. Ty třeba z pozice své vlastní víry máš nějaké rozlišovací kritérium, když ti někdo něco řekne, jestli je to skutečně prorocké slovo, a nebo jestli je to prostě z hlavy toho člověka a snaží se tě třeba ovlivnit nějakým způsobem?
1: Já osobně mívám třeba sny a v těch snech potom se, jako buď se ukáže, že to bylo, jako, a někdy vnímám, že to je od Pána Boha, že to není jako sen, který bych se mi zdala, protože jsem se špatně najedla, jo. Ale těch snů není moc, ale občas jsou. A díky nim třeba dělám nějaké kroky víry, když to tak řeknu, jo? Že prostě to, nějak mi to zapadne, řeknu si třeba festivaly. Jo? To byla taková myšlenka v roce 2015. Jsem takovouhle myšlenku prostě přijala ve snu a začala jsem díky tomu dělat festivaly. Jako, a nikdy bych si předtím netroufla, protože já nejsem úplně jako odvážný člověk jako ve smyslu. Ani v podstatě oslovit člověka nejsem úplně odvážlivec. Jo, že bych šla venku a teď byla jako ten evangelista, který prostě chodí a každému mluví do hlavy, to nejsem ten člověk. Ale když už vnímám, že v tom člověku vidím nějakou třeba bolest, nebo tak to prostě jdu udělat. Jdu se pomodlím se za něj třeba, řeknu, můžu se za vás pomodlit. A to mi přijde takový jako normální asi.
4: Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na rádiu Wave.

0: V Hergotu na rádiu Wave dospíval JP Cooper písničku Wait, kterou vybrala Jiřina Gina Čunková. Již jsme si pozvali, aby povyprávila o své víře a životě.
1: Já hádám, že Dominik se na tohle to ptá taky z toho důvodu, že ty máš docela široké zkušenosti, které v té knížce také popisuješ, s různými, dejme tomu, toxickými postupy v církvi, s pokusy o manipulaci, což si zažila sama na sobě. Co si vlastně tak nějak jako prožívala a co by se z toho hlavně, to je možná důležitější, dalo vytěžit jako zkušenost k nějaké prevenci, aby se to třeba v těch společenstvích nedělo. Ať už prevenci pro ty vedoucí, aby si sami na sebe dávali pozor, ale nebo pro lidi, kteří taky přicházejí dovnitř do společenství a mohli by třeba už na začátku vypozorovat nějaké znaky něčeho nezdravého, kvůli čemu by tam chodit neměli.
2: Ono takovou jednoduchou mě oslovuje to, že Ježíš říká, moje děti nebo moje ovce slyší můj hlas. Prostě, že tomu rozumí. Tomu, co jim jako Bůh k ním mluví. Až to není tak, že mluví skrze jednoho člověka někde vyvýšeného, prostě, který je adorovaný, ale že opravdu mluví jako úplně obyčejně. Skrze nějaký rozhovor, skrze písmo, skrze modlitbu, skrze chválu, píseň, takže a myslím si, že člověk tomu může fakt rozumět a není to tak, že by jsme potřebovali nějaké úplně ty vedoucí, kteří nás úplně provází na začátku víry možná, jo, protože se v tom, jako já jsem se v tom vůbec nevyznala. Takže já mám takovou, jako je radar, když někdo ke mně přijde a teď mi říká třeba i nějaké proroctví nebo mi něco povídá, co bych měla udělat nebo neměla udělat. A když mi to prostě nerezonuje a předtím ke mně Pán Bůh nemluvil, tak já to prostě většinou vyhodím. Ale to už dělám teď. Byly doby, kdy jsem tomu nerozuměla a myslela jsem si, že to je správně poslouchat tu takzvanou autoritu. Jo. Takže,
0: co si ta autorita všechno troufne říct?
2: Všechno možné. Tak, jako jsou lidi, kteří jsou ambiciozní i v církvi. Nebo v církvích, když to tak, jako když řeknu teda. Jako, a myslím si, že napříč církvemi. Že jsou lidi, kteří jsou ambiciozní a jsou lidi, kteří jsou slabší a když nejsou pohotoví a neumí rozlišovat, tak je to, tak se fakt můžou rychle svést. Proto vznikají sekty, proto jsou i některé církve, jako mají sektářské prvky. Jo?
0: Zajímá mě, do jakých oblastí to až může a jak daleko zacházet ty prorocká slova, které jsou svým způsobem asi i rady. Ne pro toho člověka,
2: jak by
0: se měl zachovat.
2: Rady? A jako radu bych to třeba klidně i polemizoval, ale já si myslím, že je špatně, když nemáš možnost polemizovat, nemáš možnost něco k tomu říct. A když ti je vlastně řečeno, takhle to vnímám já a já jsem ten, který prostě jsem k tomu pověřený a ty tomu nemůžeš rozumět. Jo.
0: A máš nějaký příklad konkrétní?
2: Mám. Právě v jednom sboru nejmenovaném, tak jako tam byla jedna žena, která mi byla jako dána jako ten vedoucí člověk, který mě jako provede nějakými věcmi, ale já už jsem byla trošku zralý člověk. Nebyla jsem úplně mimino. Jo. A ona mi začala říkat, co můžu a co nemůžu, co bych měla, co bych neměla, že bych měla, já jsem chtěla na nějakou akci. Je to kapitomost, na nějakou akci jsem chtěla jet. A ona mi řekla, že Duch Svatý říká, že to prostě jako bych neměla. A já jsem si říkala, proč by to jako to by snad mohlo říct i mně. Jako samozřejmě může se někdy stát, že jako je to takové možná varování, ale já jsem z toho člověka necítila úplně takový to, nebylo mi s ní dobře v tu chvíli. A já si myslím, že to člověk nějak jako nacítí, nebo já nevím, nějaké radary bychom asi měli mít všichni, jako že když s námi někdo takhle mluví, a není to kamarádka, tak No,
1: je problém teda v tom, že to nepřipouští diskuzi, protože je to přesně dovolání na tu vyšší autoritu Ducha Svatého a tím pádem těžko s Duchem Svatým diskutovat. A nebo je to i tím, do jakých oblastí to zasahuje třeba, že člověk by měl tak pocit, že jako církev by nemusela mluvit úplně do všeho.
2: To je tak jako, že když si třeba v něčem, když je někdo obdarovaný něčem, třeba si myslím, že jsem v tehdy možná ve mně viděli víc jako toho, že tam budu třeba sloužit chválami, budu tam jako v nějaké hudební skupině, vytvoří si ze mě nějakého dalšího člověka, který prostě bude v podstatě další tou autoritou, ale mně se to nelíbilo. Já tohle nevidím, jako mě to smrdí prostě. Jo. Ale já jsem tehdy, my jsme se rozhodli s manželem, že půjdeme do jiného města díky některým skutečnostem. A v tom jiném městě jsme měli takzvaně zapadnout, jo? Do toho společenství, do toho města. A já jsem už měla rozjetý koncerty, jezdila jsem všude možně, na různých konferencích jsem zpívala. A teď mi to bylo jako zakazováno, že bych tam neměla, protože jsem už součástí tady toho a že tady si budujeme tu naši, ten naš velký, to naše velké společenství, tak nebo nějaké hnutí, které prostě tady je potřeba, aby zbyla. A teď já jsem fakt měla zmatek, jako tak je to boží, nebo to není boží, jako co, jak to mám poznat. A pravda, že jsem se podřídila, jo. A podřizovala jsem se víc a víc, a pak už jsem začala vnímat, že to nejsem já, že jsem někdo úplně, začínám být někdo úplně jiný, jo. Takový nějaký, prostě nebylo mi tam dobře, my jsme potom s manželem třeba místo toho, aby jsme někam šli, nebo tak jsme šli na pivo, protože fakt nám nebylo dobře, no.
3: Já ještě pořád přemýšlím nad tím, ty jsi mluvila o tom, že už jsi byla třeba nějak trochu vyspělejší člověk a že už jsi dokázala sama rozlišit, že se třeba s někým necítíš dobře nebo ti něco úplně nesedí, co ti říká, ale pořád myslím na nějaké jako zranitelné lidi v nějakých jako situacích životních, kdy opravdu jsou, řekla bych, jako otevření více a nemají třeba v tu chvíli tu sílu v tom se vzepřít nebo si říct, že vlastně s tím jako sami nesouhlasí. Měla bys třeba pro lidi v takovýchhle situacích nějakou jako radu, co dělat, nebo možná naopak jako i pro ty, co jim to říkají, protože prostě někdo může být v situaci, kdy ten vnitřní hlas třeba v tu chvíli zrovna fakt jako neslyší, nebo nemá.
2: Jako pro ty, co to říkají, jako těm druhým, tak těm nemá cenu co říkat, protože oni to prostě, oni to vidí jako správně. Ale těm lidem, kteří jsou jakoby těmi oběťmi budoucími možná, tak tam bych teda jako hned jako uteč. Prostě uteč, běž pryč. Jo. Jakmile tě někdo takhle jako nutí dělat věci, které ti nejsou příjemné, začíná ti kontrolovat peníze, začíná ti kontrolovat manželství. Myslím jako úplně vyloženě kontrolovat, nemyslím jako radit dobře, jo, ale kontrolovat. Tak prostě nebo posuzovat tě jako jestli jsi správný křesťan, jestli tvoje pokora je ta pravá pokora. Já už jsem pak tomu nerozuměla. Ta knížka vznikla díky tomu, že jsem začala dávat různé příspěvky na Facebook a začínali se mi ozývat lidi, kteří právě byli podobně atakováni jako já. Jo. A začali jim psát různý fakt jako hrozný, ještě horší zprávy, protože my jsme tam byli jenom pár měsíců, ale oni tam jsou třeba roky. A do dneška, když třeba, dneska jsem dostala dvě další zprávy, jo, že četli tu knížku a že neví, že jsou už asi narušení, že ani nedokážou odejít z toho toxického prostředí, protože se vlastně bojí, protože nemají kam. A bojí se, že když přijdou někam jinam, takže nedokážou se už jako
3: zapadnout,
2: nedokážou.
1: Mhm. Gino, my se asi nemůžeme úplně vyhnout dalšímu takovému zásadnímu zlomu ve tvém životě a to je rozvod a rozchod s manželem. V některých církvích se rozvedení lidé a myslím si, že ženy především bohužel odstnou na takovém místě, že jsou na okraji nebo jsou dokonce vytlačovány ještě za ten okraj, ať už se ten rozchod stal z důvodu čehokoliv a jsou často zapuzováni takovým odsudečným chováním a necitlivým chováním. Co jsi ty dělala sama pro to, aby tě nepřemohla hořkost a zklamání z těch různých třeba poznámek nebo dobrých rad, které přicházely často s křížkem po funuse a podobně?
2: Pro mě to byl vždycky šok, když za mnou někdo přišel a teď mi začal radit, jakože, anebo říkat, že to má dvě mince a že prostě vždycky to musí být dva. Ale jako já jsem na to měla vždycky ten názor, že když prostě někdo holot je na holky nebo na kluky, to je jedno, tak a teď se zvedá tou cestu, tak to nemusí být nutně chyba toho druhého. Prostě to tak jako je, potřebuje mít nějaké jiné vzrušení a tak. Takže nemyslím si, že vždycky je to vina obou lidí. Jako ty vztahy jsou fakt těžký. Asi to víme všichni, ať už z rodiny nebo z manželství. Není to jednoduchý žít jako ve svazku dvou lidí. Zahořklá myslím, že jsem nikdy nebyla, protože já jsem pořád věřila v nějaké boží odpuštění, nebo mě bylo hodně odpuštěno. Já jsem udělala strašně moc jako zlých věcí v životě. Jak předtím, tak možná i potom, když už jsem byla věřící, tak vím o nich do dneška a mrzí mě to. Takže asi jako dokážu mít milost s něčím, co člověk, že člověk se vydá prostě jinou cestu, a i když je to ten můj blízký. No, ale samozřejmě to trvá, protože pro mě to je vždycky bolest nejvíc, než hořkost. Bolest, se kterou se nedokážu jako úplně vyrovnat na začátku a řekla bych, že mi to trvalo možná 3-4 roky, než jsem fakt jako mohla říct, asi už dokážu tomu člověku možná pohlídnout do očí a říct, odpouštím ti, nebo tak. No.
0: A napadlo tě třeba někdy, proč tě vlastně Bůh neuchránil před touhletou situací, protože se mi vybavuje, jak jsi mluvila před chvílí o tom, že jsi procházela těmi nočními ulicemi a právě Boží ochrana tě vlastně zachránila před nějakým možným průšvihem, tak proč v tomhle tom případě to nezafungovalo?
2: To já zase nevidím asi takhle, protože já vidím toho druhého, toho partnera jako svobodnou bytost. A jako já, to není, on není jako součást mě. Já žiju svůj život, on taky, on se tak rozhodl, takže pro mě to není, jako takhle o tom nepřemýšlím.
1: Mě u toho zajímá ještě ten bod nějakého nového začátku. Člověk po něčem takhle zásadním a hrozným musí začít zase věřit taky v to, že ještě něco s tím životem jde dělat, že může znova začít psát písničky, že může začít znova navazovat vztahy, co ti pomáhalo a možná pořád pomáhá k novým začátkům nebo do té budoucnosti, co tě posouvá.
2: Když jsme měli naložené auto, já s mojí dcerou a odjížděli jsme z jednoho města do druhého, kde budeme bydlet, tak jsme ještě měla jsem ještě koncert v Bratislavě. A bylo to fakt jako hrozně těžký. Mám tam mít ten koncert nebo nemám, já to nezvládnu asi jako psychicky, protože zvědomím, že odjíždím z toho vztahu rodinného, prostě z té idylky původní, o které jsem si myslela, že to bude fungovat, tak ono to nefungovalo. A teď jako člověk úplně taková nízká sebehodnota i jako, že jsem to asi já pokazila. A teď jako nemám co těm lidem říct, jako nemám, já jim tam sice budu zpívat, ale není to neupřímný. A prostě takovýhle otázky jsem měla, ale já jsem odspívala, nikdo nic nepoznal. Jo? Ani moje kapela, ta to ještě nevěděla. Ale potom po skončení, tak jsem se tam sedla a oni balili a já jsem si sedla na schody a přišel jiný muzikant a říkal, ty jsi nějaká smutná. Říkám, no, jako jsem, protože zrovna dneska, nebo prostě pár dní je to, co mě opustil manžel a už nejsme spolu. A je v tom žena. Jo. A on říkal, dej mi telefon, já ho jdu zabít, nebo jdu ho zabít prostě, jo. A mě to v tu chvíli tak strašně pomohlo. Já jsem si říkala, konečně první člověk, protože do té doby pořád byly takové telefonáty, nebo měli bys to dát dohromady, tak možná to byla tvoje chyba taky, měla bys si k tomu něco udělat ty. Jo, bydleli jsme u takových lidí, nebo v blízkosti byli lidi, jedna rodina, která prostě mi to měla za zle, že jsem odešla, že jsem odjela, jo. A já jsem říkala, já bych takhle nemohla vydržet, jako přece to nejde tak, že on bude mít dvě ženy, jako já v tomhle svazku nedokážu žít, jako pro mě to není, jako dneska je to třeba moderní, jo, ale tehdy to, jako já jsem, ani dneska bych to vlastně nedokázala provozovat takhle. Takže, no.
1: Takže ti pomohlo, že on vlastně takhle trošku to přepálil a řekl, ne, já to jdu vyřešit.
3: No, že se postavil vlastně jednoznačně
1: postavil se
3: jako
1: na tvoji stranu.
2: No, a, já, ano, přesně. Postavil se na moji stranu, aniž by věděl cokoliv dalšího. Jako, samozřejmě jsem udělala strašně chyb. Jo. Ale kdo je nedělá? Jako to prostě myslím si, že... A pak jako člověk, který byl docela známý jak těma písničkama a tak, a na různých konferencích, tak samozřejmě jsem se setkávala s těmi názory různými, že bych neměla vlastně ani hrát a neměla bych ani jako vůbec vystupovat a neměla bych se ukazovat. Takže já jsem s tím fakt hodně zápasila, jako jestli můžu, jestli před Bohem můžu. Jo. A vlastně mi jako docházelo, že před Bohem asi jo, ale že před tím lidmi možná ne. Takže a zase, jako, pro mě to nebylo, jako, že bych si řekla, ty církve jsou prostě hnusný, zlý, nebo já mám každou církev nějakým způsobem ráda, něco mám ráda, na ní něco ne. Jo. Takže já věřím v tu jednu církev, která prostě je Kristova.
0: Trošku mě překvapuje, že v tom společenství třeba nebylo více lidí, kteří měli podobný osud jako ty, takže by se ti dostalo i nějakého většího pochopení. To znamená, že buď to se to tomu společenství totálně vyhýbalo, anebo tyhle ty lidi přirozeně, protože vycítili, že tam nemají zastání, asi odcházeli, jinak si to vysvětlit nedokážu, nebo to bylo ještě nějak jinak?
2: Jako tehdy v těch protestantských sborech, tady těch charismatických letničních, tak vlastně těch rozborů nebylo tolik. Myslím, že dneska už jich je víc, Jo, a dneska už jako prostě ty vztahy, jak říkám, jsou těžké. Takže asi spoustu z nás poznává, že to není úplně jednoduché. Vždycky je to škoda, protože vždycky to přináší bolest rodině, příbuzným, všem. Ale někdy není vyhnutí. Takže, ale tehdy, jako ono záleží, v čem člověk vyrůstá. No. Já jsem měla dobré lidi kolem sebe, ale i lidi, kteří prostě byli přesvědčení o tom, že je to špatně, že bych já měla dělat pokání a měla bych prostě jako sesypat popel na hlavu. Že je to fakt o lidech. Jo. A blbý je, když ti lidi jsou i v tom vedení. No.
1: Ale nakonec dá se říct, že to dobře dopadlo. Vrátila jsi se k psaní písniček, natočila si, řekl bych, takový jako předělový album, kde se tak nějak s tou minulostí vyrovnáváš tím, že začínáš úplně znova. Pozměnila jsi trochu i jméno, takže to taky vnímám jako další začátek. Znovu jsi se vdala. A další taková zásadní věc ve tvém životě je, že jsi se rozhodla pro cestu pěstounství. Tak to by mě strašně zajímalo, jak ses k tomu dostala a co ti to dává v životě.
2: Tak jak jsem mluvila o těch snech, tak já jako dítě jsem byla dvakrát v nemocnici. Půl roku vždycky. A byla jsem vlastně opuštěná, protože tehdy za totality prostě nebylo možnost, jako aby tam rodiče se mnou byli. Takže jsem právě byla, prostě mi tam přivezli, sanitka mě přivezla a už jsem neviděla rodiče půl roku, jo. A nebo někde za mřížema.
4: To ti bylo kolik třeba?
2: 6 a potom 12, jo. A tam se něco ve mně, jako jsem si říkala, jako strašně těžce jsem to prožívala. A pak jsem mývala sny, často jsem zachraňovala v těch snech jako děti. V lese, z vody, jako takový zajímavý momenty. A vždycky jsem se probudila spocená a nevěděla jsem, co s tím. A začala v roce 2013 nebo 2014 ta pěstounská péče přechodná, taková ta profesionální. A moje kamarádka ji dělala. A já jsem s ní jela pro první dítě. A mě se to strašně dotklo. Jakože ona, že to dítě může vyrůstat ne v kojeňáku, ne v děcáku, ale že ta pěstounka může být takovým předělem, než se najde rodina, která to dítě bude milovat. A to se mi strašně líbilo, takže jsme se, to už jsem byla vdaná, a začali jsme s manželem o tom přemýšlet, že bychom tady tu cestu zkusili. No a tak jsme zkusili a měli jsme 6 dětí, nám je prošlo, a 6. holčička prostě nebylo kam jí dát, tak zůstala u nás a je u nás. A pak po 3 letech ještě máme vlastně ještě Kubíka, takže máme 2 děti, 8 a 6. Je to strašně těžké, ale jako jsem ráda, že to děláme, i když je to těžké.
3: Já se ještě musím zeptat. Pod titulem té tvé nové knížky je Než se vrátíš do Volmy. Mě by hrozně zajímalo, co to znamená.
2: To je taková moje modlitba, než se vrátíš jako Kriste, třeba pro mě, nebo pro tu svoji církev, nebo já ani nevím, jak to bude. To je mi asi jedno, ale prostě stejně jednou se setkám tváří v tvář. Tak dovol mi být těma rukama, tvým srdcem, tvýma očima. Dovol mi jako vidět v lidech tebe. No, asi něco v tom smyslu.
1: Já myslím, že tohle je nejhezčí závěr rozhovoru, jaký jsme si mohli přát. Gino, moc děkujem za návštěvu v Hergotu a přejem všechno dobrý. Do Děkuju. Tvorby, do práce s dětma i do všeho.
2: Děkuji moc. Ahoj.
3: Díky, ahoj.
4: Děkujeme. Ahoj.
1: A loučíme se také s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden zase s někým úplně jiným, v trošku jiné sestavě, a to bude velké překvapení, protože to bude prolnutí 2 oblíbených pořadů na rádiu Wave, takže nechte se překvapit. Ahoj!
3: Ahoj!
4: Ahoj!
5: Hergot!
6: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
7: Více na wave.cz/podcasty.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Čelisti.
3: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: Čelisti.
2: Kritický

0: když má kolega nebo kolegyně narozeniny, že jo, tak se otevře to šampaňské, nebo si lidé dají malého panáka, nebo můžu mít takový jako rituál, že v pátek odpoledne uzavřu ten týden a může to být naprosto neškodné.
1: Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku.
0: Já jsem to myslel, že...

0: Bonnie, hned vám říkám, nemáš taky Bonnie?
1: Bonnie nemá.
0: Bonnie, host číslo 028. To je nevěřitelný. A je to Vítek Šmarc na zdar.
2: Ale si máš už ten hantavirus.
0: I hantavirus, i pentavirus, přátelé. A tady tripod, dnešní tripod. Jaký máš číslo hosta? Co za číslo? 27?
1: To je číslo, no já mám 67. Ty nemáš číslo? Ne, to neřeknu, ježišmarja, nemám číslo. Já
0: je
1: jsem...
0: to, ale je to Martin Pleštil.
1: Je to tak, prosím, dneska budou magický voka, prosím.
0: Hele, pít na pracovišti, je to v pořádku, není to v pořádku za tebe?
1: Za mě určitě v pořádku.
0: Vítku.
2: Jako. Já si taky myslím, že vlastně se to nemá teda,
0: nemá
2: jo?
0: Se to, pozor, ale jak říká Bouška, a já jsem myslel, že... Nevadí, ale stuchlý za
2: mě. Malýho panáčka.
0: Ale malýho! Hodnoty cukru vysoký, Dušan 22, teď cukrovka jako blázen. Já se hodnoty rozvím až pondělí, a to bude taky nádhera, ale jsem děšený za těch svých 5-9, zatím, prosím vás. To je součást dnešních rybek, začínáme rybkou karamela. To byl karamelek takovej, prosím tě.
2: To sladký, víš? No, byl to sladký pes.
0: To je náš oblíbený podnik, jo, něco jako dopravní podnik, jo. Tak tady depečko,
2: tady na Vinohradský, jo, depečko a pejsek karamela.
0: A zabal to jeden z nejlepších štamgastů vůbec ever, bych řekl.
2: Je to tak, je to tak. Nejvěrnější štamgast.
0: Jak se ho prožíval? Nádherně, víš, no, volizoval tě.
1: Krásný parťák, samozřejmě.
0: Tebe to cítil nejvíc,
2: jako stejsky.
0: Ty víš, tak ano, stejsky dneska udělal 4 kliky, přátelé. Už se neukáže nikdy, si myslím.
2: Pak se pozvracelo všem.
0: Je to tak. A rybka Švec, zemřel Hresan Potměšil. Samozřejmě byli jsme jenom ten v Olomouci, děkujeme všem, že jsme přišli, bylo to nádherný. Já trošku jako rekapitulujem ty rybky, jo, ale pohádkový Švec víra a taky Martin z Bony a klid. A to znamená, že jsi koupil nějaký růže pro
2: Já jsem samozřejmě chodil na představení divadelního spolku Kašpar, jo, doceletný, nádherný představení růže pro Arjuna a nejradši na ní vzpomínám v Richardovi III. Tam byl opravdu jako strahující.
0: A co ty?
1: No já si ho stotožňuji s krásným filmem Jméno kódu Rubín od Jana Němce, samozřejmě.
0: To
1: je ta nádherná akční bomba, která má ještě takový spirituální rozměr, že toho Jana Potměšila tehdy už upoutaného na vozík, což je krásná novinářská fráze, kterou nesnážím, a teďka jsem ji použil. Tak z něj vlastně udělal toho jako akčního hrdinu, který tam vlastně stojí. Tak to má jako hezký rozměr, což je tak jediný hezký na tom filmu, ale
0: Vítek, je to tak, protože ten film neviděl, jo.
2: Neviděl.
0: Jinak. Nevadí, Rybka Zendr, prosím tě, jo. Zemřel herec Patrik Muldoon, pouhých 57 let, telenovela Melrose Place, taky jsem čas koukal po škole. A nebo taky American Satan, byl takový americký Satan trošičku.
2: Americký Satan, samozřejmě všichni si ho pamatují z Vězní pěchoty, jako nezapomenutelného zupáka Zendra, tam byl nádherný opravdu. A teda umřel na infarkt v Padatech, takže ta armáda se

0: Lenka z Francoza Trifotem, kde hraje jeho partnerku, je takový muž o kňouraných mužích a ty mám rád.
1: To se ti líbí,
2: to je jeho téma. Na to ještě kňouraný
1: Martin Plešti, jo.
2: Ale dneska ani nemá dech smrti, Martin, jo. Krásná rubrika, muž v Brně nadýchal smrtící, ale množství alkoholu se strážníky přitom žertoval. On byl rozkošný úplně, on říkal, že se potuloval se tam, jako a říkal, jestli popíl se, tady se rozpustil, se rozesmál, odvětil, já pořád piju kolu.
1: Ale on seděl na travnatém pásu v městské části Slatina, kde se samozřejmě nic jiného dělat nedá. Ne. Kolem jdoucí si toho všimli, měli o něj strach, tak teda přivolali ty strážníky a on byl ve vynikající náladě na to, že měl asi 5 a čtvrt, nebo kolik měl, Martine?
2: Martin, vědoucím způsobem pokýval, znám.
0: No, tak jako důležitý, jestli teda byl na tom pracovišti nebo ne, jestli ne, tak za mě legit.
2: Oni se ho ptali, kde se nachází, on říkal, jsem v pytli.
1: Jo, sám to hezky propojuje,
2: a zase to, DPčko, je to zase tady. Rubrika Krupiér, zároveň trošičku, jo. Zloděj ukradl z domu na Českobudějovicku 3 miliony, ale bohužel ten bohatý lup mu úplně nevyšel, šlo indonéské rupie. Ono se, taky hodně doma.
1: Ono se málo ví, že na Českobudějovicku se rupiema platí vlastně všechno, bohužel teda ten přepočet...
2: Obecně Jižní Čechy, plný rupí.
1: Ten přepočet je, jako ten je nemilosrdný, je to asi 3,5 tisíce korun, ale on teda ukradl nejenom ty rupie, ale i alkohol, školní aktovku, těžítko, krucifix, talíře či budík.
2: Americký satan, budějovický satan, úplně jasný. Rubrika Ace Lino Ventura 3 selfie z fotopasti. Prostě ve Francii zatkli sériového zoofila, jo. U Marseille začal soudit 19. kluk, podezřelý z opakovaných sexuálních útoků, hlavně na ovce a kozy, jo. Obec Pen Mirabeau,
1: farmáři měli podezření, tak nainstalovali fotopasti, protože ovce i kozy vykazovaly známky násilí.
2: Svázaný nohy a tak dále. Martin má taky svaz, vidíte se na kameře, to vidíte, vidíte, on se nehybe. Ani nehne dneska. Spoutaná, to byla krásná písnička. No nic, oni ty kamery zachytili, ty fotopasti zachytili mladýho muže pohybující se mezi stády. Jo, to byla krásná tvoje první sbírka.
1: Mezi stády.
2: Vítšmart, mezi stády.
1: Musím se začít psát.
0: B tým na stopě prostě, no.
1: Pozor, tak to je až příště, ale.
2: Rubrika What's up, baby? A ne Kuduk alchemista. Prostě muže během líbánek na Maledivách napadl žralok, přišel o nohu. Všechno prostě tepny, ale už to nešlo
1: přilázat. On to obral takzvaně až na kost, jo. Tím jedním kousnutím de facto tomu muži zdevastoval nohu.
2: Byl to gynekolog na klinice v Alicante, už bude jenom sedět. To jsou čelisti zase dneska. Vyšetřovačka.
1: Hele, byl to výlet k ostrově Kudu, teda. Musím říct, to je moc hezký. A teď ten pár žaluje, ta rodina mezi tím podala trestní oznámení na cestovní kancelář, protože v té oblasti se nachází závod na zpracování ryb, který samozřejmě do moře vypouští odpad a láká ti ty žraloky. Jo.
2: To láká. Jedním soustem vzal veškeré maso od kolena dolů.
1: To je podobně jako já, když jim
2: kůže. Kája Veselý, klasika úplně. To se stalo taky na Znojemsku. Jedinkrát tam byl jeden žralok. Smutný. Lánady, tam to připlulo. Tematická rubrika Až přijde kocour, prosím tě, jo. Hodně jasný. Pračka na Pardubicku uvězněla kocoura, vyprostil ho, museli hasiči, až jako vystřihat ho museli.
1: Holice, no, byli to velký holice.
2: Holice na Pardubicku.
1: No, on prostě vskočil do toho bubnu a když se to povotočí ten buben, tak ono se zamkne. Martine, to určitě znáš, no, když jasný, spadneš do pračky.
2: Nebylo cesty ven, řekla mluvčí hasičů.
0: Tam často.
2: Lucie Pipiš. Pipiš se to, Pipiš, prosím tě, to jest. Pozor, já si to píšu, aby Peťa neskončil podobně, chci ho tam hodit každý druhý den, samozřejmě. Museli postupovat jako při těžký dopravní nehodě. To není sranda, to vystřihat, ovšem ve zmenšeném formátu samozřejmě. To je loutkohrdství zároveň.
0: Ale má to dobrý konec naštěstí, protože ten buben pračky potom, co ho rozstříhali, tak to koťátko bylo v pořádku.
2: A ty máš taky hezký buben, ale.
0: Já
2: čím
0: dál hezký
2: buben,
1: to rozstříhám, ne, pomalu.
2: Kocour se napíchl na plot, vysvobodili záchranáře s rozbrušovačkou, takže taková spojená dvojrubrika.
1: Zase do thajského města Samut Prakha, tam se vydáváme.
2: Samut Prakha je to vynikající, majitelka domu Serung Chevangansang, vynikající, samozřejmě uvedla, že s manželem slyšeli hlasité mňoukání, když odcházeli do práce. To mám psát běžně a nedělám nic s tím.
1: I když se vracíš z té práce. Nicméně tady byl teda na vině kocour, který spadl ze střechy a nabodl se na plot, což je teda jako tragický, nebyl schopen se sám vyprostit.
2: Neví, komu ta kočka patří, možná i pronásledovala jiná. Možná, samozřejmě, jo. To se neví úplně. Ještě rubrika Sátana a neb i kadeti mohou stávat s erekcí, prosím tě. Finsko, konečně ty finský kadeti. Na to vždycky, na to jsem měl vždycky slovo malo v úvodě.
1: Letiště, moje oblíbené letiště Tikakosky,
2: Tikakosky, Sarikosky, Vysakosky a Tikakosky. To je známý jídlo samozřejmě, chicken Tikakosky, masala.
1: Vynikající finská speciálka.
2: Fuze.
1: Martin, ale zdá se, že ono to mohlo vlastně být součást nácviku jako prudkých zatáček vlastně.
0: Jasně, a jako já vlastně ten jako konceptuální oddanost tomuhle těch pilotů strašně jako cením, jo, protože oni právě měli těmi čárami, který sledoval na tom monitoru, tak měli jako nakreslit tu trasu, tak se rozhodli, že budou kreslit teda ty pindíky a pak za to byli tím korporátem jako potrestaný.
1: Vojenský korporát
2: finský. Očekáme od vojáků dodržování pravidel slušného chování. To bych vůbec neočekával. Doufám, že to od čelistí tady neočekáváte.
1: Nepřijde z prostě, říkáte trošku.
2: Vůbec ne, Borcov Kanada.
1: Komu se to nelíbí, já se na to nekoukám.
2: A za měsíc to má dneska, nahle celý. Dnes jsme na Inferno, po 13 letech. To je peklo tady, americký satán. Kanadský teda, skotský.

0: tři roky cítíš?
1: Já se cítím dobře, ale je mi špatně.
2: Ale poprvýkrát celý tento styl boje Chuck Norris mě do toho vlastně zasvětil.
3: Martine, kdo tě do toho zasvětil? Byl to Chuck Norris?
4: Jo.
3: Já jsem si to myslel, velký vzor.
4: Velký řidič autobusu Chuck Norris, jo.
3: Fantastický. Pozor, přepravní selekce, pětkrát na dopravě v čelistech. Rubrika Choudy, moje oblíbená z dnešní selekce. Dokouřím a jedeme dál. Řidič autobusu s rozbitým sklem pokračoval v jízdě, jo. Kolem 23.20, jo, v okolí Zgirže. Ale velké zvěrže zároveň. Takže po polsky trošičku byl to asi los, nevím, co tam dělal.
4: Asi los teda. Jo, a byl velký, rozsekal to přední sklo, teda krásně ho promáčkul a cestující se teda ptali.
3: Jaký je postup? A on fantasticky říká, postup je takový, že dokouřím cigaretu a jedeme dál. Takhle si tě, Martine, představuju.
4: Je to tak, pan řidič je absolutně založený, oni tam jako strašně hrotili tu situaci a on na to pak řekl, vy sedíte nahoře, tak se o to nestarejte, já musím dojet.
3: Já takže prostě... šofér. Tvrdej chleba.
4: Tvrdej chleba,
3: opravdu. Miluju to. Jedeme dál, prosím tě, spit on your grave, jo. Tam musela Šárka, samozřejmě muž z Brna, poplival řidiče autobusu, který ho vyzval k označení jízdenky. Trefil jsem jen bundu. Hájil se. Hájím, on to nebylo tak úplně jasný.
4: To tvrdí na brněnských Vinohradech, to není jako tady na pražských Vinohradech, tady všechno kultivovaný, lidi slušný.
3: Tady nebyl v životě.
4: A tady to opravdu byla jako potyčka, kdy museli zavolat strážníky, protože on teda ten pasažer vlastně vymluval na to, že měl sluchátka, neslyšel, co po něm jako ten řidič chce, ale pak na něj teda prej flusnul, ale zatímco řidič tvrdí, že mu flus do obličeje, ten pasažer tvrdí, že se trefil jenom na bundu, což je polehčující okolnost.
3: Bunda na ksichtě, jasný. Povolá Mirka Rnutila, soudce OOKa. Pamatuj se ten seriál, musí to rozsoudit.
4: To bylo vynikající.
3: To byl Mirek v životní
4: měl
3: formě.
4: Měl nádhernou masku.
3: Já jsem mu věřil všechno.
4: Tu pileš na letrou.
3: Si myslím, že Mirek Nutil má vždycky pravdu od té doby.
4: Má.
3: A on má,
4: on je tomu trošku donucený.
3: A ty jsi dostal nějaký fotky dneska, Mirka.
4: Nádherný Mirek Donutil v novém historickém eposu.
3: Tomáše Mělníka.
4: Bylo to nádherný, opravdu.
3: A premiéra na Mělníku teda.
4: Já jsem původně myslel, že to je jako Brouk Pitlík, ale není to Brouk Pitlík.
3: To bude velká historie.
4: Já se jako docela soucítím s tím řidičem autobusu, protože já jsem teďka měl čerstvý zážitek někde z hospody. Tam stál venku, dali venku, dělali jsme krásné věci samozřejmě a ten pán, prosím tě, on na mě plivl, byl na kalhoty, opravdu.
3: Plivl
4: mi na kalhoty.
3: A bylo to jako random náhoda, nebo to?
4: Random náhoda, ale já jsem se na něj jako podíval.
3: Když
4: jsem viděl, jak se kouká, tak jsem se mu měl chuť omluvit, protože to byl jako drsoň, na kterého jsem se bál promluvit, takže jsem radši jako s úctou odešel s poprvé mi kalhoty.
3: No, ne jako na fotbal, jak se ho vzal za flígr,
4: viď? No, tak tam jsou mladší, tam si dovoluju, viď?
3: Úcta k starším,
4: nádherný. Pak se potká se Sigmou a je konec.
3: Až edukativní dneska ty čelisti. Rubrika stíhačka, prostě Číňanka vysela. Vysala na jedoucím nákladňáku a dohnala k tomu žárlivost. Samozřejmě z okresu Pačchu, z provincie Xinjiang. Tam jsem už dlouho nebyl, ale podívám se tam, dostal jsem zážitek.
4: Je to zastavování aut, ze kterého jako koukají různý lidský končení.
3: Dneska ještě tady,
4: dneska trochu mít bude.
3: To zachraňuje životy, pozor.
4: Tomu řidiči se stalo něco podobného, vlastně zastavila ho policie a když obešli auto, tak zjistil vlastně, že mu visí žena, doslova jeho žena mu visí na autě. Protože
3: ona vysala na něm.
4: Ona byla přesvědčená, že on vlastně jezdí zahýbat.
3: A ona se nejdřív zdráhala. Zajímalo mě, co byly ty první věty, co jako vypustila z úst. Tak jak jsem se tady zahákla jsem se.
4: Pak se přiznala, že to celý udělala, protože byla přesvědčená, že muž jede za milenkou, jo, šofér ten tvrdý chleba má milenku v každém městě. A ona si to prostě chtěla ověřit, ona byla přesvědčená, že se udrží až do cíle. A jako udržela se.
5: Ona se držela, pak když je čepli ty jako policajti, tak schytal to ten jako nebohý řidič, že jo, ten jako
4: řidič
5: pokutu a s tím nesouhlasím.
3: Ona byla určitě šťastná. Aspoň nějak to dostal, jo. Karma ho dohnala. I když mohl mít jenom záměr. Prostě myslel na to, ona to vycítila, myslel na to.
4: Ale musíte před každou jízdou kontrolovat auto, to je zásadní ponaučení tohohle, jako tohohle vstupu.
3: Jo, pozor, jdeme na další destinace, tenkrát Švédsko. Rubrika Zlatý sor a Ikarus si alep norský vláre. 14. chlapec uklil v Norsku autobus MHD a odjel s ním do Švédska. Jak se mu podařilo ukrást autobus a jaký 14. kluk dokázal tak dlouho řídit, bohužel nevím. Uvedl mluvčí místní policie Jens Andersson.
4: Je to takový opravdu jako švédský incident, typicky severský, protože on celou dobu dodržoval pravidla vlastně.
3: On nic neudělal špatně. Ty, který řídíš.
4: Podobně jako ty finský kadeti, jo. Ty taky vlastně dodržovali letový plán, jo. Tak on taky dodržoval.
5: A já si myslím, že jestli má průpravu jako kluci z Vysočiny, který už se řídí prostě učit řídit třeba v 8 letech, tak jako já vlastně nejsem překvapený.
4: Na stejskýho myslíš zase.
5: Jo.
3: A pozor, je to nějaká recidiva, ten mladý hazarder už si střihnul tohoto loni, když 3 hodiny uháněl v ukradeném autobuse kolem Stavangeru.
4: Teď už se sklidnil, ale. Už jezdí podle pravidel.
3: Maximální sympatiák.
4: Učí se to, ale za chvilku může nastoupit.
3: A na závěr ještě rubrika, mám rád vlaky, co někam jedou. Ve stanicích lidem neotvíral dveře a jel podezřele. Strojvedoucí na Přerovsku nadýchal 3 promile.
4: On se hlavně rozjížděl pomalu, podobně jako my, jo, pomalu se rozjížděl a to stylem, že vlak začínal nabírat zpoždění a cestujícím to bylo podezřelý.
3: Kolem 16. hodiny Lipnice nad Bečvou.
5: No a především neotvíral dveře, já myslím, že to byl účelový tak, aby mohl recitovat své básně.
3: Jo, jo, kam až nikdo z vás dneska nepojede domů. Přátelé, tohle bylo všechno z rubrik. A za chvilku už najíždí euforie,
4: to znám.
3: To je Ječko.
4: Ječko, se prý bude omlouvat Sidonovi, jsem slyšel.

0: není to jenom tím podzimem?
1: Ne, je to vždycky se blbě cítím, no.

0: krásny záverečný track z desky Bully. This one here, this Firefire.
1: Bully a klid?
0: Je to tak, Bully tu v případ zároveň.
1: Bully hokej živě taky.
0: Je to tady, Euphoria Season 3. Koukli jsme se na to s Martinem, víte, jak ten to prostě nedává. Nedává.
1: Já jsem viděl kus první série, no, nebylo to špatný. No.
0: A dvojka už stála za prd takzvaně trošičku, to už se nedalo. A trojka, tak to je úplně jiný případ, to je čistý guilty pleasure. Já jsem myslel, že už to nebudu nikdy používat ten výraz, ale sem se to strašně hodí. Vlastně takový to, když dáte takovému narcistnímu nějakému týpkovi, zároveň takovou vizionářovi, což je Sam Levinson samozřejmě, jako neomezený rozpočet a pocit, že jako inkarnací, nevím, Fellini s Gasparem Noé trošičku, zároveň pro generaci TikToku, to Martin ještě rozvede to téma. Vyleze z toho takový zvláštní vizuální jako fetišismus, jako oni se vykašlali na nějaký indie zrno a přepli totálně na formát Vistavision, který se teda poslední dobou vrací masivně, nejenom díky Pete Andersonovi, ale tak dále. Samozřejmě Martin by nám to rozklíčoval, ta technika z 50. let používá standardní, myslím, 35 mm jako horizontálně, takže to vzniká vlastně taková ten film s dvojnásobnou šířkou a tak dále, velmi vysokým rozlišením. Jako je to audiovizuální porno jako nejvyšší jakosti, každý záběr vypadá jako reklama na parfém, to režíroval někdo jako na hodně nějakých drahých sedativech, westernový scenérie do toho, zároveň jako pocit nějakého velkého kina, chvilkama zase jako sterilizace divná, jako jsou tam fenomenální scény, které střídají úplně pitomý scény a to často v rámci prostě jako jediný sekvence, jedinýho dílu, jako naše pocity jsou rozpolcený, ale vlastně mě to baví.
2: Jo, je to těžký hit or miss, já jednu minutu ten jako seriál nesnáším a druhou prostě chci víc, jo, protože to má fakt ten sos, tu potřebu omáčičku, kterou já od toho chci. Mě vlastně strašně překvapuje, jaký to dostává hate, především Zámoří,
0: ty recenze jako
2: dostává jako teda totální bídu a já si myslím, že to jde trošku na vrub tomu, že jak diváci a kritici, tak si tu euforii strašně zboštili, jo, jako jak tady dlouho nebyla, a čekali jsme na to těch jako 7 let a ona to nikdy nebyla autentická výpověď v generaci Z, jako nikdy, vždycky to bylo stylizovaný furt jako přepínající mezi nějakým kempem, absolutní tupostí, nějakou upřímností. I to, jak se tam hraje jako s cringem, někdy záměrně, někdy nezáměrně, tak to byly hlavní jako přednosti pro mě, kdy jsem to nebral jako nějakou generační výpověď. Jo. Je to furt nějaký jako žánrový melodrama.
0: On jako by dělal jako vlastní fanfikci, mi přijde ty věci, ale to ty lidi prostě nepřijali, zatímco já nějak od první minuty, ale to je asi hodně subjektivní.
2: Jo, a teďka jsme ve třetí sérii, kdy stejně jako ty protagonisté ta série nějak musí dospět a je to přesně takový. Já na tom strašně oceňuju tu energii. Já vím, Vulture myslím, že napsal, že ten režisér je absolutně bez nápadu, což já si říkám, jako jestli opravdu koukají na televizi ty lidi někdy teda, protože mě tam těch nápadů přijde jako spoustu, ale jako zásadní problém spočívá v tom, že se to snaží být jako obrovská kritika jako globálního stavu světa Ameriky, toho nějakého konzumerismu.
0: A pak tomu přitakává vlastně.
2: A pak tomu vlastně jako přitakává, je to kritika objektifikace jako žen, ale pak jako tu Sydney Sweeney tam objektivizují jako bez nějaký jako subverzivní noty, jo. Je to fakt jako strašný přepínání, je to kritika TikToku jako nějakého attention spamu, ale pak nějaký záběry jsou fakt natočený jak přes
0: svatbička.
2: I ta svatbička, která byla vypuštěná, že jo, předem na sociální sítě, tak jako po tomhle jako prahne. Takže je to fakt takový jako zvláštní mix, který se zároveň vylučuje, ale jako pořád asi chci víc, no. Jo, zvědavej, kam to dovedou.
0: A ty charaktery samozřejmě mají bizarní vývoj pro spoustu lidí, taková Ryu jako dvojitá agentka, dealerka zároveň, Cassie v takovém tom bizarním módu, jako Thread Wife, zároveň OnlyFans, prostě influencerka s psím vocasem a tak dále. Občas se skloňuje jako Breaking Bad, asi pro bimbos, jako nevím, budíš.
2: to je dobrý, ale...
0: ten úvodní, ta úvodní sekvence s tím autem je podle mě mimořádná naprosto. Ten scénář se občas jako rozpadá pod nánosem různých jako šokujících scén, to polikání těch drogových kapslí a ty různý sexuální fetiše a tak dál. Jako možná někdo to vyhodnotí jako zoufalý pokus o virální momenty, trošku tam je, ale na to je to příliš chytře vymyšlený, často skvěle natočený a fakt vlastně euforicky podaný. Neříkám, že pořád, ale místem opravdu to je. Asi zmizla nějaká ta křehká fluidita toho mládí, ale mě to fakt nevadí. Ta druhá sezona byla už totálně iritující. Ten bizarní dospělácký jako torture porn chvílema vlastně přišli na blbost, mě baví podstatně víc, je to ultimátní guilty pleasure, nemůžu si pomoct. Zendaya musíme vypíchnout, je podle mě naprosto famózní, absolutní srdce, centrum a toho seriálu a drží to nahoře. Sydney Sweeney, tam už teda fakt, jak si naznačil, Lewinson teda proměnil v nějaký objektiv fetišizace.
2: Což byla vždycky teda jako vlastně, i v těch jako prvních sériích.
0: Teď už definitivně prostě scény s pitím, s psí misky a tak dále, jo, všechno je to zahranou čokoliv, co se nazvat nějakým jako asi charakterovým obloukem nebo něco. Náhle submisivní Nate v podání Jake Elordiho, ten se nějak zranil, Vítku, si nám dneska posílal.
1: Jo, pozor, ten si zlomil nohu,
0: měl takže... Nezasedne.
1: Já jsem jenom zase kouká na filmy nohou.
0: On by to vyhodnotil silně nohou, nechápu, jako tomu
1: rozhodnou. Myšlí kolenem, občas taky hraje kolenem.
0: Shodem se na tom, že voda v koleni trošičku, zároveň dutohlavost, ne, malinko. Nemusíme ho úplně.
1: Favorit na Jamesa Bonda, bohužel,
0: je to pro mě. Je to nádherný bordel.
2: Je to krásně mesi, asi u toho Sama Levinsona představu při té režie, že vždycky mu to kope, jak kdyby byl na fetu, že prostě když fetuje, tak to je prostě skvělý, a pak když je střízlivý, tak to jako stojí za nic, že je to takový opravdu, jak kdyby to dělal někdo na štafetu a který jako bojuje s tou závislostí. Takhle si nějak jako představuje tvůrčí proces toho filmu.
0: Jo, jo, bipolární scéně, a u toho třetího, čtvrtého dílu jsem si říkal, jak tam jsou některé scény skvěle napsané, jako Tarantino would be proud, jo, takže první jako rychlej spoj, co mě napadá, ale fakt jako vypointovaný, a pak vedle toho zase jako generická hlušina. Je to jako strašně nevyrovnaný, ale ten verdikt je spíš jako pro mě vítězství nějaký estetiky a formy prostě nad nějakou jako duší, asi etiku. Není to tady dneska poprvé ani naposled, ale prostě víc nějakých jako peněz, víc glamuru, víc depky divný a míň smyslu, ale v této podobě to vlastně docela dokážu sežrat.
2: Jo, je to tak, já tenhle ten rank manieristických honíren, jak to nazývám,
0: úplně,
2: tak mám rád.
0: Jednoznačně, muzika je matika, filmy někdy taky, Boards of Canada, Music is Math, za chvilku už Zmizení Josefa. Josef, co blbneš? Ty nemáš co stavět, tu říkali.

0: A teď si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.
1: Něco kvete, něco zašlo, slunce zašlo.

tady někdy vídám bílou paní, jako přírodní bílou paní, a ona chodí s malou holčičkou za ruku, jako duchovní paní.

Nyní již máte dostatek informací, abyste mohli vydedukovat, jak to bylo doopravdy.

0: No jak to bylo doopravdy těžko říct toho filmu. Zmizení Josefa Mengeleho. Nejnovější snímek ruského disidenta Kirila Srebrenikova, režisér samozřejmě nejenom filmový, ale i divadelní a docela odvážný, nejsou jenom jeho filmy, ať už jako formálně, strukturálně, občas možná i tematicky, ale jeho občanský postoje, to jsme si nedávno připomněli, vlastně zmíním, že měl domácí vězení od roku 2017-2019 za nějakou údajnou pronevěru, ale šlo samozřejmě hlavně o jeho názory, protože vlastně je to velký kritik jako svobody, nesvobody slova spíš v Rusku a korupce a měl odpor samozřejmě k anexi Krymu a dlouhodobě podporuje LGBTQ komunitu v Rusku a tak dále, což se mu nevyplatilo. Nicméně, který svoje filmy střihal prostě z obýváku, když měl premiéru Léto a tak dále. Ostatně Léto a ta psychedelická adaptace u Petrových Řádí chřipka byly v distribuci. Naposledy jeho filmy Čajkovskýho Žena, Limonov, takže docela nekonvenční historický exkurzi, má proto slabost pro ty postavy, ale vždycky se ty jeho filmy spírají nějakému jednoduchému morálnímu čtení a takový je vlastně i jeho Mengele.
1: To tak, je to vlastně příběh Josefa Mengeleho ve chvíli, kdy válka skončila, on je uprchlíkem, je to takový vlastně vězeň vlastních jako ideálů, který jsou samozřejmě velice zhoubný. Člověk, který vlastně musí neustále měnit místa pobytu, vlastně identity. A je to takový jako příběh o banalitě zla. Je to vlastně v něčem jako hodně ilustrativní k té tezi o banalitě zla. Sleduje to vlastně i jako zvláštní doznívání tu cykličnosti nacistické komunity v Jižní Americe. To, jak se tady ty skupiny lidí, který vlastně museli uprchnout z Německa, tak jak stále prožívali ten svůj velký německý sen. Film, který je černobílej a do barvy přepne jenom ve chvíli, kdy se Josef Mengele vrací do nejšťastnější období svého života, což byl jeho pobyt v Auschwitzu. Jako je na tom něco pozoruhodného, zároveň je pro mě v tom něco jako iritujícím způsobem tezovitýho a divadelního, co mi nikdy úplně neumožnilo se na ten film jako dokonale napojit.
2: Já na tom oceňuji, souhlasím, co Vítek řekl, já na tom oceňuji především nějakou formální bravuru, jakým způsobem jako komponuje ty záběry. Ta kamera tam toho Mengeleho v těch pozdních fázích tak jako dusí, jako otrokem toho rámu, ta kamera jako statická, když tam mají takový ten jako nacistický sedánek se svým otcem, tak ta kamera naopak jako fluidně pluje po tom pokoji, on jako by tomu udává to tempo. Má tam jako dlouhý záběry. Zároveň ten Mengele tak je před tou kamerou tak trošku skrývaný, on trošku před ní utíká. Nikdy mu nevidíme úplně do tváře, tam ve stínek, tam jako ta noárová estetika hraje hlavní úlohu, kolikrát ho tam třeba vidíme jako ořezanýho z rámu, kdy vidíme ho jenom jako procházet břichem třeba přes tu jako kameru a tak dále. Takže je to člověk,
0: nakonec
2: který tak
0: ořezali,
2: jako,
0: nakonec
2: tak,
0: ho ořezali.
2: Že je to člověk, který tak jako furt utíká a byla otázka, před čím jako utíká, jo, protože ten film on jako nelituje toho, co udělal, že jo, těch on lituje toho sám sebe, on lituje toho, že už nemá to výsostný postavení, že se stal tou jako obětí, na kterou se pořádají ty hony, krásně se tam rozčiluje, že Američani o něm točí film, jo, to je jedna z nejkrásnějších scén samozřejmě.
0: Ukradli duši
3: film o mě.
2: Takže je to takovýhle člověk, který jako lítostivě se propadá sám do sebe, tam ještě hezký motiv zrcadel, který ho tak jako pronásledují napříč tím filmem, do kterých on se jako odváží podívat na chvilinku. A takže otázka, jestli se bojí sám sebe nebo té minulosti, nebo jako toho, co ho čeká. V tomhle ten jako hrdina je těžko uchopitelný. Mě tahle ta odtažitost vlastně jako nevadila, nepřekážila mi. A i to, jak to má takový jako časoprostorový vákuum kolem sebe. Ta Jižní Amerika se stává nějakou jako mentální mapou toho člověka, který je tak jako pomalu hnící a všechno mu z toho světa mizí, tak tam je scéna se podobně vyprazňuje.
0: Ale on zdoruje ty divadelnosti těma věcma. To je pravda. Je to záměrně fragmentární film, nelineární úplně. Je to vlastně takový rezidum dějin, ten člověk tam vlastně jako temná postava, nebo jedna z nejtemnějších postav vlastně 20. století a on ji nechává existovat takovým jako podivným rozpadovým bezčasí toho jeho amerického exilu. Je to jako místo samozřejmě nějaký rekonstrukce dějin, je to spíš nějaká divná fantomová ozvěna, ale ta určitá zmrtvělost vlastně se propsala i do mého zážitku z toho filmu. Je to trochu těžkopádný místama v tom jako Srebrenikově jako roztříštěným, záměrně jako nelineárním světě, v tom jako trošku mdlým konceptuálním zpracování nakonec ta oddramatizovanost se pro ně mění až v nějaký jako rozvleklý, trošku jako inertní zážitek. Myslím, že nedal dokupy dostatečně silný střenář, nebo možná nedostatečně důsledný. On to vlastně není ani důsledný art. Jsme se říkali, že bychom to chtěli vlastně mnohem delší a nudnější buď, anebo teda ať se vydá nějakou jako sofistikovanější jako mainstreamovou cestou. A tohle je takový zvláštní jako kočkopes.
1: Zvláštně ten film je vlastně nejméně přesvědčivý ve chvíli, kdy Mengele se snaží svýmu synovi vysvětlit ten svůj jako morální postoj k tomu, co dělal za války, tu svůj zvláštní rozeklanost. On se vlastně nepokládá za zločince, on se pokládá za lékaře s tím, že vlastně se vyvinuje z toho, že ty zvěrstva páchali jiní. Ale pro mě vlastně ty chvíle, kdy se mu to snaží vepsat Kirill Srebrenikov tu svoji tezi o tom, že vlastně to zlo je strašně banální a často to není ani to zlo, který svádí vinu na ten systém, že jenom vykonával cizí vůli, tak vlastně v té chvíli to jakoby začne kulhat, začne se to trochu tahnout a upadat do takových jako malinko jako divadelních frází, kdy je cítí, že to ilustruje nějaký jako režisérův postoj k tomuhle tématu.
2: A minimálně ten motiv toho, že tyhle ty váleční zločinci nebo lidi, kteří jako lusknutím prstu můžou zabít stovky tisíce lidí, tak vlastně kolikrát jako odmítají čili té zodpovědnosti, nechtějí si to přiznat. Jo? Tak tenhle ten motiv byl pro mě minimálně jako silný. A je to přesně tak, jak říkal Aleš, s tím tempem. Je to film, který trošku válčí podle mě s tím, aby nebyl příliš nudný. A myslím si, že ta jako struktura nelineární, která funguje teda nějaký jako asociační bázi, co se týče té střihové skladby, tak je podle mě trošku takovým jako úklonkem jako divákům, aby se toho, aby se u toho moc nenudili. No. Je tam jako cítit strašná jako amerikanizace trošku tím.
3: Možná bych ještě vypíchnul toho Augusta Deala.
1: Tam jsou ty dáckové jdou docela.
3: Hrabných panchartů, tam se asi bavíte, bohužel asi zůstane zaškatulkovaný v tomhle tom. Moc ani nezestárnul, jako vlastně civilní a absence takový té demoničnosti, demonizace, myslím, že je účinnější než takový to tradiční velký herectví nebo divadelní u těch jako portrétů jakých historických zločinců.
1: To je taková smutná, melancholická postava, kdyby člověk nevěděl vlastně, co má za sebou, tak si řekne, to je člověk jako štvaný existenčně, člověk, který těžce prožívá to, že je oddělený od své rodiny, od toho patriarchálního modelu, toho arcinácka, jo. A vlastně se mi na tom ale líbí, že to popisuje jako tu postválečnou realitu Německa jako země, kde vlastně ty nacistické kořeny furt jako jsou velice živý, velice vitální a jsou schopní se udržovat v provozu a jsou schopní udržovat ten sen o tom jako velkým Německu a o té třetí říši pořád nějakým způsobem naživu. V té chvíli mě to vlastně vždycky chytlo nejvíc, když jsem si uvědomil, že to je obraz něčeho, co nejsem zvyklý tak úplně výdat ve filmech.
2: A ještě jako podtrhnu Augusta Deala, on má jako skvělý a on má jako hrozně těžký úkol, že tam jako stvárňuje trpící před jako postavu, ale nesmíme s ní soucítit, jo. A my přijde, že to jako vybalancoval velice dobře, jo, že to je spíš taková postava, který
1: musíme
2: máme
1: trošku směšný, aspoň trochu.
2: Ano, máme to jako tendenci se jí smát, ale jako neudělal z něj žádnou karikaturu, bylo to fakt jako velmi vkusí i s těma jako výbuchama vzteku, který on tam má, ty jako excentrický zápaly a to jako opovržení tím světem, který se jako myhá kolem něj, tak jako zakonzervoval velmi dobře.
3: Je to tak. Teď Vince Staples teda, prosím tě už, jo?
1: No, to souvisí nějak.
3: Souvisí to s tím, že se dal na punk rock.
1: A výborně.
3: Nevyspytatelný ten
1: krok. To opravdu teda.
3: Jako my. Čelisti Radio Chlejv. Blackberry Marmalade.
1: To mám rád, tuhle marmošku.
3: Věř mi! Už mi věř konečně, ty falešný proroku!
1: Jsi opravdu falešnej.

0: Perničku je brule s perníkovým...
1: S pomerančovou mandarinkovým gelem, jo?
0: Pomerančovým per...
1: Perníkové
0: krémem.
1: Brule.
0: S
1: pomerančovou mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovým gelem.
1: Pomerančovou mandarinkovým.
0: Pomerančovým gelem.
1: Pomerančovou mandarinkovým gelem.
0: Perníčkové brule s pomerančovým gelem.

0: důvěryhodný prorok, Vince Staples.
1: Jedinej důvěryhodný.
0: Jo, největší král.
1: I tohle mu jde.
0: Vermi. Mohl bych dát desku slovensky. To mě ještě zaskočilo.
1: Ty ještě dáš, ne?
0: Ostatky svatého Gorazda.
1: Hrozně vráži byli ty mormoni.
0: No, absolutně. Kdyby znali Gorazda a že Ježíš byl Sloven.
1: Sloven.
0: Vědí to oni vůbec, Sloven, že byl Sloven?
1: Podle mě to tak
0: já o tom vůbec nepochybuju. Ale vůbec. Co jako bych nepochyboval o tom, že Samuel Bateman je prostě jen prostý, jako nezáměrně komický jelito, špatně skrývající své mindráky a agresivitu. Ale on jako tak jako vyčuraně nepoužívají tu Bibli, ale i paranoju a digitální izolaci. Mluvíme samozřejmě o nechvalným hrdinovi v uvozovkách, samozřejmě hlavní postavě dokumentu nebo ještě jiný série. Věř mi, falešný prorok, která navazuje na seriál.
1: Na seriál Modlit se, poslouchat a neomlouvat, který samozřejmě mapoval vzestup Jeffa, Warrena Jeffse v církvi známé pod zkratkou FLDS, čili vlastně mormonská církev. A tady jsme sledovali to, jak tenhle ten člověk jak vlastně proměnil tu církev takovou jako takový velký nevěstinec, pak si šel takzvaně sednout, a pak se odmlčel a bohužel tím vytvořil vlastně v té komunitě prostor pro nástup Samuela Batemana. My jsme tady měli jako lecjaký proroky, většina z nich byla buď nějak charismatických, schopných, inteligentních nebo nějak duchovně osvícených.
0: Tohle nemá nic.
1: Tenhle člověk je opravdu jako záhada, protože vypadá jak jako nepovedený hobbit a je úplně blbej.
0: Ale měl fantastický cíl, teda, jestli si pamatuju dobře, ovládnout severní, jižní Ameriku a taky trochu Anglii, případně pozvat královnu.
1: On chtěl získat královnu, tvrdil, že vlastně královna sestoupí do té sekty a že oni přilákají tím, že natočí hudební videoklip.
0: Potom videoklip, který byl mimořádně povedený.
1: Je to asi jako neuvěřitelně absurdní příběh, který je o to absurdnější, že byl celý zaznamenaný dokumentárním štábem režisérka Rachel Dredsin a její partner kameraman. Vím, že Martina to zaujalo. Tenhle
0: oblouk. My se tady uculujeme, ale to je jako extrémně nepříjemný film, který ukazuje na jako odpornou realitu, jako nějakého obchodování s dětma, sexuálního zneužívání. Je to velkou příšerná věc.
1: A vlastně o to pozoruhodnější, jak blízko se ten štáb dostal, protože ta církev byla dost dlouho přesvědčená o tom, že jsou to jejich nejbližší přátelé a že o nich natáčí oslavný dokument. Samuel Bateman si prostě myslel, že o něm vzniká jako oslavný film.
0: Tohle je fakt skvělý, že to nestojí na těch vlastně nějakých jenom policejních archivech, ale na videodenících vlastně ty expertky na sekty Christine Mary a jeho manžela Tolgy, což jsem měl, který vlastně, který se infiltroval do té komunity a nádherně hrajou na to ego Samuelovo a vlastně to tomu dává velký napětí a tenzi tomu seriálu.
1: Ona ta režisérka má vlastně vlastní zkušenost právě s duchovníma vůdcema a ten její prvotní záměr, že chce pomoci sektě, která se vlastně po tom, co zavřeli Jeffa Warrena Jeffse do vězení, tak se vlastně úplně rozpadla, byla vlastně ve velký krizi, ona jim chtěla pomoct. A nechtěně se teda připletla k tomuhle vzestupu toho nového jako tyrana.
0: Short Creek, vlastně ty lidi byli opuštěný, nějakým způsobem nehledali Boha, hledali nějakou jako strukturu, se mi zdálo z toho, ale vlastně Bateman jim ji prodal v takovým novým hodně obludným balení. Přitom to byl fakt jako absolutní jelimánek, který jako nechápal vůbec nic, kromě teda toho, čeho chtěl docílit.
1: Rád vozil svoje ženy na valníku a kupoval si drahá britská auta.
0: Jsou tam jedny z nejzábavnějších sekvencí, kdy jako on říká, prosím tě, natoč mě, jak jdu rychle. To se taky chtěl povídkovat několikrát, nikdy se to nepovedlo.
1: On se pokouší skákat na motorce a zoufale mu to nejde, je to opravdu takový jako zhrzený mužský ego, který je ale o to pozoruhodnější. To byl vlastně člověk, který byl jako utápnutý, šikanovaný v té sektě a pak si to teda vybil, ale je vlastně zajímavý, jak dostal pod svou kontrolu podstatně inteligentnější a silnější jedince jako mužského pohlaví.
0: Který se tam účastnil těch jako obludných orgií a dávali mu své děti a trestama do životí a podobně. Jo.
1: Ten dokument je jako moc citlivě natočený. Musím to jako vlastně ocenit, že na to, že jakoby eticky je to vlastně na hraně, protože ten dokumentární štáb, bohužel vzhledem tomu, že policie dlouhý měsíce vůbec nechtěla konat. Tam je krásná postava toho policie.
0: Který
1: vlastně odmítá cokoliv dělat.
0: Málo důkazů.
1: Chci pořád víc důkazů. Tak oni vlastně se drží na té tenké hraně nějaký jako etiky. I ten dokumentární jazyk je vlastně velmi citlivý. Není to nikdy exploatační.
0: Ale to ženy taky musíme říct, ale Dredsin na Alice Coker, kameramanka, je to tam ten přístup cítit. A vlastně ty syrový, celým strašně ty syrový svědectví těch žen, kteří teda našli odvahu mluvit, možná by se nikomu jim neotevřeli.
1: To je na tom asi to nejpůsobivější, to, jak některé členky té sekty vlastně projdou pak tím uvědoměním. A ono to jako mapuje ten psychický proces podléhání a následně vymaňování se z vlivu sekty, třetí, čtvrtý díl, myslím, extrémně jako v tomhle tom pozoruhodný a působivý.
0: Ty jsi taky viděl, Martina, ne? Máš tomu něco?
2: Jo, řekli jste to všechno krásně a já nejsem tak nadšenej teda, byť jako souhlasím se vším, co říkáte.
0: Ty máš obecně vztah k těm sériím.
2: Já mám k tomu předpojatost, ty true crime, že jako věci absolutně štvou a mně přijde, že teda tenhle ten dokument taky chce být jako, senzace chtivý, minimálně jako co se týče těch jako momentů, kdy tam dochází k těm velkým obludným zjištěním, oni když se tam poslouchají ty nahrávky, tak je to vždycky podpořeno jako duněvou hudbou, jako my ty sebevážnými, jako vykonstruovaný moment
0: trošku. Fixace na ty šokující detaily, ty poligamie, nebo toho zažívání tam trošku
2: prostě
0: jsou,
2: přesně
0: no.
2: z nějakých jako, ty jako Netflix estetiky, že jo? Oni má tenhle ten jako brand tohohle toho jako vážného natahování a tak dále a já se přesto nemůžu kousnout, no já to prostě nemůžu
0: ale
2: to
0: je
2: jako
0: tak
2: přejít, ale
0: je
2: tak je to pozoruhodný, koukal jsem na to s ženou a spíš mě bavilo si pak jako doplňovat informace obecně k celý té sektě, protože jsem o tom moc nevěděl, pro mě to byl takový spíš jako takový vstupní dveře do světa, o kterém jsem nic nevěděl. No.
1: Zajímavý pozor, jak ty ženy jsou si vlastně hrozně podobný potom, jak jsou pod vlivem celý týhletý jako mormonský ideologie.
0: Nejenom ty uniformní hadry, ale všechny ty účesy, ale prostě jako by se jim i rysy dávaly, jako, jako, no, jako by se, jsem to chtěl říct. Takže i rysy začaly být podobný, začaly se podobat sami sobě.
1: Tak ono často tak je to provázaný těma rodinnýma vazbama, o to je to jako zhoubnější, ale musím říct, že jako pro mě, já tomu uznávám, že prostě je v tom cítit kus tý Netflix estetiky, to, co na těch true crimech jako kritici vyzdvihujou, nebo respektive vlastně napadají, že to je v něčem jako bulvarizace těch příběhů, ale připadá mi, že tady se to jako daří vlastně, že to jako slouží nějakému účelu a nesklouzne to nikdy za nějakou hranu a myslím si, že to jako vyústění toho, to, že zkrátka některý ty lidi fakt jako projdou nějakým sebeuvědomím, vlastně může někomu i pomoct. Jo,
2: jo,
1: to může
2: určitě,
1: být...
2: je to v pohodě kompromis jo. něčem.
3: Porcovka 1969 in the Sunshine, kapela, která samozřejmě Masakr ve Vejkou zakódovala do svých skladeb. Pak už, ďábel nosí pravdu. Dvojka.
1: Ďábel nosí bradu. Bradu.
3: Míša jede. Svobodu nám.
1: Martin, tady bude Moonwalk. Brděl Moonwalk.
3: A ten Antol, podle mě, nejde už dneska.
2: Thriller pořádný.
1: Thriller.

0: sommer. Allo, co je?
1: Jak to vnímáš po té 80, když vidíš ty kolegy Jiřinka Bohdalová 96, Tonda Hart 90?
2: No jo, to jsou jiný lidi, no, já.
3: Jsou jiný lidi.
4: Jsou úplně jiný lidi, já jsem se tady Vítek a Martin, to jsou úplně jiný lidi. Plně. Já jsem vás neznal do teďka.
3: Ne?
4: Ne!
3: To taky vypadává trochu.
4: Už to vypadává. Přátelé, prosím vás, do kina už chodila Martin, takže chodilo. Toho využijeme. Ďábel nosí pravdu dvojka a Michael. Čemu dáš přednost?
5: No, začnu ti povedenějším, což je Ďábel nosí pravdu
4: dva. No tak pojď, prosím tě.
5: Já jsem
4: to by to docela sedlo, když seš
5: jiná generace. Já jsem překvapený, mně se to fakt hrozně líbilo. Jako autenticky je to jako z té nepřeberné řady těch legacy sequelů, který podle mě dopadají velmi dobře. Já jsem si užil třeba i Beetlejuice, užil jsem si Top Gun Maverick. Přijde mi, že to jsou jako chytrý věci v rámci těch hollywoodských věcí. Obecně ten subžánr toho legacy sequelu, jak to jako komunikuje s tím předchozím dílem. Není to jenom na základě na bázi nějakých asociací, rekontextualizuje ty původní příběhy. A nějakým způsobem vytváří jakou paralelu, tak v tomhle to přijde zajímavý. Ďábel nosí Pradu 2, ta jednička je mylně interpretovaná jako romantická komedie, což nikdy nebyla, jo. To je prostě ohledání jako nějakého zdravého vztahu k práci, respektive reflexe
3: to toho nezdravého.
5: A ta dvojka přesně, ty legacy sequely jsou skvělý v tom, že uznávají, že plně ten čas, že jo, ty postavy se nějak jako posouvají, mění se kolem nich ten globální stav světa a tady je ústředním tématem teda jako krize médií, jo, že ty jako mediální domy jsou takový tyranosauři, který udržujou vlastně ty starý mogulové z nějaký nostalgie, z nějakého jako citu pro tu věc a vidíme ten svět, který se mění, kdy si tyhle ty velké organizace berou pak do rukou ty tech bros, kterým na tým jako legacy nezáleží a tak dále. Takže tenhle ten film je taková mileniálská pohádka prostě o těch ženách, který se rozhodnou o ten svůj módní magazín jako zabodovat, byť to má takový hořkej závěr, že stejně musí nakonec spoléhat na peníze nějakého bohatého filantropa, který se smíří s tím, že ten mediální dům nebude nic vydělávat. Jo. Takže minimálně jako nečekal jsem, že tam bude vlastně takhle chytrá a trefná jako reflexe toho současného mediálního světa.
4: Ale pochopil jsem, že to je dost kompetentně udělaný celý.
5: Ano,
4: vlastně
5: je to v kosmopolitních obrazech, jako krásně se na to kouká. Byť třeba jako ta jednička měla pro mě víc glamuru, ale ta dvojka je fakt trošku o něčem jiným. Je to o tom jako o té jako marný snaze udržet ty média.
4: A nějaká odtrženost od reality třeba tý generace Z, nebo těch generací pod náma, tím myslím mileniály a tak dále, tam asi je možná jenom nějaký žargonu slovníku.
5: Tam je, ale já to beru jako, říkám, je to žánr mileniálský pohádky, ta Anne Hathaway právě jako stvárňuje tu ženu, která do těch médiích přišla těsně předtím, než začala ta krize digitální, že jo. V té jedničce vidíme ten prosperující jako magazín, který má jako různorodé rozmary, může si dovolit všechno platit, ty jako drahý hotely, letenky a tak dále. Ona přichází do toho stavu, kdy to pak jako začalo končit, takže s tímhle se tam moc hezky pracuje a i jako má tam samozřejmě romantickou linii, kde se snaží jako najít partnera a zatímco ta jednička, ty fanoušci tomu často vyčítají, že ten její přítel tehdejší jaký nepodporoval a vlastně to byla taková trošku záporná postava a ona se mu pak jako omlouvala, což jako do toho narrativu úplně nesedělo, tak tady je to ukázaný vlastně hezkým stylem, že má toho partnera, ale nejdřív musí přijmout sebe samou, přijmout ten jako vztah k té práci, takže za mě jako takhle si představuju.
3: Takhle
5: si představuju hezký mainstream, no.
4: A jaký měl Míša vztah k práci? Tady je trošku takový schizma, americká kritika, absolutní hate, zároveň diváci to milují, blockbuster, že se o hudebním životopisném sequelu, což
3: nejúspěšnější vlastně komerčně životopisný film všech dob.
4: A i českým divákům se to líbí a tam se skeptičtější.
5: Já to nenávidím, já bych tyhle filmy zakázal. Já ten film fakt jako, já jsem jako umíral nudou během toho. To, že ten film si jako komfortně, konformisticky bere ty jako 80. let a to jeho dětství, kdy jako nemůžu stáhnout k těm kontroverzím, tak jako beru jako legitimní vypravěcký tah, plánují další díly a tak dále. Ale v momentě, kdy ten film jako spolufinancuje prostě ten Michael Jackson jako fund, že jo, který se stará o tu jako jeho pozůstalost, tak z toho nemůže vzniknout dobrý film, jako je to prostě, není to film, je to prostě PR plátek a potvrzení jako úspěchu tohohle toho zpěváka pro jeho skální fanoušky, jo, který to miluje. Je to prostě produkt pro fanoušky, nic víc to není. Snaží se tam nějakým způsobem rámovat motivem toho jeho vzdoru proti tomu otci, jo, který jako uzurpátorský, celý jeho mládí ho prostě cepoval, byl tvrdý a pak se ho tak jako chranitelsky stahoval pod sebe, trošku ho vykořisťoval a tak dále. Tak toho tady hraje Coleman Domingo s takovou fakt jako nějaký, vypadá jak záporák z nějakého superhrdinského filmu. Není to košatá postava, je to fakt jako plagátové jako antagonista. Do toho tam prostě vidíme Michaela, který se mazlí s digitálním šimpanzem, který hladí prostě digitálního hada, který hladí digitální žirafu.
3: Mačka hada teda.
5: Pak navštěvuje děti v nemocnicích, protože nikdy neměl to dětství, tak si chodí pobojovat s těma dětma. My to máme jako pochopit, že proto to jako
3: to
5: dělá.
3: Je geniální, to si přesně pamatuju, to byl ten jeho mýtus těch na začátku 90. let, jo.
5: A oni to vlastně jako dělají, že
4: Anton Fuka.
5: Přesně tak, mimochodem, asi v 8 záběrech si tam prohlíží jako ilustrace inspirace z knížky Země nezemě, jo, abychom jako pochopili tuhle tu metaforu. A co třeba nesnáším i Bohemian Rhapsody, ale ta Bohemian Rhapsody měla aspoň nějakou energii stran těch jako inscenačních císel, té hudby, byla to vlastně jízda, který jste jako rádi naskočili v něčem. Tady není ani za boha kreativity, je to prostě jako generický, neinscenovatelný jako blend, kde jako koukáte na herce, který imituje Michaela Jacksona a oni imitují ty jeho klipy, jako skvělý, no 2,5 hodiny jako
4: bláznost. Pořádný hit, nás nikdy neurazí, samozřejmě lákáme vás na třetí díl s Tomášem Stejskelem, Ďábel nosí bradu, bylo to fantastický. A něco si nalejte, když teda být, není to pořádku, není to pořádku. Ale

0: Vy, ten Tomák, to je blázen. Tomák se vydal jako vyšetřovatel na cestu zločinu. Já jsem to nečekal, ale je to tady. Neonový realismus.
1: Trošku zacvičil, 10kilový činky zvedal a pak začal vypadat jako Chris Hemsworth, takový novodobý Steve McQueen. Jo,
0: jo, a mlčený. Podobně mlčenlivý. Jo. Prosím vás, ten film, z kterého jsem já regulárně nadšený, režisér Bart Layton, American Animals, jo, rozumí té patologii zločinu, vrací se k takovým, vlastně, je to vizuální balada, bych se nebál říct, jo. Žánrovka, zároveň akční thriller, jako masivní textura, jo, melancholická záležitost, jedny z nejlepších automobilových honiček ve filmu ever, to myslím úplně vážně, formálně čistý, jak břitva, synergie v obrazu a zvuku, úplně výjimečná, krásný široký záběry, k vyjádření takový ty existenciální osamělosti, to, co na mě vždycky funguje, zároveň příběh, který vychází z novely Dona Winslowa, v jádru heist movie, ale pro mě to hlavně jak jako procedurální balet.
1: No, člověk se na to vzpomene, na starý McQueenovky, samozřejmě na filmy Michaela Manna, a můžeme skončit tu třeba u Drive, jo, což byl film vlastně dost podobného typu, včetně teda těch neuvěřitelných jako autosekvencí, které jsou tady podaný stylem, který je opravdu v něčem jako brilantní, byť často to není nějak extra kontaktní nebo něco podobného, ale způsob, jakým se jako hejbe kamera, jakým je to nazvučený, způsob, jakým je vlastně snímaný to město jako takový živoucí organismus, kterým jako tečou ty krvinky v podobě autosvětel, je to vizuálně neuvěřitelně opojný a Don Winslow je vlastně jako mistr takových těch detektivek bez řádu, detektivek z místa, který jako opustili nějaký pravidla, který se jakoby rozkládá a jediný, co tam je pevný, ty pevný body jsou ty postavy, který po něčem touží, často úplně jako bizarně, v tomhle případě po jisté částce, která ho udělá šťastným, toho hlavního hrdinu.
2: Je to krásný eklektický tvar, který se nebojí na druhou stranu být osobitý, já si na tom přesně cením tu subtilnost, jsou tam nádherný scény, kdy ty postavy se třeba jenom připravují, že jdou do té práce, oblékají se, nadávají si hodinky, jsme tam s nima v tom jejich intimním prostoru, nic tam neděje třeba minutu a půl, tak tohle jsou vlastně nějaký scény, kterou mi to jako tvůrčí bravuru ještě povyšují trošku dál. Pro mě to je především drama osamělých lidí, který vychází každý úplně jiných sociálních podmínek, každý je v jiný jako životní fázi. Je tam přesně ten jako washed up detektiv v podání nádherně vyuzeného Marka Rafala. Je tam přesně
0: trošku Stásk opakuje svoji roli, ale on to prostě umí jako málo.
1: On je novodobý Columbo, jo, v
0: něčem. No, trošičku, jo.
2: Jo, pak tam je přesně jako ta Halle Berry, která tam hraje jako ambiciozní kariéristku, který se hroutí pod tím patriarchálním tlakem svět. Paradoxně v tom filmu je propsaný dost jako takových sociálních motivů, který jsem tam nečekal, jakým způsobem to s nima jako pracuje. A nádherný, že ten film vlastně hledá nějakou křehkost a smír, jo. To vlastně rozuzlení je překvapivý. Vím, že Alešovi třeba nesedlo, ale mně vlastně přišlo strašně takový něžný a hezký. Nečekal jsem ho, no.
0: Jo, já bych ho ocenil nějak jako racionálně, ale nefungovalo na mě úplně emočně, ale jinak je to úplně jiná liga než 90% všech jako platformových žánrovek, patří to do kina, kde to taky bylo, což jsem si musel až jako dohledat. Je to chytrý, je to jako svalnatý v úzovkách a místama jako nečekaně dojemný, jako něčem asi absolutní triumf jako řemesla nebo formální stránky a mistrovství nějakého na to obsahem, protože ten scénář může být chvilkama mírně neduživej, ale zásadně se to pro mě nějak jako potkalo, málo kdy jsem z nějakého filmu uberný takzvaně nadšený.
1: No, já jsem měl vlastně jediný můj problém s tím byl, že brilantnost toho inscenování těch scén občas jakoby neodráží to, jak jsou třeba ty postavy prokreslený v tom scénáři nebo ty témata, které jsou tam fakt jako nadnášený, vlastně je to o nějakém městě andělů, který je plný sociálních jako propastí, plný nespravedlností a postavy, které s tím nějakým způsobem bojují ve světě, který už prostě nemá ty pevný pravidla. Myslím, že to vlastně je spíš tak jako nahozený a člověk na to rád zapomene v tom jako hypnotickém vizuálním audiovizuálním balení. Nezapomínal bych na hudbu Blank Masse, to je teda jako masivní sound design.
0: Obecně rytmus toho filmu je fascinující a ta muzika k tomu ohromně pomáhá. Ale my tu máme ještě jedno téma na konec dneska. Prosím tě, Anto, poslední uzavřeme to tím čtvrtým dílem Shooting at Hawthorn Hill. Michael Berryson, téma, který nás obvykle úplně jako nedostává, bývalý olympijský jezdec jako na koni, drezura jeho žákyně Loren Kanárek, dostala Kanárka teda 6-0 nakonec, nebo možná spíš von. Lidi, kteří opravdu se fakt neměli zem ke svému továrnímu nastavení nikdy v životě potkat ani přiblížit.
1: Jo, je to zase pro mě ta ukázka, že Antol občas veme sport, který mě absolutně nezajímá, nesnáším drezuru koní.
0: To je absurdní.
1: Jo, a je to vlastně takový jako kontrapunkt toho, co ten sport má být, takový ten dokonale blazeovaný, kontrolovaný sport se tady změní v duel dvou jako toxických bytostí, každá svým způsobem je nějak jako odporná, má něco temného v sobě a vlastně vrcholí to jako velkolepým soudním přelíčením a samozřejmě předchází tomu jako pokus o vraždu, což samo o sobě jako zavdává k nějakému dramatu. Mě to sedlo hodně, musím říct, v tomhle případě.
0: Přibližně to jako trochu průměrnější díl s pracováním, ale samozřejmě témata tam jsou, jako toxická válka o koně, o nájemný, o tréninkové metody, o ego samozřejmě taky. Obě strany se vzájemně obvinují z nějakého obtěžování, ze špehování na sociálních sítích, pak teda nějaký výstřel z bezprostřední blízkosti a pak teda ten soudní twist, jako uznání, jak to nebudem rozazvat, ale dočasná nepříčetnost, ten obludný herecký výkon u soudu toho člověka. To je jako gro a jako morek celý ty věci.
1: Pro mě nejsilnější vlastně téma amerického soudního systému. systému, kde vyhrává ten, kdo to umí líp zahrát, jo, a kdo vypráví lepší příběh. Jsem to viděl jako stokrát, ale mě to vždycky v něčem fascinuje. Ten odporný právník, který to vlastně celý vystaví na totálně nepravděpodobný hypotéze a pak se raduje, když mu to vyjde. Stylem, že mu vlastně úplně jedno, jak to bylo. Hlavně, že to vyhrál.
0: Jo, jo, jo. Myslím, že to je jedna z těch hlavních témat, ta Barisnova, ta duševní labilita, kterou tam Bohyba prezentovala jako dostatek šikany ze strany jako studentky a tak dále, taky ne.
1: Ona ta Kanárek, která je taky
0: 1800 postů prostě na Facebooku, nebo stran postů dokonce, jako psychologický tlak a bylo bizarního charakteru, jako chvilkama je to tak jako uspěchaný, málo kontextuální, jako neanalyzuje to ten právní precedens pro tu věc, jako to osobození, čekal jsem to možná trošku víc deep na to, jak je to zajímavý, ale samozřejmě jako hezký, jak oba vyprávějí uplosloutně jako neslučitelný verze toho příběhu a něco to z toho vytěžit dokáže, jak se říká, prostě nejbizarnější sport a jako hodně bizarní
1: lidi historka. Od koní, no.
0: Lidi od koní je strašná věc. Máš na koně, Martine?
2: Nesnáším koně.
1: Pod koní, já, do salámu.
0: Stali se na tom někdy? Stadili jste na tom?
1: Koní bar, ne.
0: Koní baru, jedině. Prosím tě, napiš, nejsou tam nějaký zprávy z roku 2018, musíme se podívat.
1: Musíme se podívat, jestli tam nedošlo
0: něco. Nucenej koňskej výsek v Čelistek na rádiu PS, tohle byl Vítek Šmár.
1: No, jsem to já, čau.
0: A taky Martin Stejskal.
2: Buďte kouzelní.
0: Ty pleštile a Aleš Stuchlý. Přátelé, na závěr, už jenom půl minuta. Tobacco, protože...
1: Máš tabák nějaký?
0: Zakouřit si, ono takové cigárko. To neškodí občas. Čelisti, za týden zase, a zase Martin, a zase to dáte sáš, takže to bude kulešov trošku
2: featuring. No. Dokouříme a pak pojedeme.
0: A pak.
1: Já ještě jsem nedokouřil.
0: Ale píček jsou heráčkem!

událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Já jsem terapeut, jako který opravdu poslouchá celou řadu kamarádů a poslouchá rád a trpělivě. Spousta lidí neumí žblepnout nic o svém problému a na všechno ti řeknou, super, pohoda. A ty víš, že to prostě není pohoda a od toho jsme právě jako lidi, lidský bytosti a kámoši, aby jsme si mohli odpočnout, když se prostě někomu vypláčem na rameni. A není každý den pěkný, skutečně není. Že jsme nemohli vidět naše milované kapely, když měli druhou, třetí desku a hráli v Německu a měli turné v Evropě všichni vždycky a my jsme nemohli jít nikam, maximálně do Klatov na náměstí, na Černou věž, se podívat na katakomby, jo, místo Black Sabbath. Já si myslím, že právě ten mix toho citlivého kluka, který se umí podívat na situaci, vyhodnotit a umí být něžnej, a mix toho něžného citlivého kluka se zabijákem, který přijde a takovou ti natankuje, ale takovou, když si zaslouží, že to není možný, to je ale taky potřeba, chápeš to?
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
4: Dalším hostem Boys na rádiu Wave je Roman Holý. Ahoj, díky moc, že jsi našel čas.
2: Já tě zdravím, Boysáku.
4: Je to veliký poprask na stanici rádio Wave, protože tě tady máme všichni hrozně moc rádi.
2: No to mám radost.
4: Na začátek ukázat takovou fotografii.
2: Aha.
4: Tohle jsi ty při začátcích rádia Wave, které nedávno oslavilo 20 let existence.
2: Neblázni.
4: Je to fotografie, kterou mi dal DJ Maceo, Vladislav Duba, spojený s pořadem Grundfunk a velký taky samozřejmě člověk v rámci hudby v rámci České republiky, tak jsem ti to chtěl na začátku ukázat, hezký, že tady je dlouhodobá stopa. Ty jsi byl i v Bramboře s Vejcem před 3 lety a vůbec, když se tvoje jméno ve spojitosti s rádiem Wave napíše, tak je tam poměrně dost výstupů, tak jsme hodně rádi,
2: no,
4: že jsi
2: to já mám radost hlavně.
4: Fantastický. Bavili jsme se o tom, že jsi přijel ze Sušice v rámci české hudební scény, aspoň jak to já vnímám, tak Sušice je prostě tvoje město, tvoje místo. Evidentně i taky sklad všech možných syntezátorů a klávesových nástrojů, ke kterým se taky dostanem. Čím ti ta Sušice tak uchvátila?
2: Hele, ona mě uchvátila, to je možná silný slovo, ale spíš je to rodiště a jak jistě dobře víš a pochopíš, až budeš trošku starší, že ti to nějakým způsobem pak, když to místo není skutečně nějaký absolutně otřesný, tak tě to tam bude prostě táhnout a budeš se tam rád vracet. A já mám ještě tu kliku, že ta Sušice, krom toho, že jsem se tam narodil a prožil tam velmi dobrý dětství, tak ona je skutečně nádherná, protože já mám domeček, chatu i maminku u řeky, takže jsem furt ve vodě. A je tam prostě moc pěkně, jsou tam krásné hospody, krásná příroda. Prahu jsem miloval v 80. letech a dneska jsem sem přijel a zase jsem si uvědomil, že už tady nechci strávit ani minutu navíc.
4: Je pravda, že naše setkání na začátku bylo trošku okořeněné tím, že jsi byl naštvaný, jak tady musíš komplikovaně parkovat v okolí. Ona ta Praha samozřejmě chápu, že pokud je člověk zvyklý fungovat v Sušici, tam třeba jezdit do krámu nebo někam.
2: Hele,
4: se
2: na Prahu
4: prostě
2: musíš mít nervy, na Prahu musíš být mladý. Já tady mám už děti, ty jsou nadšený stejně jako jsem byl já, je to naprosto v pořádku. Praha je křišťál a poklad, ale chce to svůj čas, no.
4: A neštvou tě v Sušici v létě turisti, protože to je samozřejmě místo spojené s vodáctvím a vůbec jako s turismem, tak jsi rád, že to tam třeba v létě žije o tolik víc, nebo bys si to chtěl trošku uchovat jako čisté, prázdné místo bez těch turistů a bez toho jako křiku, který to třeba přináší?
2: Hele, já to mám tak, že vlastně si říkám, že kdybych se seznámil s nějakýma Japoncema, tak ty by mě asi zabili, protože v Japonsku se skutečně hledí na každý metr čtvereční a já mám chalupu samotu úplnou. Bydlím v Sušici na kraji města, kde nemám žádný sousedy, tam jenom řeka, hřiště a koupaliště. Takže já si užívám jako klidu a samoty až a mě turisti nevadějí. Já mám radost, když někdo to místo ocení a musím říct, že tam moc lidí za stolik nejezdí. Jako není to Krumlov, jo, fakt. A těch vodáků tam je někdy hodně a já jsem na vodě velmi často, protože mám pneumatiku od traktoru, mám madračku samozřejmě nějakou starou čínskou. A mám i pedalboardy a jsme tam pořád. Jsme tam furt a jezdíme ze Sušice na Rábí. A musím ti říct, že to je jeden z nejkrásnějších věmů, co jsem kdy zažil na té čisté Otavě, vidět najednou před sebou to Rábí.

0: Staniel od čokolády.
1: Ale dost možná to byl přesně Staniel od čokolády. Zmínil jsi tu Prahu těch 80. let, která tě asi určitě nějakým způsobem musela i formovat, potom teda ale už si teďka delší dobu usazený zpátky v té Sušici. Vyhnalo tě to město, že jsi prostě došel do bodu, kdy jsi řekl a dost, já už potřebuju klid, protože přes tebe potom stal ten strážce klidu, k čemu se dostaneme?
0: No, vyhnalo mě to. Vyhnalo mě to. Mám tady krásný v centru byt, kde jsem si tak jako naivně myslel, že budu teda do té Prahy jezdit za kulturou a k Tigrovi. A tam už jsou dvě moje, jako ty nejstarší děti. A jako už tam moc se nevyskytuju, protože jim tam chci nechat trošku prostoru. Koupil jsem si houseboat, který mě teďko vykradli. Takže tam se asi budu řídit slovy pana Čtvrtníčka, který mi kdysi do toho uvrtal, protože jsem mu strašně záviděl, že má houseboat s lodičkou. A on mi tenkrát už říkal na zábradlí někdy v půl druhý ráno, hele, Romčo, dvě nejlepší situace v životě chlapa jsou, když si pořídíš houseboat v Praze na Smíchově a ta druhá nejlepší situace, když se ho zbavíš. Takže já jsem teď už jako se blížím k té druhé situaci. Ale ta Praha mě skutečně jak doslova vyhnala, už na to nemám na to gebír, nemám na to energii, chodím sem skutečně jenom za divadlem, za kulturou a v zimě, když na Šumavě se nedá moc dobře fungovat, tam je to opravdu temný. Ale Praha je v zimě pro mě ráj a chodím tady do skvělých hospod, dobře se najíst, protože Šumava nenabízí úplně špičkovou gastronomii, takže já Prahu miluju stále, ale už ten čas radši skutečně trávím někde jinde.
1: Čili když tě sem profesně něco zavane a musíš se tady třeba i nějakou dobu delší čas v kuse pohybovat, je to nějaký nutný zlo, který bereš, že je součástí tvojí práce?
0: Je to trápení. Řeknu ti to, v tu chvíli se je ze mě šíleně smutná princezna. Protože nemám tady klid. Jsou dny, kdy se někde dobře ožerem s kamarádama a je to překrásný, to se taky občas stává, ale prchám jak mohu.
1: V podcastu Boys častokrát řešíme sociální sítě, nějaký jako aktuální trendy a tak dále. Já ti tady musím, chápu, že ti to možná bude v průběhu toho rozhovoru víckrát štvat, ale já z toho mám prostě hroznou radost. Tvoje sociální sítě, zejména teda Instagramový profil, patří dle mého názoru a i dle názoru mých blízkých k tomu absolutně nejlepšímu, co se tady dokáže objevit. Je to neskutečně vtipný, což asi musí být subjektivní věc, že tvůj styl humoru sedí tomu, kdo na to kouká. Ty tím bavíš vlastně víceméně i celou tu uměleckou scénu, protože jedno tvoje video znamená 70 komentářů lidí z naprosto různých odvětví, kdy si říkám, jak se tihle ti pro boha znají, ona tam vlastně ten rybníček možná je mnohem menší, než to jako navenek vypadá, ten show business. Ale ty seš takováhle veselá kopa s těmahle nápadama, co dáváš na Instagram i v reálu, jako je to, když se jede k Romanovi na chalupu, tak všichni vědí, že bude prostě prdel?
0: Hele, každopádně ti děkuju, protože mi to těší, byť jsem už teda hodně ochabl.
1: Ano, to jsem ti chtěl říct, že bych že to mě trošku mrzí.
0: No, hele, mě to říká hodně lidí a mám z toho velikou radost, že ty lidi se baví, protože já si myslím, že humor je klíčem absolutně ke všemu. Ten humor by mohl nějak částečně spasit ten příšerný svět, do kterého jsme vstoupili a ten humor je fakt zkrátka strašně důležitý. Ale musím ti říct, že ten můj humor opravdu není pro každýho. Jo. A o to víc mě těší, že mi řekneš, že nějaký lidi tady, který evidentně jsou jako vzdělaný a něco ví jako o popkultuře, takže vás to baví, protože ono to je docela těžký, ten humor. No to není to fakt pro každýho, o to víc mě to těší. A já jsem ten Instagram založil na popud mých dětí, kteří mi řekli, tati, jestli nemáš Instagram, tak nemůžeš být muzikant nebo nějaká tady jako rocková hvězda, to vůbec nemůžeš. A byl covid a mně se to hrozně hodilo, hrozně mi to šmakovalo a mě to vlastně zachránilo život, že jsem nebyl v dobrém životním období. Tak tolik k tomu. A jinak k tomu humoru, je to klíč, pro mě to je úplný klíč, já mám rád píčoviny, mám rád humor a strašně je to zadarmo. Když se smějeme, je to to nejlepší, co nás může potkat. A já jsem od přírody, to mi dali ty rodiče a ty prarodiče, já mám nějaký ten jako přirozený genom toho, že jsem jako pozitivně naladěný. A opravdu strašně rád se směju a mám rád dobrý humor, ale i debilní humor a prostě vlastně to dávám nad jídlo, možná nad všechno v podstatě. Já mám hrozně rád, když je společnost uvolněná, kdy lidi jsou šťastní a já vím, že se upřímně zasmějou, pro mě to znamená strašně moc.
1: Jak ty sociální sítě jako vnímáš? Říkáš teda, že postupem času používání nějakým způsobem ochablo, ty seš i konzument, když už tam třeba něco občas teda dáš, dřív toho bylo víc, tak věděl jsi, co teďka jako frčí, věděl jsi, co se tam na těch sítích objevuje, jako jaký, jak jsi to ty k tomu přistupoval, když ti přesně děti řekli, tati, bez toho, abys měl Instagram, tak jako nemůžeš fungovat, nebylo ti to asi na začátku jako přirozený, tak vnímáš ten nástup sociálních sítí jako obrovský benefit, který třeba i dneska mladší hudebníci, který začínají, mají, že můžou dostat svoje věci ven strašně jednoduše, byť je tam ale ta daň za to, že to dokáže být obrovský žrout času a spousta hostů v tomhle pořadu to říká, že vlastně se dostane potom do té smyčky, že mají problém, že se probudí v sobotu ráno a místo, aby vstali a žili jako dřív, tak prostě prvních 45 minut koukají na 4-vteřinový, 5-vteřinový videa, jedou. Je tam velký benefit toho, dostanu to mezi lidi, ale hodně mi to vezme, protože zároveň se stanu jako závislej, jako na drogách, jako na alkoholu, tak prostě na sociálních sítích.
0: Já si myslím, že jsi to vlastně řekl už celý v té otázce. Tady ta věc, která nám přišla poměrně jako nedávno do životů, tak je to jak s tvrdýma drogama, je to vlastně úplně stejný, protože ono ti to dá jako na jednu stranu fakt jako něco neuvěřitelného, což je jako velmi milý, příjemný a tak dále, ale bere to ještě trochu víc, jo, a to drogy berou hodně, proto bych to nikomu opravdu nedoporučoval. Byť jsme se na drogách dostali v hudbě tak daleko, jak bychom se střízliví opravdu nedostali, ale myslím si, že to je jako čirý zlo a já si myslím, že tohle je podobné jako s internetem, který nám jako přines naprosto nevídaný věci, které skutečně změnily ten svět jako jednou pro vždy. A na druhou stranu je internet taky plný věcí, který nám jako skutečně vzal. To samé je tohle. Já tady ty hry nejedu, já se nekoukám na žádný jiný jakoby instagramový profily. A když to na mě někde najednou vyjede, protože mý známí a mý děti v tom jedou pořád, tak vlastně já nerad komentuju a nerad kritizuju, nemám to rád. Svůj názor samozřejmě mám a kdyby jsme někde byli kolem půl jedný v hospodě, tak by se dozvěděl hrozně hrozivý věci. Ale já prostě mám lidi rád a vždycky si říkám, každý prostě dělá podle toho, jako na co má a nekomentuju. No. Ale spíše tak tiše na to koukám, říkám si, že svět jako absolutně zešílel. Teďko třeba jsem objevil, to na mě vyskakuje, to už je neuvěřitelné. Buď se mlátí lidi na ulici třeba, to teďko veliký trend, jo, že vidíš, jak nějaký takový jako zdánlivě nesilný člověk srovná nějakou gorilu. Nebo jsou detaily věcí, jak si lidi nípou uhry z nosa, ale v mikrodetailu. To jako to naprosto nevídaný. Úplně mikrodetail toho, jak lezou ty tukový prostě věci z toho nosu, to vypadá jak s nějaký sci-fi, s nějakýma mutantama, s nějakýma 100-metrovýma moučnýma červama. No. Je to hodně zajímavý. Jo. Je tam spousta lascivních věcí, které teda mě doslova urážejí. Holky mladý prostě, který se ptají na tak jako volezlý sexistický věci, ale jsou to holky, jo. No je to plný prostě totálního hnusu. To znamená, že když jednou za čas by se mi tam něco líbilo, tak jsem potom nadšený a tomu člověku napíšu, ale jinak je to vesměs naprostá ztráta času.
1: Zmínil jsi tedy i ten nástup toho internetu. Vůbec vlastně, když já se podívám na tvoji kariéru, tak ty jsi zažil spoustu věcí, které ti třeba moje generace třicátníků může hodně závidět. Já to sám na sobě cítím, že vždycky říkám, že jsem se chtěl narodit o 10-15 let dřív, abych mohl třeba ty 90 zažít a nejenom kvůli tomu, že tady byla nějaká nová atmosféra a vlastně jsme se zbavili toho, ty hrůzy, která tady byla předtím, ale i třeba právě hudebně, protože já jsem odkojený prostě danou tvorbou Radiohead a to jsem nikdy nemohl zažít na koncertě, prostě zažít fakt jako to Majorka a tyhle lidi live tehdy. Ale když to vezmeš ty, zažil jsi tolik jako milníků, teď to zní jako, že tady sedí 200letý člověk, tak to vůbec nemyslím.
0: Je to pravda.
1: Ale jako příchod prostě svobody demokracie, obrovský možnosti 90. let, ať už prostě podnikatelský, vztahový, zároveň samozřejmě v hudbě, potom internet, potom sociální sítě, jako jak ty na ten život koukáš takhle jako zpětně, kolik zásadních věcí se proměnilo, že kdyby si řekl, nebo kdybych já ti řekl v roce 1985, že si ze Sušice prostě nějakým hezkým autem zajedeš tady do Prahy na rozhovor, budeme si povídat o sociálních sítích a o tom vymačkávání tuku z nosu, tak na mě budeš koukat jako na Marťana. Musel ses tomu nějak jako přizpůsobit, jako jak ty vnímáš všechny ty věci, které ti jako postupem času vstoupily do života?
0: Pro mě je klíčová jedna věc a pro mě nějaký nastavení životní a na to, abych si dokázal uvědomit, co je dobře a co je špatně. To si myslím, že je jako dost podstatný v životě, aby člověk věděl, kde je sever, kde je jich a co je zlo a co je dobro. To si myslím, že je fakt klíč teda úplně ke všemu, aby se mohl nějak chovat, aby se mohl být zkrátka, když to jde, ten Vinetu, abys nebyl prostě ten centr, abys nebyl ten syčák, protože ve finále jde jenom o tohle, o nic jiného nejde. A já jsem velmi vděčný tomu osudu, že na rozdíl od našich prarodičů, si představ, který se narodili prostě v první světové válce, prožili druhou válku, pak 48., pak 68. a normalizace a já nevím, co všechno. Stejně si to nenechali ukrást, stejně ten život nějakým způsobem milovali se, podváděli se, chlastali, byli střízliví, mudrovali. Jo? Jako, takže já mám velmi dobrý pocit z toho, kam mě ten osud vyhodil, že jsem vlastně zažil ještě kousek toho brutálně odporného socialismu s lidskou tváří, ale kolem 20. roku už přišla změna. Takže já jsem ještě měl možnost to takzvaně urvat, což jsem taky jako udělal samozřejmě. A jak ty říkáš o těch devadesátkách, to znamená, že já díky tomu, že jsem zažil ten hnus předtím, ale nebyl jsem úplně starý při té revoluci, tak si myslím, že ta kombinace je pro mě velmi dobrá, nebo já si ji velmi vážím, protože já vím, co je zlo, vím, co je dobro, vím, co je Rusko, vím, co je nevím co. Skutečně mám nějaké zkušenosti, které bych neměl, jako kdybych byl mladší. Jo? Ale ty dáváš dobrý otázky. Třeba s tou muzikou, mě je líto tebe s tou muzikou, že právě, že ses narodil vlastně tak pozdě, protože ty ses narodil do doby, kdy už hudba žádná převratná nevznikla. Jo? A to, co nám vzal ten komunista a ten Rus, že jsme nemohli vidět prostě naše milované kapely, když měli druhou, třetí desku a hráli v Německu a měli turné v Evropě všichni vždycky a my jsme nemohli jet nikam, maximálně do Klatov na náměstí, na Černou věž, se podívat na katakomby, jo. No, místo Black Sabbath, aby jsme viděli v nějaký síle a tak dále, no. Takže ty to máš tak, že ty už jsi se narodil do doby, kdy už nic jako převratného, pořádného, v podstatě jako v uvozovkách. V uvozovkách samozřejmě se rodí spoustu věcí a vyzobeš si něco, ale už se nic jako, třeba ty konkrétně ty Portishead, to si objevil můj mladičký synáček, který je na konzervatoři a byl na nich nedávno a říkal, že lepší zážitek nikdy byl s Lindou Rybovou a s jejím synáčkem byli na Portishead, teda na
1: Radiohead.
2: Ale Portishead se strefil, to mám taky moc rád.
0: To je hodně slabší, si myslím, ale jsou taky fajn.
1: No ne, tak není to pro mě, jo, tak kultovní Radiohead.
0: Radiohead, já jsem se spletl, tak tedy z toho úplně vyřízený. A to si myslím, že je jedna z mála opravdických posledních velkých kapel.
1: Přitom je to kapela, která taky už vlastně koncertuje zpětně s hudbou a hodně s tím šetří, s těma koncertama, nejedou ty comebackový tury, jakože to vidíš často, že kapela ohlásí last time tour a pak za dva roky je to ultimately last time.
0: Oni jsou strašně chytrý, no. To je ta věc. Já totiž si myslím, že ta nejlepší hudba, ať je to jak chce, tak prostě je chytrá. Ty kluci, co to stvořili, tak byli prostě vždycky chytrý. Já si to myslím, no.
1: Já si tohle ale myslím i o Monkey Business a zajímalo by mě, jak ty sebe reflexivně řekneš, jestli když dneska půjdu do Lucerny na Monkey Business a šel bych před 15 lety, jestli mi dodáte to stejný.
0: Já si myslím, že ti dodáme víc trošku. V něčem asi ne, protože jsme víc chlastali, byli jsme takový víc blázniví, ale vždycky nám šlo o to úplně od prvního okamžiku dělat chytrej alternativní pop a je jedno, jestli je s přídechem taneční hudby, elektroniky nebo funku nebo soulu. Vždycky nám šlo o to, aby to bylo kvalitní ve všech směrech, takže to bychom tě dali úplně stejně a možná jak jsme starší, tak na jednu stranu jako hloupneme, ale třeba teď uděláme zrovna desku a máme jako na pořadu dne tak zvláštní texty, jsem zvědav, co tomu řekneš.
1: Já jsem byl na vás asi 10x, možná 15x, naposledy si pamatuju velký koncert v Ostravě na Colors of Ostrava loni, fantastická show, zároveň postavená i na jako fantastickým entertainerovi v podobě Matěje Ruperta, to je postava, kterou netřeba představovat, to si myslím, že všichni moc dobře ví. To, co mě na tom strašně baví, je, že třeba i právě skrz ty tvoje videa z toho Instagramu, tak ty jsi tam častokrát dával jako nahlídnout i do těch situací, kdy ta kapela je ne na pódiu, ne někde ve zkušebně, že zrovna zkouší, ale je tam Ondřej Brousek v roli naprosto neuvěřitelného baviče, častokrát teda natočený v pozdějších nějakých jako hodinách, tak se chci zeptat, do jaký míry je pro tebe tady tohleto jako chlapácký přátelství, který tady v tom pořadu, který je o chlapech a to k tomu samozřejmě patří, tak do jaký míry je skutečně strašně důležitý v té kapele být jako kámoš s každým. Jsou totiž kapely, které spolu hrajou dlouho, ale zároveň právě, aby takhle to dokázali udržet, tak třeba jo, odjedou spolu tour a pak se rozlezou po světě, pak se zase na projekt potkají a je to jejich recept na nějakou jako kapelní dlouhověkost.
0: Krásná otázka. Je to přesně jak říkáš. Pro mě to jako chlapský pouto a chlapský přátelství, nejen pro mě, to jsou oni, když to člověk řekne takhle na mikrofon, tak to všechno zní jako takový jako zvláštní vzletný kliše. Ale to je úplně jedno. Já to řeknu vždycky upřímně a vždycky znovu. Já udržuju kontakt s kamarádama od dětství. To znamená, že já chodím na pivo s kamarádem Pepou Homolkou, který byl celou základní školu se mnou v lavici. A to má málo kdo.
1: To je neuvěřitelné.
0: A já jsem každý druhý den s dalším kamarádem, který je se mnou od 5,5 let. A my jsme pořád spolu. A takových lidí mám jako kolem sebe opravdu hodně, pěstuju si to. A myslím si, že to je jako úplně klíčová věc, protože zjistil už jsem jako 200-letej, že ten život není o tom, kolik nasyslíš, kolik projedeš, kolik osouložíš, kolik urveš třešní. Já si myslím, že ve finále je to jenom o tom, jestli seš fajn kluk právě, fajn kámoš. To si myslím, že je to absolutně nejpodstatnější. Abys byl prostě buddy, abys byl dobrý kluk. Nic jiného není důležitější. Stejně všichni jako takzvaně v prach se obrátí a lehnou všichni. Já o to víc nechápu, proč ty zlí starý zmetci dělají s tím světem to, co dělají, že prostě nikoho z nich netrkne, nebo nevím, jestli jsou fakt už tak debilní, nebo nemocný, nebo že nikoho netrkne. Já už přestanu škodit, nevím, jestli tady budu měsíc, dva roky, není lepší po sobě nechat něco pozitivního, já tomu vlastně vůbec nerozumím. A to úzce právě souvisí s tím kamarádstvím a myslím si, že klíč na to mít dobrou kapelu je právě dobře vybírat a ty lidi milovat. Ty lidi milovat pro něco. Já kdybych si měl vybrat mezi úplně špičkovým světovým muzikantem, který hraje nejlíp na nějaký nástroj na světě opravdu, ale byl by takový sušší jakoby typ, ze kterým není moc randa, alebo nějaký jako průměrnější, ze kterým je strašná prdel, tak víš, jak bych se rozhodl. Jako jo. Protože třeba ten Ondra Brousek, to je zjev, ten mi už, já jsem se prosmál s ním jako opravdu tolika večerama. No to není normální, co on dokáže jako vyvést, jo. Ale on to dělá jenom s náma. On je jinak normálně velmi jakoby odtažitej, takový jakoby prudérní trošku, až takový soudruh, opravdu. Ale s náma se nějak uvolní a já to miluju. Ale ten Matěj taky, my děláme kraviny pořád a na tom to celý stojí. Proto říkám, chcete-li založit kapelu, dobře vybírejte, musíte ty lidi od prvního okamžiku nejlépe, v nejlepším případě milovat.
1: To samozřejmě, co se teďka stalo třeba s formací JAR, o tom už bylo řečeno mnohé a nemusíme se v tom znovu jako pitvat. Myslím, že všichni si o tom už spoustu přečetli a nechci, aby se ten rozhovor stočil tady k tomu. Ale spíš mě to zajímá i z toho pohledu, že občas potom nějaký dlouholetý přátelství jako skončí. Jak to potom ty jako snášíš v sobě, když to přátelství končí? Protože evidentně je pro tebe důležitý. Udržuješ tady třeba přesně vztahy s kamarádem z lavice ze základní školy. To je jako strašně krásný. Já to vnímám tak, že většinou to třeba se udrží z vysoké školy, že tam se ty lidi potkají už v tom pozdějším věku, už takový jako rozumnější a potkávají se i proto, že mají stejný zájmy. Ono já možná, že kdybych dneska se potkal s kamarádama nebo spolužákama ze základky, možná bychom si nerozuměli právě proto, že jsme každý úplně jinde, že já dělám to, co dělám tady v Praze v rozhlase, někdo jiný ho to zavedlo přes půl světa a třeba rybaří na Aljašce, cokoliv. Když ale právě potom to přátelství skončí, tak pro člověka jako seš ty, který na tom je postavený a evidentně to pro tebe znamená hodně, jako dokážeš si to prostě nějak jako uzavřít a říct si, tak jo, bylo to hezký, bylo toho dost, tady nejede vlak, jako jak...
0: Tohle já nedokážu, navíc je to pro mě, já ti řeknu upřímně, mně se tohle to nikdy v životě nestalo. Pro mě to je věc, takhle závažná a blbá, hloupá poprvé v životě a velmi, velmi těžko se mi s tím žije, nejen, že jsme teda přišli o kapelu, která se zřejmě už nikdy nerozběhne, to je nefér. Celý to bylo ošklivý a já mám tuhle zkušenost skutečně asi poprvé. Já mám kamarády věrný, pevný na celý život. Fakt nespomínám si, že by se něco takového stalo. Takže abych mohl mluvit, jak zvládáš, když skončí kamarádství, to je věta, kterou já na ní neumím odpovědět. Teď s tady tou realitou vlastně se musím nějakým způsobem nejen já, ale my všichni smířit a je to pro mě velmi těžký a já se nechci o tom bavit i z toho důvodu, že přes všechnu hrůzu, která se teda stala a děje stále, si myslím, tak já pořád ještě myslím si, že jsem slušně vychovaný kluk a mám tam ten respekt za ty pěkné věci, které jsme za ty léta spolu zažili a udělali a připadá mi absolutně nevhodný se jakkoliv k tomu vyjadřovat a nebudu ani nechci a lidi si vymýšlejí voloviny a chtějí krev a chtějí nějaký furt jako nějaký, nebudu to dělat.
1: Ne, jasný, to vůbec, ani jsem z tebe nechtěl vůbec tahat žádný zákulisní informace o tom
0: rozhovor. Mohl bych ti toho říct spoustu, ale ne, já to dělat nebudu.
1: Ne, já ti chci...
0: Je to pro mě hrozně smutná situace, ale já jsem žádný jako rozchod s nějakým žádným jiným kamarádem skutečně neměl. Pakliže do toho nevstoupil osud a ten člověk třeba neodešel tragicky nebo něco, nikdy jsem to nezažil, takže pojďme se spíš bavit
1: tohle,
0: o pevným přátelství.
1: Přesně tak, ale i tohle vlastně je hrozně hezká odpověď a děkuju ti za tvoje slovo. Protože to alespoň přesně ukazuje, jak důležitý jsou právě ty fungující přátelství a je krásný, že se ti daří je takhle dlouho udržovat. Spousta hostů tady vždycky říká, hele, vlastně i pro nějaký moje duševní zdraví, pro nějaký můj prostě klid, ať mi to třeba klape v rodině, ať mi to klape v práci a tak dále. Já prostě potřebuju toho svého klučičího kámoše, se kterým půjdu na pivo, na kafe, na cokoliv. Ať tady furt jenom nemluvíme o tom, že se v Česku chlastá, byť je to teda samozřejmě pravda, je to klasická prostě fráze pojď na jedno. Je to i pro tebe ten recept na to, jak vlastně se udržet v pozoru na všech frontách, že prostě máš ty blízký kámoše, se kterýma vlastně si z nich trošku člověk má občas tendenci dělat jako nějakého terapeuta a častokrát i ty tím terapeutem zase seš pro svého jiného kámoše.
0: No je to přesně, jak říkáš. Ten kamarád je tady proto, nejen, že musí prvotřídně umět chlastat, to je hlavní samozřejmě, ale dělám si legraci, ale... Já jsem třeba terapeutem velmi často a dokonce jsem byl terapeutem i v situaci, kdy jsem sám na tom nebyl úplně dobře a sám jsem potřeboval terapeuta, aby mě z něčeho dostal. Jo, tak jsem si pořídil profesionálního a dopadlo to tak tragikomicky, že celá ta situace pak, že jsem se vlastně vyléčil sám, že jsem si říkal, ten život je tak bláznivý, tohle to není vůbec možný. Já jsem terapeut, jako který opravdu poslouchá celou řadu kamarádů a poslouchá rád a trpělivě a od toho to je a spousta lidí neumí vlastně vůbec žlepnout nic o svém problému a na všechno ti řeknou tu americkou větu, no super, pohoda. A ty víš, že to prostě není pohoda a od toho jsme právě jako lidi, lidský bytosti a kámoši, aby jsme si mohli odpočnout, když se prostě někomu vypláčím na rameni a není každý den pěkný, skutečně není. Ale nikoho každý den není pěkný. Jako táhneme nějaký batoh a buď je takový snesitelný, nebo pak už to jako bolí a táhne tě to už nemůžeš. A od toho ty kámoši jsou. To si myslím, že je klíč absolutně ke všemu. Právě se o tom povídat.
1: No, duševní zdraví chlapů je taky velmi častý téma a je tam už po těch jako desítkách dílů, co tady mám za sebou, vidět častokrát docela rozdíl v rámci generací, protože pokud tady sedí moji vrstevníci kolem 30, tak ti už dneska vlastně jsou vychovaný v té době, kdy dnes už nějakým způsobem je mnohem víc v pohodě, což bohužel dřív nebylo, že chlap může ukázat nějakou slabost, že prostě může brečet, když to tak jako obrazně pojmenujem, že prostě může přiznat chybu, že není takovým lídrem, jako to třeba bylo podle nějakého vzoru prostě v historii. Když tady seděl třeba Erik Tabery, tak řekl, že to vlastně trošku závidí té mladší generaci, že už dokáže tohle, protože on je vychovaný v těch hodnotách, kde prostě jako ten jako chlap je ten, který přece to všecko jako na těch bedrech unese, že to všechno jako zvládne. Mě by zajímalo teda, jak to vnímáš ty, jestli taky si myslíš, že dneska už je to trošku jednodušší, že když řekne chlap chlapovi v hospodě, Franto, já jdu zítra na terapii, tak přijdu na to pivko prostě pozdějc, což je možná něco, co by před 30, 20 i klidně lety
0: to by se skutečně
1: znělo,
0: asi nestalo.
1: Že jako skoro to vypadalo jako, že jsi blázen, že máš jako nějaký prostě velký problém. Dneska je to alespoň v mý generaci generaci úplně běžný, že? Někdo mi řekne, hele, oběd nestíhám, protože mám tam sezení, ale posuneme to na druhou. Jak tohle vnímáš ty? Jako seš taky vychovaný v té situaci?
0: Prosím tě, tohle to je velmi, velmi, velmi důležitá, opět zajímavá otázka. Máš to dobrý? Chlapče, máš to dobrý, líbí se mi to, protože tohle je strašně důležitý. Ono to je totiž zase, je to prostě černá, bílá, yin-yang, je to prostě, je to věc určitýho jako vyrovnání, protože jak bych ti to jednoduše řekl, já si myslím, že ty to úplně všechno víš, o čem budu mluvit, ale já si myslím, že díky tomu, že na jednu stranu dneska právě není vůbec problém mluvit o homosexualitě, naopak je to všechno velmi otevřený a velmi fajn, tak to mělo vždycky být, mluvit o slabosti mužů, o tom, že muži pláčou, jsou měkčí, já si myslím, že to takový byly vždycky a hrála se hodně svazující křečovitá hra, těch našich dědů a otců, kteří to zkoušeli na nás a sami taky měli prostě Bůh ví co za problémy. To je jedna věc. Já si myslím, že tohle to je správně, ale zase na druhé straně takový ten princip toho bouchnout do stolu, jít, vidět prostě nějaký příkoří a vzít tyč a někoho zmlátit, jako, což dneska neumí skoro nikdo z té mladé generace, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu teď záměrně jako ty situace přeháním a zveličuju. Já si myslím, že právě ten mix toho citlivého kluka, který prostě je opravdu, který se umí podívat na situaci, vyhodnotit a umí být něžnej. A mix toho něžného citlivého kluka se zabijákem, který přijde a takovou ti natankuje, ale takovou, když si zaslouží, že to není možný, to je ale taky potřeba, chápeš to? Jinak se to všecko zhroutí. Já mluvím teď o mužích, nebavím se o ženách. Jo. To znamená, pro mě je ideální kombinace jemného kluka, který poslouchá Cure, který zpívají Boys Don't Cry, ale on pláče úplně pěkně, normálně se to užívá, protože to je velmi důležitá ozdravná věc. Já brečím velmi často a velmi rád, protože to skutečně tě uvolňuje jakoby prostě upouštíš páru a tak dále. Je to důležitý. Takže citlivý kluk, který prostě je fakt něžnej, má herbář doma s kytkama, jakoby dokáže pomilovat něžně, pomalu, hladce, ale zároveň i trošku rychleji a tvrději, jak to v životě má být. Ale do toho prostě, když vidí, že někdo někde svetovaný ubližuje stařence, tak jde a normálně ho rozseká na kaši. To bych si tak já představoval, ale to je těžký, víš?
1: Ne, ale to mi mluvíš naprosto z duše. Já jsem teďka nedávno se mnou dělali rozhovor kvůli nějaký konferenci a dostal jsem tam otázku právě, jako jaký je rozdíl mezi tím, jaký by muž měl být a jaký je. A já jsem vlastně na to odpověděl, jako otázka OK, naprosto rozumím, ale vlastně jsem řekl, že mě ta otázka trošku štve, protože já si nemyslím, že má muž jako nějaký být, má být každý prostě nejlepší verzí sama sebe, jak jen to jde. A přesně jsem říkal, kompromis, pořád se mluví o tom, že vlastně chlapi brečí, konečně se tady můžeme dostat tímhletím směrem v té diskuzi, to je super, ale já vlastně vždycky k tomu říkám, pojďme si přesně, ale i něco z těch jako starých principů přece schovat a nechat si to, vymyťme samozřejmě nějaký jako macho a toxickou maskulinitu a to, že nějaký prostě sexuální obtěžování, který samozřejmě dlouhá léta bylo, to je samozřejmě úplně mimo, ale přesně, aby jsme se pak nedostali do situace, že jedeš v tramvaji, někdo tam prostě mladou holku začne osahávat nebo jí tam začne něco jako říkat a celá tramvaj chlapů sedí a kouká se dál, protože přece my už jsme jiný, než jsme byli dřív, takže
0: no,
1: nestanu.
0: To je špatně.
1: A to právě si myslím, že takový by měl aspoň podle mě být jako nějaký ten hodnotový balíček toho, jak to má vypadat.
0: Tak to
1: vidíš,
0: máš to stejně,
1: ale si multigeneračně ale rozumět.
0: No taky
1: to?
0: Si úplně rozumíme, to je zajímavý. No, já to mám takhle a už jen to mám, tam se nechci do toho pouštět, to je jiný téma. Bavíme se o mužském světě teďko, ale tam to mám mimo jiné, já mám to rád taky tak, když vlastně je tam něco z toho starého, jakoby, já to mám trošku rád, že já jsem takhle byl vychovaný, že tatínek mi vždycky říkal, starej se, aby tvoje manželka nebyla strhaná, vydělávej nejlépe ty, v životě jí nenech nic zaplatit, ať je hezká, ať se ti líbí, ať vám to dlouho vydrží, ty musíš obstarat ty peníze a ona, když bude prostě, když občas uvaří a postará se o tady ty věci, bude to perfektní, uvidíš. Je to starý model, který dneska spoustu žen odsuzuje a říká, já nebudu ničí služka, má na to naprosto 100% právo, ať se skutečně každý tvor dělá, co chce, ale můj ideál, jestli to můžu říct, je taky takový napolo. ať má žena naprostou svobodu, emancipaci, ať má výsledky, ať má prostě svoje práce, všechno, to je město šíleně líbí, že to nikdy nebylo, byl teror, antiženský teror, v mém dětství vždycky, že jo, pokrytecký, hrozivý úplně. A mně se taky líbí ta kombinace vlastně všeho. Pak si, myslím si, že to je takový nejzdravější, no, ale co je zdraví. Ale co je důležitý, jakoby teďko, jak se bavíme o těch mužích, tak taky si myslím, že hrozně důležitý je v dnešní době, která se říká, že je nejvíc rozdělená a že jsou všude příkopy. Ano, ale to bylo vždycky a je to úplně přirozená věc. Bylo to absolutně vždycky a já si myslím, že to je zcela v pořádku. Takhle to prostě je a bude vždycky. Jediný, co je problém, že my nejsme schopní spolu mluvit na nějaký jako lidský úrovni. Jo. Já bych si přál nejvíc, to jsou takový jako rychloší pácký chlísty tady teďko možná, co ti řeknu, ale skutečně upřímně bych si to přál a zkouším to na sobě a mám s tím velký problém, že ani mě to moc nejde. Ta politika skutečně jako rozděluje, jakoby, ono to není jenom jako politika, je to celospolečenský vlastně pohled na to, co se děje, protože já si osobně myslím, že my vlastně teďko stojíme před nějakým úplně základním, jakoby základní směrovkou, kam se jakoby vydat. Fakt to úplně cítím, že se tak děje. Jo. Proto já mám hrozně rád lidi, kteří to mají podobně jako já a s nima si rozumím a samozřejmě s nima se stýkám, to jsou ty naše bubliny. Jo. Ale samozřejmě vím, že existují skupiny, které to mají jinak a já se netroufám říct, jestli to je špatně nebo dobře, ale nevyhledávám je. Ale pak jsou situace, kdy někdo vyloženě třeba chodí se mnou do hospody nebo potkám v Praze a někdo mi o něm řekne, že prostě volil něco, co mě se jako upřímně strašně nelíbí. A já mám strašný problém prostě jenom si k němu přisednout. A to je špatně. To je špatně, takže já se jako snažím vlastně začít od sebe a normálně třeba to téma svést někam jinam, ale myslím si, že i ten člověk, který má nějaký jiný názor, na který má opravdu svatý právo, tak z něho nedělat hned nějakou jako skupinu, která je vlastně dehonestovaná nebo hned nějaká jako ponížená. Myslím, že to není absolutně žádná cesta, protože ani my dokonce nevíme, jestli máme jako 100% pravdu, že 100% pravda není, je to všechno složitý. Takže já bych si jenom přál, aby jsme se pokusili i s těma lidma, který mají jiný názor, nějak normálně, jako takzvaně, my tomu říkáme na Šumavě, opočnout. Nejít okamžitě do toho fajtu a do toho ponižování a ty jeden a těch strašných jako nadávek, mě opočnout a nějak se jako sklidnit a snažit se jako třeba najít jiný téma nebo si vyslechnout to druhý nějak, ale nebo to taky jakou kadencí to člověk říká, kolik má chlastu v sobě a tak dále, ale ty mi rozumíš. To bych si moc přál tohle, kdyby jsme dokázali.
1: Já se o to jako začal jsem se lehce snažit, měl jsem to vlastně úplně stejně, že jsem okamžitě při zjištění, že někdo z mých blízkých se rozhodl takhle, tak to taky jako škatulkovat. Teď se mi začalo osvědčovat to, že když se takhle s někým bavím, ať už se s někým seznámím v rámci práce, nebo i se k tomu tématu dostanu s blízkýma a dřív jsem to neřešil, vlastně pochopit, proč to ten člověk dělá, jo? Že není to jenom o tom, já jsem volil tady stranu XYZ, protože si myslím, že jsou nejlepší a tím já řeknu, no tak to seš blbec, protože to jsou absolutní šašci, s těma se vůbec, no tak kámo, tak tady končí naše kamarádství, já jdu domů, protože s takovým člověkem já se dneska tady nebudu bavit v hospodě. A když pochopíš jakoby proč, tak možná částečně začneš chápat, co se tam jakoby stalo, protože pro mě je rozdíl, když mi třeba někdo vysvětlí, že má jiný názor než já, přesně jak říkáš, má na to svatý právo, a vlastně já pochopím jako jeho uvažování, který já nemůžu pochopit už z principu, protože já takhle neuvažuju, ale odprostit se jako od sebe a on uvažuje takhle a proto se rozhodl takhle, já to chápu mnohem víc, než když mi třeba někdo řekne, takhle jsem se rozhodl jako jen tak. Já to vlastně moc neřeším, viděl jsem tady nějaký billboard, ale tak jsem to tam takhle dal, mě to je sympatický.
0: V podstatě mě by stačilo jenom jako opočnout, myslet si, poprdeli, stejně je to tak, ale ty lidi se nesnažit hned nějakým způsobem pomočit. Chápeš? Normálně v klidu si myslet, stejně si budeš myslet, co chceš, bože můj, tak máme každý nějaký zásady a těžko člověk, který je prostě, který zažil Václava Havla, což jsem já, nestydím se za to, vím, kolik má dneska nepříznivců, úplně mi to rve srdce, no a co, no, tak těžko budu hledat sympatie v dnešní vládnoucí garnituře, to přece je přirozený, ale prostě nechat to bejt, je dobrý, tak to máš takhle a pojďme se bavit o sekačce, jakou máš sekačku, no nazdar. A jenom do té společnosti trošku tady toho nadhledu, který prostě je podle mě stejně jako velkorysost, jako nesmírně důležitá věc. To je velkorysost vlastně, ne? Že vlastně řekneš OK, tak to měj takhle dobrý a pojď dáme si pivku a budeme se bavit o něčem jiným. To by vlastně pro začátek takzvaně stačilo, jak zpívá západočeská geniální kapela Odysea. To by pro začátek stačilo být jenom velkorysej a nejít hned do toho fajtu, no, to je celý.
1: Zároveň v těch mezilidských vztazích do toho vnést trochu klidu.
0: No.
1: A být strážcem klidu.
0: No, být strážcem klidu, to je největší cynismus a největší humor. To bych chtěl být asi každý, já bych to chtěl nejvíc chtěl být strážce klidu, že jo. Ale já k tomu mám nakročeno, já nejsem nervák. Nervák by nemohl být žádný strážce klidu, nebo někdo, kdo je prostě úplně, víš co, prošílený, prostě nervák, nemůže být strážce klidu. Já jsem docela klidný, ale teda do strážce klidu mám opravdu dlouho. Kdybys mě viděl, teďko jsem začal pracovat s dřevem a dělám tak složitou věc, že se úplně se nenávidím a říkám si, tyhle, a s každým tím prknem, který musím jako na takový pokosový pile úplně na milimetr přesně jako řezat a každý 29krát otočím a brousím a je to na 20 let ta práce přeháním, jako vždycky přeháním. A já se tak stekám strašně, to není vůbec možný. Takže já strážce klidu úplně nemůžu být, ale strážce klidu by mohl být nějaký totální flegmatik.
1: Zároveň ale tím trošku oslým můstkem mířím k tvojí solový tvorbě, která je často teda propojená i s dalšíma hudebníkama, protože na těch deskách jsou hostovačky. Co se to stalo teda najednou, že z člověka úzce spjatého a samozřejmě ty jsi jakoby to srdce obou těch projektů, tak najednou tady přicházíš se svojí autorskou tvorbou. Já teda musím říct, že mě to nesmírně baví, teď jsem tady cestou do práce v autě poslouchal tu dvojku a vlastně je to podle mě můj recept na to, jak ty jsi říkal, že je to v té Praze strašný. Ono, když si zavřeš okýnka, pustíš si třeba klimošku a teď tam najednou jenom si ty a Libuše Švormová nebo jiný jako jména, tak to je jako fantastický. Já myslím, že tohle to možná jako právě je ta cesta. Co byl ten úplně první impuls, že jsi řekl tak dobrý, jako nijak tím nebudu ohrožovat chod tady důležitých projektů, se kterýma křížem, krážem projíždím republiku. Já tam taky půjdu teďka prostě, já tam jdu.
0: Hele, úplně na začátku bylo to, že byl covid, byla strašná nuda, nehrálo se a já jsem ještě do toho, aby teda, jak si říká, že když přijdou nějaký problémy, tak jako opravdu to prší hustě, jako opravdu, jo? Že to je ještě jako trojnásobný většinou, že ten čert kadí v případě štěstí i neštěstí, teda na stejnou hromadu a o velký dávky, tak já jsem ještě jako byl v rozvodovém řízení a rozpad se mi vztah, což jsem si myslel, že nikdy v životě nezažiju. Byl jsem ten naivní kluk, který si představoval, že bude s tou partnerkou jako dědeček a babička se vodit za ruku kolem řeky. Takhle skutečně naivně jsem to viděl. No a najednou jsem byl v takové pasti toho, že jsem neměl jsem do čeho píchnout, neměl jsem vyžití, bylo to velmi beznadějný a já jsem zkrátka si dělal nějaký písničky takový úplně jinýho charakteru, žádný divočiny, žádný funky, spíš takový jako důmky zvláštní. No a jednoho dne jsem prostě si vymyslel něco o nějakým pejskovi a naspíval jsem si to, neměl jsem vůbec žádný ambice nikdy, jo, a poslal jsem to pár lidem a ta reakce byla jako hrozně hezká. Úplně jako, kdybych to přehnal, tak jako fantastická. Říkali, no to je nádhera, musíš zpívat, normálně udělej toho víc. Takže to vzniklo na té bázi takovýhleho jakoby kontaktu se známýma jenom. A mně se to zalíbilo strašně, protože je to hrozně svobodný a já se nemusím nikomu zodpovídat, ani na nikoho myslet. A je to strašně svobodná, uklidňující věc, která mě jako šíleně baví. A zase si tam můžu vyzkoumat polohy a vyzkoušet texty a věci, které bych normálně asi nemohl, protože tam už jsou nějaký nároky na zvuk těch kapel, co by měly přinést a je to trošku svazující, to nemám rád. A tady jako já můžu úplně cokoliv, což je dobrý.
1: Takže ti to třeba i teoreticky mohlo pomoct přesně v nějakém jako složitějším životním období.
0: Je to pomohlo.
1: Si z toho udělat jako i jako třeba, nevím, terapeutický projekt, že prostě tady
0: mě,
1: se z toho
0: mě to strašně pomohlo. Mně pomohlo tohle, pomohl mě soundtrack k filmu Bourák, kde jsem si hrál z rockabilly. To jsou věci, myslím, z toho uměleckého, jakoby, ano. To mě z toho šíleně pomohlo a samozřejmě nejvíc dětí, ale to je jiný svět, ale z té umělecké sféry, tady ty dvě věci, ta moje solová deska a ten Bourák, ty mě zaměstnali tu Makovici natolik a tak mě nadchli, že mi pomohli to nějakým způsobem překonat.
1: Ty jsi dlouhodobě spojený se spoustou men tady v rámci hiphopu, rapu, domácí scény, častokrát jsou tam nějaký spolupráce, teďka třeba i zmíním tu poslední desku s Orionem, ale samozřejmě se asi velmi dobře znáš i třeba s Katem, s Praga Union, ten tam taky vlastně je, Vladimír 518 a tyhle ty jména, to jsou pro dnešní generaci vlastně zástupci toho jako začátku, toho rapu, nebo vlastně ty první jako velký jména, pak samozřejmě James Cole, který teďka vlastně je v nějaký fantastický renesanci, taky tady seděl, teď nedávno můžeme zmínit jako jeho velký úspěch na Andělech. Máš ale taky třeba ještě přehled v rámci téhle scény do těch jako mladých dneska, co jako tady začínají, ať už se bavíme o nějakém Izomandiasovi, který tady už je samozřejmě delší dobu, teď tady je obrovský hype kolem Gufrau, což je taková jako ano, je tam nějaký náznak repování, ale zároveň to je spíš taková popina. Jak ty třeba vnímáš tady teďka aktuální domácí tvorbu? Třeba v tom hiphopu, který znáš z těch jako devadesátek a i z těch jako úplně raných českých let. Manžele můžem zmínit, že jo?
0: To ne, to mi vůbec nebavilo ani tenkrát, ani
1: To mi jenom
0: štve, že to všichni vlastně předhazují, že to byla ta první kapela, tak ano, byli asi jedni z prvních, co to někde zkoušeli na kazeťák, ale tam se o žádnou hudbu nejedná, to
1: jasně.
0: Je takový trošku nespravedlivý vůči těm, kteří opravdu to dělali na nějaký úrovni, ale snažím se sledovat vlastně úplně všechno a odpověděl bych na to tak, že když se něco strhne, co mě připadá zajímavý nebo dokonce výborný, tak si i hned scháním telefon a volám. I hned. Jsem nadšenej, nestává se to právě bohužel často, Aha. Ale když něco takového se stane, tak i hned volám a posílám absolutní jako favor a osobní jak to říct, ne, že bych se nějak přeceňoval, ale vím, že to nedělají ani dospělí tady borci, nikdo to nedělá, každý si hraje svůj písek. Já když slyším něco dobrýho od kolegy nějakého, já hned zvedám telefon a volám, jak je to fantastický, že za to děkuju a lidi mají z toho většinou velikou radost. A nehoním si žádný body, je to moje přirozenost, ale právě proto, že se to nestává tak často, tak to dělám, jinak bych se utelefonoval. Takže
1: komu jsi takhle naposledy volal?
0: Komu jsem takhle volal? Ježiš, to hodně lidem. Teď budu volat, ale to teď budu volat určitě, protože to jsem teda nějak prospal, to nevím. A to teda nebude nic mladýho úplně, omlouvám se, ale bude to pan Horáček, textař a zpěvačka Naďa Válová. Já jsem slyšel nějakou písničku onehdá někde, kterou jsem teda fakt prospal a absolutně mi to dostalo. Bylo to jako nádherný.
1: Hodně ale hudby i třeba gospluje v inscenaci Human Zoo, což je teď aktuálně projekt, na který můžete vyrážet do Spirály na pražském výstavišti. Uzavíráme tady takový náhodný trojlístek hostů Ondřej Ruml, Viktor Tauš a Roman Holý, všechno postavy spjaté, ty teda společně s Viktorem autorsky. Tak když teďka už s odstupem času to jede, už teďka čteš i třeba nějaký, nevím, první recenze a tak dále, tak jak tady tenhle ten projekt vlastně vnímáš? Dělá ti to velikou radost? Musíš vlastně říct, že děláš, jo? To je taková otázka v rádiu, co teďka vlastně mám říct, jo? Je to na hovno.
0: Hele, já ti to řeknu tak, že nejlepší je dělat ty desky, dokonce ne ani filmy, který dělám hrozně rád, ale když děláš ty desky, tak tam mám tu kontrolu takovou, že bych kromě asi dvou desek v historii nějakých, bych nezměnil vůbec nic a tam jako vlastně jsem absolutně, mám to pod kontrolou takzvaně. Ale takovýhle tělesa divotvorný, jako je film, nebo jako je muzikál, nebo divadelní představení, tam už nemáš pod kontrolou nic, ty se prostě jenom snažíš udělat co nejlepší hudbu, která má emoci nějakou, která se líbí tomu osazenstvu, tomu režisérovi, což jsem doufám, mně se povedlo. A já už dál vlastně jakoby, já jsem hrozně rád, že jsem u toho, protože se jedná o velmi originální tvar a já mám hrozně rád lidi, kteří se nebojí a kteří mají trošičku punkový přístup a to Viktor má. A já vlastně jsem vždycky v jakýmkoliv umění, i ve filmu, a i v literatuře, a i ve všem, v hudbě hlavně, mám hrozně rád, když tam je ten špetička toho punku. Není toho moc, 3-4%, ale jde spíš o nějakou drzost, odvahu, přijít s něčím, co není úplně jako po srsti. A to ten Viktor má, že ten se s tím opravdu nemazlí. A říká mě, to je úplně jedno, co si kdo by myslel, já to takhle cítím, já to miluju a jedem. Takže já jsem za to hrozně rád, potkal jsem tam fajn lidi. Můj syn tam dostal první nějakou šanci se někdy jako na zkušenou, ten je v druháku na konzervatoři, na skladbě a jsem hrozně rád, že že tam je, že tam vlastně je tam důležitá postava, která tam tu obsluhuje tu hudbu, hraje tam na piano. Je to úžasný, má to úžasnou energii a něco to nese, já úplně přesně nevím co, ale jdeš z toho představení a jsou lidi, kteří jsou absolutně otrávení, vůbec tomu nerozumějí. Jsou lidi, kteří to tak jako pro nuděj a prospěj. A docela dost lidí je takových, který mi píšou a Viktorovi litanie, že nula to znovu, že probrečili na následující dva dny. Ono to něco skutečně nese. Já jako přesně úplně nevím co, jak se to podařilo, ale ty komentáře jsou hodně rozstřelený, ale převážná většina je velmi zajímavých a dobrých. Já jsem za to hrozně rád, protože je to divočina, je to něco, co tady skutečně nikdy nebylo.
1: No, Romane, jsme na konci rozhovoru. Poslední otázka, 2026, my jsme tady v půlce dubna. Na to se teďka dál těšíš, ať už hudebně, nebo s čím teď míříš do dalších týdnů, měsíců. Budou v létě velký koncerty venku, doufám, že si nějaký z nich určitě najdu. Tak co teďka ti dává jako směr dopředu?
0: Já toho mám jakoby hrozně moc. Já jsem opravdu jako nenasytnej a vlastně je to až komický, vždycky říkám, že už by měli mi dát nějakou medikaci, že to není normální. Mě těší vlastně strašně moc věcí, kromě těch dětí, které jsou jako samozřejmě nejvíc pro mě, tak teďko jsem úplně hořím tím, že představ si, že já celý život toužím po jednom nástroji, po jednom syntezátoru, který je tak neskonale těžký sehnat, že vlastně, a já jsem to nikdy nevzdal, ale je to opravdu velmi složitý, že to je japonský nástroj, není jich moc a je tak komplikovaný a tak poruchový a tak složitý a zároveň ten nejlepší, co kdy byl prostě na trhu. A vypadá to, že si pro něj do Holandska 5. května odjedu, ale já se zblázním, jako jo. Ale to je jako to je po celoživotním pátrání, prostě teď to vypadá, že navíc ještě odborník syntezátorovej, který tam dal nějakou modifikaci, že já dokážu s pomocí jednoho tlačítka vyladit všechny oscilátory a má to paměť, což nikdy nemělo tady ten synťák paměť, všechno si musel malovat na papírky a je to takový dělo a je to tak strašně drahý a já už z toho nespím a musím to udělat, vím, že to prostě musím udělat.
1: Uděláš na něj potom desku?
0: No ten bude na první deska, kde bude všude bzíkat a zurčet, protože to je nástroj aby evangelise, takže to je svatý grál všeho, jako, tak to si píš, že první mankáči budou celý na tady ten synťák. Jestli se samozřejmě i hned nerozbije, až ho přivezu z toho Holandska, to by se taky mohlo stát, jo.
1: Takže samozřejmě tohle to je tvůj splněný sen, že budeš mít toho svého modrého Mauricia nebo ten
0: doslova,
1: kámen mudrců
0: doslova.
1: Prostě bude součástí tvé výbavy.
0: Drž mi pěsti, že já mám fakt na to smůlu trošku, takže já kdykoliv jsem si koupil nějakou drahou televizi nebo grill, tak během 2 dnů shořel nebo se něco stalo, tak já doufám, že tentokrát budu se modlit, budu hodnej, nebudu nikoho pomlouvat po cestě a snad to dovezu v pořádku a uslyšíš na další desce neskutečný zvuky.
1: Tak těšme se na to všichni, choďte klidně i na Humanzu, jehož je Roman Holý autorskou součástí, zároveň samozřejmě na koncerty, ať už to bude kdekoliv, věřím, že jich bude fůra v letošní sezóně. Romane, díky moc, že jsi našel čas na Boys, ať se ti daří.
0: Nechtělo se mi, bylo to s tebou moc příjemný, ať se vám daří a byl mi potěšením. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: Ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
0: Ida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, ty si Rozkvět najednou.
3: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
5: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave
5: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny.

0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. V pondělí od 18 hodin s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
1: Shit me.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: Ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
0: Aida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, ty jsi Rozkvět najednou.
3: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
5: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio

Ček, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to kap, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

I'm doing balance and I think I think I

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.